sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský.
1: Kod?
0: Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Úvodně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se toukl klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou, tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl. No, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taká čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra a půl.
2: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
2: To ale možná barák bude hořet, jo. Jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ poženou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list.
2: Dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
2: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
2: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
2: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
2: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
2: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
2: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
2: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
2: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
2: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a napříště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
2: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaký čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě... My samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe. Já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný, jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch rašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena celá, je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat udělá, dort jako knihu.
2: Auto aha, dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši poradci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce. Krá.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického. V jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které to tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí. A

0: jejich přátel.
1: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
0: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
1: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který nezapomenu a který si neustále připomínám se svým každým dravcem, kterého mám a kterého cvičím a používám pro lov, kdy se dokážu na toho dravce dívat prostě hodiny a hodiny, pozorovat ho v těch jeho náladách, při tom lovu. A to si myslím, že z těch sokolníků a toho vztahu mezi tím dravcem a sokolníkem dělá to pevné pouto v tom sokolnictví.
0: My víme, že jsou dravci nízkého a vysokého letu, tak si zkusme vysvětlit, jak vlastně se to pouto, o kterém jste mluvil, rodí.
1: Ačkoliv je sokolnictví více než 4000 let staré, a mohli bychom si říct, že už všechno víme, všechno známe, tak každý ten dravec je jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat své okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
0: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
1: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mě nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho jako život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah. Velmi, velmi pevný a pak, když se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
0: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
1: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

0: Tak, milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi, řekl bych, jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolnictví pomáhá dnešku. Protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady toto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky. A teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobný ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plný infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z Hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka, to je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům Luborovi Křivkovi. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce.
3: Dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní. V tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceněny. oceňovány a respektovány.
0: A na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníku Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, rarohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých. A arabští sokolníci z pravidla loví z pěsti, to znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro. Proč jste přišli s Malou Bárou?
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream. And
1: cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry.
3: Mm-hmm.
2: Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
2: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm,
3: ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis a v tom dopisu...
2: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, jseš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam byl z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 30 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci Olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes ráno zahájí protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají například debaty.
1: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
2: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
1: Ministr kultury Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě vnímá tuto studentskou aktivitu jako legitimní projev zájmu o stav české kultury.
3: Jsou to takový hesla typu Stojíme za kulturou nebo nezávislost médií, ale zatím je to hesly já nevidím to naplnění, protože my taky chceme nezávislost médií, my taky chceme mít silnou kulturu. Silná kultura je to vizitka vlády.
1: Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva kultury dostupná data neukazují na výrazné snižování podpory živého umění. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Na českých silnicích letos zemřel dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla. Vícevedoucí BESIPu Tomáš Neřol.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné. A máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
0: Kulturní program zaměřený na děti dnes nabídne Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc. Začne v 9 hodin v kulturní scéně Sedmička interaktivním představením o cestě Antonína Dvořáka do Ameriky. Součástí akce budou taky vystoupení žáků uměleckých škol a konzervatoře Evangelické akademie. Více dramaturgyně Ivana Kalina Tabak.
5: Festivalová nabídka velice dbá na toho nejmladšího diváka, takže minimálně 3 produkce jsou opravdu vhodné i pro ty nejmladší děti a nabídneme jim programy, v rámci kterých se naučí něco více o klasické hudbě, o životě a díle Antonína Dvořáka a taky uslyší možná některé své kamarády, kteří chodí na uměleckou školu a jejich interpretace rozezní prostory Sedmičky. Sport.
0: Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0. Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě polojasno až oblačno, výjimečně s možností slabé přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18 a foukat má slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte v Lipenské ulici v Olomouci. Cestáři tam budou ve směru na Ostravu ještě do 7 hodin opravovat vodorovné dopravní značení.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Za ledními medvědy s Martinem Písaříkem. Taky na ten pochod se studenty z Olomouce směr Praha vás v reportáži vezmeme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Máme 5 minut po 5, 31. posledního májového rána. No a co ještě? Třeba i pro brzké raní, takzvané superposluchače, informace o tom, že vás vezmeme zdarma na koncertní program velkého šumného Šumperka. Koncert se koná v sobotu 6.6. od 18. hodiny v Šumperku v Pavlíně dvoře, tak mimo jiné i na to se připravte a buďte ve střehu, ale hlavně pohodové poslouchání víkendového programu přejeme.

0: Zdo Váděna, Věruška Špinarová, Grand Hotel u tří strun a spousta strun a bicích. Z let minulých 5 hodin a 11 minut 31.5.2026 se jmenuje Současnost. A teď průřez historií a zajímavostky a vyprodukovaný krásný sestřih od Petra Jungmana.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je mi poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann. Hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce s krou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ranní probouzení, Peter Cetera, kapela Chicago. 5 hodin, 16 minut. Počasí. No a docela teplot, ale tak akorát, žádné 20-stupňové, příliš tropické noci. A teploty přes den dneska v Olomouckém kraji v neděli máme očekávat 23 až 27, na horách 16 až 20 stupňů Celsia. Polojasno až oblačno, výjimečně s možností slabé přeháňky u nás v regionu. Později večer ale s větší pravděpodobností přeháněk. Slabý postupně mírný vítr od západu nebo severozápadu a teploty tedy nejčastěji do těch 27 příjemných, snesitelných, ale už letních hodnot. V noci na zítřek 15 až 11, ale zítra přes den 19 až 23. A zvětšená oblačnost přechodně s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i pondělní bouřkou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Kolibříků v Úlet se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlet.
3: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
4: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10:00 v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: by scházela příjemná je i ranní a jarní melodie Valdemar s písní Ráno, to bude za chvilinku, trocha diskotéky z 80. let od zpěvačky Donny Summer, také ještě před půl šestou, teď je 5.21.31. posledního májového rána, to bylo bezvětří, ještě možná co by malý přípodotek k předpovědi počasí, ten vítr nebude nějak silný, ale možná trošku i osvěží, no a teď také jedno osvěžení s kolegou Martinem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že i lední medvěd se může přehřát? Největší suchozemská šelma žije v dost nehostinných podmínkách v Arktidě. Teploty tam běžně klesají až k minus 40 stupňům. A proto evoluce vybavila lední medvědy několika vychytávkami, aby v takovém mrazu přežili. Mají například úplně černou kůži, protože černá barva vstřebává světlo a z něj i teplo mnohem lépe než kůže světlá. Důkazem je třeba medvědí čumák, který svou černotou v krajině ledu a sněhu výrazně září. Povrch těla mají lední medvědi obalený srstí, o které by většina z nás řekla, že je bílá, ale to je omyl. Jejich chlupy jsou totiž průhledné a navíc duté, aby přivedly co nejvíc světla až ke kůži. Srst se nám zdá bílá pouze díky odrazu světla. Kožešina ledního medvěda má výborné termoizolační vlastnosti, takže pokud se zvíře rozběhne, může se skutečně poměrně snadno přehřát. Pro lední medvědy jsou teploty pod nulou opravdu přirozené a třeba i v jejich brlozích je kolem minus 8 stupňů Celsia.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc,

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radiny.

0: jsme sledovali probuzení se Donou Summer. No a teď taky čerstvý zpravodajský souhrn, pravidelný přísun, servis dnes od Honzy Faltýnka.
1: 17:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Nemocnice v Prostějově a Přerově budou mít nové urgentní příjmy. Olomoucký kraj na jejich stavbu vypsal veřejnou soutěž. O vítězích dvojice tendrů rozhodne výše nabídnuté ceny. Většinu investice za více než 600 milionů korun plánuje hejtmanství zaplatit z krajského rozpočtu. Komunistická strana si dnes zvolí místopředsedy. Naváže tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Nejen dobový mobiliář, ale taky výstavu pivoněk si můžou i dnes prohlédnout návštěvníci hradu ve Šternberku. Květinami jsou vyzdobené komnaty prohlídkového okruhu s názvem Knížecí sídlo. Podrobnosti zájemci najdou na webu památky. Sport. Fotbalisté Paris Saint-Germain slaví obhajobu titulu v Lize mistrů. Ve finále v Budapešti vyhráli nad Arsenálem 2-1 po penaltách. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno až oblačno, výjimečně s možností slabé přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor v Pavlovické ulici na silnici 46 v Olomouci Pavlovičkách. Srazila se tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Petr Novák, anebo za chvilinku Beatlesovská, ovšem dívčí Bananarama a píseň Help. 5.37. A je ještě jeden údaj teď před reportáží. Víc než 300 kilometrů z Olomouce do Prahy chtějí za 15 dní ujít studenti a studentky Univerzity Palackého při protestním pochodu s názvem Za kulturu. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Co by maskota si vyrobili strašáka, znázorňovat má současnou nezávislou kulturu. Na pochod vyrážejí dnes ráno.
1: Máme tady dřevěnou kostru, kříž a už nějaké oblečení.
2: Obnošený pánský kabát, jako strašák, že ho se oblíkal do nějakých jako obnošených věcí.
1: Říká Vendula Holčáková z organizačního týmu.
2: Zároveň jakoby na každé zastávce se bude dodělávat, bude se skrášlovat, bude se dokončovat.
1: Matyáš Erban, proč jste zvolili takový netypický způsob protestu, pochod?
3: Pohlížíme přes hranice na Slovensko, tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
1: Vidím vedle vás už nabalený baťoch.
3: Tak, otevřeme rychlý kapsu. Mám tady kolíčky na prádlo.
1: A sluneční brýle. Sluneční.
3: Pásku na namužené svaly.
1: Tejpovací páska.
3: Budu poskytovat i ostatní, nejenom sobě určitě. Tady mám technickou tašku. My máme v plánu celý pochod zaznamenávat, pak z toho třeba uděláme nějaký takový krátký film nebo dokument.
1: Co během té cesty v těch jednotlivých městech, kde máte zastávky, se bude dít?
2: Tam vlastně plánujeme udělat určitou nějakou kulturní akci. Součástí bude společný výstup s těmi performery.
1: Co v Praze pak?
3: Je dost dobře možné, že zrovna v to pondělí 15. kolem 11. hodiny dopoledne bude probíhat vládní porada k novému poslaneckému návrhu poslance Nachera k decimaci rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. Takže pokud to vyjde na to pondělí 15., což teď neumíme zjistit, tak určitě se v tu chvíli zastavíme samozřejmě před Strakovou akademií a budeme protestovat.
1: Ministerstvo kultury vnímá tento studentský protest jako legitimní projev zájmu o stav české kultury. Ministr Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě potvrdil, že mají nižší rozpočet než jejich předchůdci. Všechny peníze ale použijí na rozvoj kultury.
4: My máme o několik miliard menší rozpočet, do živé kultury šlo zhruba asi jenom o 38 milionů korun méně. Jo, takže my se snažíme ty peníze hledat, snažíme se je dávat do živé kultury tam, kam patří. Nezůstane nikdo, kdo by byl ošizen.
1: Ministerstvo kultury v roce 2025 podpořilo živé umění víc než miliardou korun. Pro letošní rok počítá s 934 miliony. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí. Ještě 2,5 minuty a bude 6:15 a máme posledního 31. května. To první oficiálně už celkově červnový víkend. Příští pátek, neděle 23 až 28 stupňů Celsia. Zatím meteorologové za týden vidí oblačnou oblohu, místy přeháňku ojedinělou bouřku, postupně pak obývání mraků s ojedinělým výskytem srážek a tedy zase ty teploty do 28. Předtím ve čtvrtek do 26, ve středu ale do 23, ale úterý až 26 stupňů Celsia. Teď možná jistější a konkrétnější varianta na to nejbližší období a neděle dnešní den v Olomouckém kraji 23 až 27. Polojasno až oblačno, výjimečně s možností slabé přeháňky, ale později večer přeháňky a možné srážky tedy s větší pravděpodobností. Vítr slabý, postupně mírný od západu nebo severozápadu. Toť neděle a zítřek, pondělní den v Olomouckém kraji. Teploty 19 až 23. Zatím prý nejistota v časovém a prostorovém rozložení, ale nějakých srážek se asi dočkáme. Očekáváme zvětšenou oblačnost, přechodně déšť nebo přeháňky, výjimečně bouřka v pondělí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

To je vyznání na italskou notu a podle italského vzoru a střihu vyznání Petra Reska si, neboli tu, za chvilinku ještě You Leave Me Breathless, ztrácím z tebe dech, kapela Kors, sourozenci Kórovi, Corrs, no a taky parta přátel Heleny Vondráčkové z 80. let, tu vám přejeme, bez dechu vás nenecháme, nezůstanete bez dechu v 5.52, totiž už nabízíme zpravodajství o 6. Upozorníme na dopravní omezení, se kterým je potřeba počítat třeba ve Štemberku kvůli díky závodu míru, ale ta upozornění budou taky směřovat tam, kam se dnes hodně upozorňuje na nebezpečí. Phishing, phishing, phishing, znovu phishing, už za chvíli také ve zprávách.

0: jakou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Ve Šternberku dnes končí cyklistický závod míru. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Tým házenkářské akademie Olomouckého kraje prohrál v baráži o extraligu se Strakonicemi. Dnes bude polojasno až oblačno a teplo.

0: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat citlivé údaje, například i bankovní. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
1: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal. Sport.
0: A tým házenkářské akademie Olomouckého kraje do nejvyšší soutěže nepostoupil. V dvojzápase baráže o extraligu se Strakonicemi prohrál celkem o 10 branek. Domácí odveta před vyprodanou halou v Olomouci skončila výsledkem 29-33. V poločase přitom Hanáci prohrávali o 9 gólů. Snížení a vůli týmu ocenil i trenér Radek Flajsar.
2: Si smeknul před klukama, že my se z toho nepoložíme. My sice víme, že už v tom poločase nebylo hratelný, ale ti si bojovali a to je to srdce toho týmu. Jo. Věřím v trpělivou, poctivou práci a věřím v to, že to jednoho krásného dne dopadne, my se toho dočkáme a tihle kluci si zaslouží hrát tu extraligu. Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekejte oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. A foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte, když budete projíždět Moravským Berounem po silnici 46. Od Masarykovy ulice k Opavské cestáři pracují na údržbě vodorovného dopravního značení.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Máme 4:06 a dneska je 31. májový čas. Ranní čas, víkendový, snad pohodový. No a dneska i svátkový, sváteční v Olomouckém kraji, minimálně tak pro 1300 nositelek jména Kamila. A také mohou slavit Petruška či Petronila. A za chvíli vlastně taky ještě jedno pěkné, zajímavé jméno a pohled do historie a listování novinami z máje a možná i června 1926. Zamíříme za koníčky a za taky jedním důstojníkem, kapitánem Kostou. Jestli to bude kapitán od policie, od četnictva nebo od jezdectva. Zjistíme v zápětí.

0: 6.11 a 31. květen 2026.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Teď pochopitelně zalistujeme zpátky v čase a v novinách z konce května 1926 k neklamným známkám jara patřili v máji v Olomouci před 100 lety jarní jezdecké mítingy. Psalo se v novinách z konce května 1926. V jednom z článků byl zmíněn bývalý kozácký důstojník kapitán Kostě Nepokupnoj. Proč to vypátrala, vyčetla z novin starých 100 let Dita Vojnarová?
2: Nepokupnoj totiž se souborem jezdců se cvičil k jezdecké slavnosti novou národní kozáckou fantazii. V novinách se psalo: dovedeli nováček našeho domácího jezdeckého pluku po 7měsíční službě provádět různé evoluce v divokém trysku s bezpečností a jistotou. Jest to zajisté dobrým doporučením pro regiment a pro jeho výcvikové metody. Ze stejného ranku byly skoky dvojic mužstva všech šarží, které připravoval kapitán Kadaňka na základech takzvaného učení Valašského, které bylo před 100 lety uznáváno jako nejmodernější. Cvičily se ale také produkce trojek, spárovaných koní, řízených jezdcem v sedle třetího koně a zvláštní družstvo v nových žertovných hrách jezdeckých. Den slavnostní, meeting, se měl konat 3. června na olomoucké dostihové dráze.

0: Jakubišová a La Beatles I Jude. 6.16. Počasí. Na horách dneska 16 až 20, jinde nejčastěji 23 až 27 jarně letních stupňů Celsia. A taky jarní oblačno až polojasno, na večer se v našem kraji od západu má zatáhnout a později se mohou přidat také přeháňky, ale snad to nebude příliš přehnané. Zataženo postupně na většině území přeháňka nebo občasný déšť, pak v noci na pondělí a 15 až 11 na horách kolem 10 stupňů Celsia. Zítra přes den jenom do 21, většinou zataženo na většině území v pondělí u nás v kraji s přeháňkami nebo deštěmi výjimečněmi bouřkami. Na večer pak v pondělí mají srážky ustávat a oblačnosti má ubývat, ovšem tedy pokles na těch opravdu jarních 17 až 21 zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: To je pohodička, víkendová kapela Krištof, život je krásný. I v 6.21. byla za chvilinku ještě zamilovaná Lenka Filipová a teď možná i některá z posluchaček Českého rozhlasu Olomouc. Irský herec fenomén a takový trošku irský sagvan Colin Farrell dneska slaví 50. Z někdejšího hollywoodského bouřliváka Hezounka, kterého poslavili role gangstrů a rebelů, se mezi tím v čase stal jeden z nejoceňovanějších herců, charakterních herců své generace.
1: I'm in this position because you've got a gun.
2: Come on, Stu. Don't you get the game yet?
3: Ve filmech začal hrát od roku 1995, ale velký průlom přišel o 7 let později s thrillerem Telefonní budka, ve které je v podstatě téměř celou dobu Farrell zavřený. Následovaly velké hollywoodské projekty jako Minority Report Stevena Spielberga nebo historický velkofilm Alexander Veliký Olivera Stonea. Nicméně skutečný respekt kritiků získal milovník duchovní literatury a filozofie až ve chvíli, kdy si začal vybírat zvláštnější a temnější role. Třeba v černohumorné gangsterce Martina McDonny v Brugách, která z něj udělala festivalového miláčka a přinesla mu první zlatý globus.
4: Píšou, že Belgičani 2x zachránili uprchlý anglický krále v 15. a 17. století.
5: Historie mě nikdy nebavila. Všechno je to o tom, co už je pryč. Co se to tam děje? To jsou filmaři. Natáčejí trpaslíky.
3: Ve snímku se před kamerou poprvé setkal s krajanem Brendanem Gleesonem. Spolu stvárnili dvojici nájemných zabijáků, kteří po spackané akci v Londýně dostanou příkaz uklidit se v malebném belgickém městečku.
6: Víte už, jaké byste chtěl být zvíře?
7: Ano, humr. Humři se dožívají více než 100 let. Mají modrou krev jako aristokrati. A celý život jsou plodní. Taky mám moc rád morze.
6: To vám blahopřeji. Většina lidí chce být pes. Proto je na světě tolik psů.
3: To už je ukázka z bizarního sci-fi dramatu oscarového Yorgose Lanthimose Humr, kde si Colin Farrell vyzkoušel další hereckou polohu. S McDonou i kolegou Gleesonem se pak znovu na plátně potkali v melancholických vílách z Inisherinu, které získali celkem 9 nominací na Oscara.
8: Just tell me what I've done to you.
9: When you didn't do anything to me.
8: I just don't like you no more. Like me yesterday.
3: Nejen novou generaci fanoušků pak překvapil proměnou v komiksového padoucha Oswalda Cobblepota alias Tučňáka ve filmu Batman a později i v seriálu Tučňák. Pod vrstvami masek a make-upu ho skoro nešlo poznat a právě to se herci líbilo, že poprvé hrál bez toho hezkého Colina. Co se týče osobního života, nikdy se neoženila, má 2 syny. Otevřeně mluví o svých někdejších závislostech i psychických problémech. Nejtěžší období prožíval během natáčení filmu Miami Vice, na které si prý skoro nepamatuje. Farrell také nesnáší status celebrity, raději tráví čas mezi normálními lidmi, ideálně v dublinských hospodách. Miluje irský folklor, box, dlouhé túry a zajímá se o buddhismus, meditaci i filozofii. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: probouzecí specialita Paula McCartneyho Hope of Deliverance. No a teď také náš pravidelný krátký zpravodajský servis. Honza Faltýnek.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Řidiče na Šumpersku čekají dopravní komplikace. V pondělí totiž začnou opravy silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. V bruntálské nemocnici od tohoto víkendu funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Krnovská nemocnice. Pacienty s akutními problémy tam stomatologové ošetří o víkendech a o svátcích, potvrdil to vedoucí lékař Antonín Chudárek. Vláda se nebude zabývat novým zákonem o České televizi a Českém rozhlase, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. K návrhu ministra kultury o ty klempíře za motoristy přišlo víc než 400 připomínek. Podle Babiše se dá financování veřejnoprávních médií změnit i na základě současných zákonů. Sport. Kanoistka z Olomouce Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře, předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety. Václav Chaloupka, který je zase rodákem ze Šternberka, byl mezi muži druhý. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřený je teď průjezd Maršíkovem u Velkých Losin. Koná se tam totiž Maršíkovská pouť. Počítejte s objížďkou přes Loučnou nad Desnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Den bez tabáku. Pokud kouříte, možná příležitost dneska 31. května přestat. Za chvíli i inspirace v reportáži.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marný

0: dneska o nás a kometě. A teď možná o vás, možná o někom blízkém. V 6 hodin a skoro 39 minut bude řeč o tabakismu, závislostech, adiktologii. Víte, že dnes 31. května je také třeba světový den bez tabáku. Takže pokud třeba kouříte, zkuste alespoň na jeden den přestat. A ideálně, aby vám to vydrželo třeba i déle. V Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc osob. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, kuřačky, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfečím z tých normálnych cigaret tak 10 a z tých ajkosiek celú krabičku vyfečím za deň.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Děcka okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách, tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat, a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit. A ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
2: Přehled Center pro závislé na tabáku a další pomoci najdou kuřáci na webu Národního zdravotnického informačního portálu. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: v těch následujících dnech a celém týdnu podle výhledu meteorologů vypadá na tu mračna, tu srážky, tu teploty nad 20, tu až možná za týden zase třeba téměř ke 30.
1: Počasí.
0: No konkretizovat už to budeme teď přesně ve 6:45 a na ty nejbližší hodiny, neděli, doc a vstup do toho nového týdne pondělí s Tomášem Ostrožlíkem z regionálního předpovědního pracoviště. Pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Hezké ráno.
0: Tak a to ráno v Olomouckém kraji popíšete jak?
2: Tak je většinou jasné, skoro jasné, ale místy se vyskytuje zvětšená oblačnost, ta se různě proměňuje, přibývá a pak zase se rozpouští. Jinak teploty jsou většinou kolem 13 stupňů, pouze na Hanušovicku, Šumpersku, v údolí kolem 8 a vítr slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Co čekat?
2: Dnes bude jasné až polojasné počasí, ale přechodně může oblačnosti být více. Přehánky ty se mohou vyskytnout, ale spíš později večer nebo v první polovině noci na pondělí, protože v Čechách během odpoledne budou narůstat bouřky, které budou postupovat k východu. No a právě tato oblačnost a bouřky budou postupovat i do Olomouckého kraje. Ty se budou bouřky rozpadávat, takže v Olomouckém kraji nic zásadního se dnes neočekává. Nicméně večer přibývání oblačnosti, jak jsem vzpomenul, v první polovině noci možnost už těch rozpadajících se přeháněk, které mohou dorazit i do Olomouckého kraje. Dnešní maximální teploty budou 24 až 27 stupňů, takže podobně jako včera, na horách kolem 18 a vítr přes den bude mírný, západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Španujete, španujete, to je foršpan, lákáte na to, co bude dál, jsme na pěti, takže noc a pondělí?
2: V noci, jak jsem naznačil, tak od západu přibývání oblačnosti mohou se vyskytnout i první přehánky. V té druhé polovině noci již těch srážek bude více ve formě deště nebo i přeháněk. Ojediněle může být i bouřka, ale je to málo pravděpodobné. Více těch srážek čekáme na horách na severu v Jeseníkách než na jihu Olomouckého kraje. Teploty v noci budou klesat na 15 až 11 stupňů a vítr slabý, proměnlivý. Zítra bude velká oblačnost, zataženo, oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i možnost bouřky. Teploty nejvyšší 17 až 21, na horách kolem 15 a vítr ten bude většinou slabý, ale přechodně může zesilovat na mírný severozápadní.
0: Tak jsme klidnější, takže už to všechno víme. Přímo od zdroje děkujeme Tomáši Ostrožlíkovi. Díky, naslyšenou, krásné dny.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

No pořád se teď bude točit ještě písnička z roku 81 z počátku kariéry Michala Davida, té diskotékové, no jako za mlada, non-stop, ale non-stop ve stylu Perbeta Mobile. Taky známky tam budou, různé sbírky, tak možná tipy i pro malé posluchače, vaše vnoučata, pravnoučata, jak se o to postarat. Tak inspirujte i s písničkou Michala Davida, věčnou písničkou. No a dál všechny inspirujeme ku poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Dál o víkendu pro vás totiž budeme mít třeba férovou nabídku, vezmeme vás na příští týden, na sobotu 6. oficiálně na koncert v programu Šumného Šumperka. Na tom koncertě vystoupí hvězdy. Šumný Šumperk se koná několik dnů a ten Zlatý hřeb, sobotní program v sobotu od 18. hodiny Pavlínin dvůr v Šumperku. Poslouchejte dál, kdo by raději třeba na silné, opravdu překvapivé zvraty ve hrách, divadelních hrách Martina McDonagha, nebude Donagha, tak nabídneme vstupenky zase třeba do Moravského divadla v Olomouci na Katy. Martin McDonagh, Kati, silný příběh, ale teď to perpetuum.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Studenti Olomoucké univerzity dnes vyrazí na protestní pochod na podporu kultury. Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy. V Přerově dnes můžete oslavit Den dětí v parku Michalov. Bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěkné nedělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci Olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes ráno zahájí protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají například debaty.
3: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
4: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout

0: Frekventované silnice 46, která spojuje Olomouc se Šternberkem. Stavbaři se zaměří na část mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku. V červnu a červenci hodlá ŘSD opravit nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku. V Přerovském parku Michalov začne v 11 hodin rodinný festival ke dní dětí. U tamního hostince budou pro zájemce připravené kreativní dílny a zábavná stezka s úkoly. Součástí akce budou taky výtvarné soutěže a hudební vystoupení, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
1: Děti se zapojí také do tvorby společného díla na kreativní stěně. Zajímavým zpestřením programu bude módní přehlídka školních aktovek. Na pobytové louce vyroste skákací aréna s 9 nafukovacími atrakcemi a také šapito, kde se odehrají klaunská a balonková show či žonglérský workshop.
0: Sport. Inline hokejisté IHC Nightbirds Přerov v pátém kole extraligy vyhráli oba své zápasy a zajistili si postup do čtvrtfinále playoff. V prvním duelu proti Zlínu vedli ve 14. minutě už 7-0, pak ale polevili v koncentraci a nechali soupeře několikrát snížit. Konečný výsledek byl 12-7 pro Přerov. 4 brankami se pod vítězství podepsal útočník Jakub Navrátil.
2: Myslím si, že z naší strany potom už to nebylo ideální. My si z toho dělali až moc srandu, nebo jsme to spíš přehrávali až moc a z toho pak pramenili ty chyby a oni to pak stáhli. No. Věřím, že nám to pomůže, že to čtvrtfinále zvládneme, pak v tom Final Four tam už se může stát cokoliv. No.
0: V následném zápase pak Přerov porazil Uherský Brod 5-1 a v nekompletní tabulce se posunul na 3. místo.
3: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S uzavírkami dnes počítejte v centru Šternberka. Končí tam totiž poslední etapa závodu míru do 23 let.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Co takhle ještě dneska za tepla, snad za sluč z krásného slunečného nedělního dne, cesta k vodě. Ale pozor, jak kam, 7:05 lákáme už také k tomu, co přijde za chvíli v naší reportáži. Plumovská přehrada na Prostějovsku se v létě pravidelně potýká s přemnoženými synicemi. Podle vodohospodářů za zhoršující kvalitu vody může nejenom klimatická změna, ale i okolní obyvatelé. Podrobnosti přineseme v reportáži Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. A teď osvěžíme třeba i hudební nostalgii s kapelou Olympics.

0: svítalo a paprsky už vítají a lechtají. 7 hodin 11 minut 31. májový ranní čas. Za opakované zhoršování kvality vody v Plumovské přehradě během letních měsíců může podle zástupců povodí Moravy kombinace klimatických změn a vliv okolních obcí. Pouze 5 z 9 vesnic v okolí má vlastní čistírnu odpadních vod a do přírody se tak stále častěji dostávají fosfáty například z mycích tablet nebo pracích prostředků. Ty následně podporují růst nebezpečných sinic. Informace zazněla na setkání pracovníků povodí Moravy s obyvateli Plumlovska.
1: Já tady žiju 70 let, asi pamatuju přehradu krásnou, čistou, plno lidí.
2: Říká mi pan Radek z Plumlova. Každoroční přemnožení sinic a zákaz koupání podle něj ovlivňuje život v okolí přehrady.
1: Když se podívej, přijďte, kempy prázdný, tady nikdo není. Plumlovské kemp, na vrchu, všechno je prázdný.
2: Na besedu se zástupci povodí Moravy přišli asi 20 lidí. Podle lidovecké starostky Plumlova Gabriely Jančíkové zhoršená kvalita vody obyvatele okolních obcí trápí.
3: Je to přehrada, ke které se hlásíme, je naše, jmenuje se Plumlovská a vím, že občany to skutečně trápí a je to samozřejmě na místě.
2: Popisuje každoroční problémy.
3: Začátek léta začíná vždy slibně a myslím si, že jsme se loni nedostali ani do poloviny prázdnin a už byla na takovém stupni, že bylo zakázáno koupání.
2: Jak souvisí kvalita vody s klimatickou změnou, lidem popsal na příkladech z celého Česka Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí Moravy.
4: Nejlépe je na tom ten, kde je nějaká pramenná oblast, kde je větší množství lesů, kde spadne velké množství srážek, ale to ve vaší oblasti není.
2: Stav se podle něj mimo jiné zhoršuje, protože je stále méně vody a zároveň se prodlužuje vegetační období.
5: Zatímco nám z těch povrchových vod dříve zůstalo pro síť vodních toků a pro podzemní vody 40%, tak dneska je to polovina, 20%, ale máme dílčí povodí, jako je to třeba i tady, ještě méně.
2: Popisuje, kdy dochází k přemnožení sinic.
5: Když hladina klesne a máte tam velké znečištění, vysokou teplotu, tak to jsou ideální podmínky pro sinice, které na této vodní ploše není možné eliminovat.
2: Problémem jsou také přívalové srážky, které do přehrady spláchnou všechny nečistoty z kanalizací a také lidská činnost.
5: To je daň za blahobyt. My stále více používáme fosfátových tablet, domíček, fosfátových prášků, pereme několikrát denně, umýváme čistý sklenice.
2: Zásadní podle něj je, aby se do přehrady dostávalo co nejméně znečištěné vody. Z 9 obcí v okolí přehrady má ale čistírnu odpadních vod zatím jen 5. Z Plumlova Barbora Taševská, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: jeden svět. A taky tehdejší projekt USA for Africa, We Are the World, 80. léta. 7.17. Počasí. Blízká budoucnost a třeba plus minus aspoň trošku jistější horizont týdne hlásí vlastně na konci toho týdenního období, toho výhledu od meteorologů, teploty 23 až 28, tak budeme na svých a bude tam oblačno, přeháněka, postupné ubývání té oblačnosti až opravdu koncem příštího týdne. No a mezi tím ve čtvrtek ještě do 26 polojasno, ale do 23 ve středu spíš zataženo oblačno, úterý polojasno oblačno na Moravě ve Slezsku i přeháníka a do 26 stupňů Celsia. A teď ještě tedy konkrétněji dnešek s teplotami 23 až 27 a vlastně po většinu dne asi to polojasno a ke konci přibývání oblačnosti, pak ještě i první srážky, to pak hlavně v noci na pondělí a v pondělí a taky ochlazení. Takže zítra zataženo na většině území kraje s přeháňkami nebo deštěmi výjimečně bouřkami, na večer v pondělí mají tedy zase srážky ustávat a ubývat mraků. Teploty ovšem zítra do 21 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: A teď nás čeká taky 7:21 zase za sportem, za házenou. Klub házenkářské akademie Olomouckého kraje. Existuje, pravda, jen 6 let, přesto už letos jeho A tým bojoval v baráži o extraligu se Strakonicemi o postup do nejvyšší soutěže. Někomu se to v roce 2020 při zrodu klubu mohlo zdát, co by utopie, ne však muži, který je hlavním strůjcem celého vzestupu.
1: Jsem strašně vizionář. Někdy jsme zakládali klub v roce 2020 a já dneska najdu ten soubor a mám tam záložku Extraliga 26-27, se mi spousta lidí smálo. My jsme mladý tým, my jsme pořád na cestě nahoru, jsme možná trošku zaškobrtli, bolí to, chtěli jsme, aby to dopadlo líp, ale ten mančaft má obrovskou sílu, obrovskou budoucnost, obrovský potenciál, s ním budeme pracovat dál a já věřím, že to Olomoucko se tady té Extraligy brzo dočká.
2: Věří šéf trenér klubu i hlavní trenér Ačka házenkářské akademie Olomouckého kraje Radek Flajsar. Prototypem hráče pro budoucnost týmu je teprve 20-letý Ondřej Jahoda, který v dvojzápase baráže o extraligu nastřílel 11 branek.
1: Moje manželka říká, že to je něco jako můj adoptivní syn druhý, že jsem se o něho trošičku tady i staral, ale je to tahoun mužstva. Je to srdce mužstva, šprýmař mužstva, prostě takovýho hráče chce mít každý jako v manšaftu. Udělal obrovský progres a já věřím, že ten příští rok, konkrétně on, nás do té extraligy dotáhne a že tu extraligu si tady spolu zahrajeme.
2: Sní Radek Flajsar. Ondřej Jahoda pod jeho vedením působí v klubu už 6 sezon. Prošel si všemi kategoriemi, dostal se do mládežnické reprezentace a letos kromě první ligy v Olomouci hrál poprvé i extraligu ve Zlíně.
1: On když sem přicházel, já jsem v něm viděl potenciál. A on mi vždycky říká, trenére, vy jste ze Schleisbrka, což je jako křídlo přes ruku, udělal reprezentační spojku. Ale není to samozřejmě o mě. Je to o něm, on šlape na každém tréninku. On je ten tahoun, on burcuje ten mančaft. My když jedeme někam na daleko, každý chce sedět vedle něho v autobuse. Prostě je to ten hráč, s kterým mě to neskutečně baví a budu rád, když spolu budeme pokračovat a tu extraligu tady dotáhnu.
3: Já mám takovou povahu, prostě já jsem extrovert, rád se bavím, rád se s něj, jako nějaká taková, dejme tomu, ústřední postava. Asi jo, a já jsem hrozně za to rád, že i ti starší mě poslouchají a když něco řeknu, tak to fakt vezmou a já musím říct, máme neskutečnou kabinu prostě mladých šikovných kluků a já jsem tady hrozně spokojený a určitě nechci odcházet. Mě tady ten klub přirostl tak srdci, že já se tady cítím jak doma, prostě s trenérem, s vedením, s klukama, já tady mám kámoše na celý život, prostě fakt super.
2: A sám Jahoda práci i péči svého trenéra taktéž umí náležitě ocenit.
3: Já jsem tady bydlel, přišel jsem tady v kolikati ve 14 na internát, staral se o mě, vozil mě na tréninky, vozil mě z tréninku, když jsem něco potřeboval, tak mi pomohl. Díky němu jsem tady, kde jsem. Zahrál jsem si i v nároďáku, v juniorech, všechen ten kredit a všechno to jde vlastně za trenérem a já bych mu chtěl hrozně poděkovat a proto i pro něj jsem mu to chtěl, tu extraligu, ten jakoby náš sen, jeho sen, prostě sem dotáhnout, bohužel zkusíme to příští rok, no.
2: Pokud se podaří tým udržet pohromadě a vhodně ho doplnit, mohl by se Haolk za rok zase stát vyzývatelem posledního extraligového celku v baráži a třeba přetavit své sny v realitu. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hasta mañana, ovšem ze Švédska a v angličtině od kapely ABBA. Hasta mañana. No a teď pěkný dobrý den, hezkou neděli, dobré ráno a zpravodajský servis Honza Faltýnek.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerovští hasiči budou ve větším bezpečí. Získají totiž moderní diagnostické zařízení pro testování dýchací techniky a ochranných prostředků. Přerovská radnice jim na něj chce přispět 1 000 000 korun, sdělila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. V Přemyslovicích na Prostějovsku vyroste nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok. V náměšti na Hané dnes pokračují tradiční náměštské hody. Na programu je hodový průvod se žehnáním sochy svatého Jana Nepomuckého, mše v kostele svaté Kunhuty i hodové odpoledne na náměstí. Sport. Ve finále hokejového mistrovství světa se večer utkají Švýcarsko a Finsko. Domácí reprezentace zvítězila v semifinále v Curychu nad Norskem 6-0. Finsko přehrálo Kanadu 4-2. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je i dnes silnice z Mariánského údolí na Posluchov. Pokračují tam závody minikár v rámci poháru České republiky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Na, Kamilo, Ferdo, případně Lauro, jak to s tebou vypadá, si můžete teď broukat, zaměnit, lehce zaimprovizovat, ale jinak zůstáváme s jedním držákem, prvním hitem kapely Činasky a s Klárou. Dobré ráno.

0: Původně Denní snílek, jedna klasická, Daydream Believer, pak trošku posun v tom zvuku a trošku na jiné téma. U nás česká verze Jiřího Korna, Žádný strach, Já to zvládnu. A za chvilku třeba taky Kim Wild v hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc v 7.39, ovšem to už je čas tak akorát pro Matěja Křoupalovýho. Před týdnem to věřící především slavili církevní svátek zvaný Letnice a přiblíží nám je také dnes po týdnu stréček Křoupal. Připojí jednu událost, která se váže ke zvyku pocházejícímu z pohanských dob k jízdě králu, která se na Hané, ta událost, stala před více než 100 lety.
1: Chtěl bych vám, lidi milí, trochu připomenout významné křesťanské svátek, které přepadá na 8. nedělo po božím hodu velikonočním, a to je právě dnes. Je to zeslání Ducha Svatého, ledově Letnice. U nás v českých zemích se Letnice slavily od samého příchodu křesťanství. Slavily se 2 dny a svatodušní pondělí bylo zasvěceným svátkem. S letnicama se v ledové zbožnosti spojují také pohanské obyčeje. Nejznámější slovácké a hanácké ledové obyčeje spojené s tímto křesťanským svátkem je jízda králo. V roku 2011 byla zapsaná organizace UNESCO na seznam mistrovských děl nehmotného dědictví lidstva. Že jsou i hanáci někdy trochu hrnaně, dokládá tragédia, která se stala v zemi korone české, tadek u nás na Hané, ve svatodušní pondělí 31. května léta páně 1819. V tento veliký svátek se na lověšických pastvinách setkaly průvody dědin Lověšice, Horní Moštěnice, Bochoř a Šířava. Odvěká rivalita mezi těmato obcema vedla k tomu, že proti sobě stály 2 tábory. Na jedné straně jezdci z Moštěnic a Lověšec, na straně druhé jezdci bochořští a šířavští. Obě strany vyzvaly toho druho k vedání králo a opoštění pastvin. Jelikož ani jedna neměla k něčemu takovýmu choť, následovala bitka, při které byly použity balde, nože, šavle a ostrá střelba ze starých ceremoniálních flent. Táto řeš na lověšických pastvinách je největším násilným střetem v historii jízd králo. Z 80 bojovníkových 8 padlo na místě, z 20 těžko raněných později omřelo dalších 5 lidí. Na 40 lidí bylo zraněných lehko. Hanáci, takový rozvážní a zbožní lidi, kdo by to byl, do nich řekl? Myslím si, že za takovou bitko nebude stát Duch Svatý, ale tvrdohlavý hanácký palice, také nějaké ten troňk z kadlátek, sklínka vína, pár cimento piva, či nějaký nevyřízený očte z tancovaček. Je to ze možný, že od toho byly také horký hlavy veteráno z nedávné bitky o Slavkova. Zdá se, že v dnešní dobu jsou už hlavy hanáko při jízdě králo pěkně vychladlí, že místo popaštěce si dají pěkně do trompete.
0: Stréček Křoupal, Jiří Vrba, a režie Tomáš Soldán a technická spolupráce Zdeněk Prchlík a Letnice, ještě ohlídnoti za Letnice, má taková regionální nepříjemnost, mírně řečený. No a pak ještě mezinárodní a evropský rozměr událostí. Ty probere Stréček Křoupal dneska o 14:30 odpoledne. To bude o událostech, které se nesmazatelně zapsali tentokrát do evropských dějin. Odpoledne ve víkendovém programu a v premiérovém Plko na nedělo. Teď Kim Wilde.

0: je 7.46, posloucháte Český rozhlas Olomouc a třeba za týden vás zveme a o vstup se postaráme do Pavlínina dvora, nejenom šumperští si dají šumný šumperk slavnosti města Šumperka 2026 a na ten koncertní zlatý hřeb na 6.6. od 18. hodiny v Pavlínině dvoře v Šumperku vám domluvíme vstup, když budete dál poslouchat a zavčasu se nám třeba ozvete na výzvu, až přijde ta výzva, tak tady budou vstupenky na koncertní program v sobotu 6. června od 18. hodiny v Šumperku v rámci šumného Šumperka.
1: Počasí.
0: Jo, Kaťka Marie Tichá tam třeba bude, nebo i 100 zvířat pak na závěr, ale teď jak možná bude, no, třeba i v Šumperku předpokládám, protože celorepublikový výhled za týden hlásí vlastně podobné počasí jako v těch posledních dnech, nebo v dnešním dni, to bude až 27 a snad většinou zpočátku i polojasno a za ten týden 23 až 28 oblačno i polojasno, tak řekl bych střídavě oblačno a všechno se může ještě upřesňovat. Co vědí meteorologové přece jenom jistěji, je, že dneska se neděle očekává v Olomouckém kraji s teplotami 23 až 27 a oblačno až polojasno. Na večer se od západu má zatáhnout a později se mohou přidat přehánky. No a pak noc, tedy na pondělí, většinou zatažená, postupně na většině území přehánka, občasný déšť a 15 až 11 stupňů Celsia. A zítra jen tak do 21 stupňů s většinou oblačnou oblohou a trochu těch kapek toho deště bude.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: Skupina kolibříků v Úlece z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v půle.
4: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: No, tak to skončilo. Jan Pokorný, ne tedy ten moderátor, ne rozhlasák, ale tak trošku ano. Jan Pokorný, zvaný Pokáč, nešahej na mě. Ten, když někde vystupuje, má velký úspěch, ale nejinak je tomu třeba s Kateřinou Marií Tichou. Tak když vystoupila shodou okolností na rozhlasovém koncertním programu Poctě Martě Kubišové, tak si tam zanotovala třeba s Anetkou Časy se mění, speciální úpravě. No a když zazní třeba tato chytlava od Kateřiny Marie Tiché,
2: chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena.
1: Není co řešit. Myslím, že zazní v rámci Šumného Šumperka na koncertním programu k tomuto programu v Šumperku v sobotu 6.6. od 18. hodiny, respektive pak v dalším večerním programu. Dobře, že posloucháte Český rozhlas Olomouc. Pokud byste chtěli právě na koncerty k Šumnému Šumperku, vlastně nejenom šumperští, protože vstup vám na místě přímo domluví Český rozhlas Olomouc. Chtěli byste na Šumný Šumperk na koncerty?
3: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Tak tady je Kateřina Marie Tichá, divoká, taky s písničkou Plamen, která je stále slavnější, chytlavá. Taky ovšem vystoupí třeba kapela 100 zvířat, to bude až úplně na závěr, k půlnoci. Ale jinak už v 17.30 se otevírá Pavlínin dvůr v Šumperku a pak se koncertuje od 18. až do té půlnoci. Bude to 6.6. a vstup, pokud byste chtěli, vám zajistíme, ale neváhejte. Linka 221 555 444 a dva vstupy na koncertní část programu Šumného Šumperka v sobotu 6. od 18. hodiny s Kateřinou Marií Tichou, se 100 zvířaty a dalšími vystupujícími v koncertní části Šumného Šumperka. Kdybyste chtěli, ozvěte se.

0: tedy Plamen, Divoká divoká. Možná i časy se mění v podání, dnes Benjis a možná i vzpomínka na Davida Stipku. To se hodí v programu, koncertním programu, který nabídne Kateřina Marie Tichá a který my nabízíme třeba Tomášovi. Pěkné dobré ráno přejeme, vítáme vás.
1: Dobrý den, tady Tomáš,
0: předáváme oficiálně dva vstupy, dvě místa právě na koncertním programu s Kateřinou Marie Tichou, s to zvířaty a dalšími Pavlínin dvůr 6.6. oficiálně už od 18. Mějte se moc pěkně si to užijte, moc tam pozdravujte, no a pozdravujte i Kateřinu Marie Tichou, divokou, divokou.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlinfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a kovárna Viva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: BESIP testuje na Červenohorském sedle elipsovité značení silnic. Pořadatelé festivalu Dvořákova Olomouc na dnešek připravili program pro děti. Kánoistka z Olomouce Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod světového poháru. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Na českých silnicích letos zemřelo dvojnásobek motocyklistů než za stejné období loni, a to 23. Vyplývá to z předběžných statistik policie za období od ledna do 28. května. Jednou z hlavních příčin je přejetí do protisměru. Motorkářům by s tím v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení na silnici, které stát od loňského podzimu testuje v zatáčkách Červenohorského sedla, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
4: Zatím se to jeví jako úspěšné, a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
3: Senát zřejmě neschválí změny rozpočtových pravidel. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory parlamentu Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu nezapočítávaly třeba peníze na výstavbu dálnic nebo část výdajů na obranu. V Senátu mají většinu opoziční strany, které návrh označují za hazard s budoucností země.

0: Olomoucká kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tacenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Na stupních vítězů byla ve slalomu podruhé v kariéře. Předtím se jí to povedlo před necelými 6 lety.
1: Bylo to hodně dlouhé. Já se přiznám, že tu první medaili nepočítám zas tak moc, protože opravdu ta konkurence tam byla hodně jiná. Jezdila jsem ještě hodně jinak a celkově to byl trochu odlišný závod, takže já jsem za tenhle výsledek strašně vděčná, protože ta cesta, co jsem udělala, podle mě byla hodně dlouhá a nebyla lehká, takže jsem ráda, že ta práce, co jsme odvedli s trenérem, tak jde vidět.
0: Mezi kanoisty skončil druhý rodák ze Šternberka Václav Chaloupka. Počasí. Dnes na střední Moravě čekejte oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty je 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat má slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor, v Jesenické ulici v Šumperku u křižovatky s Lidickou je tam kvůli stavebním pracím uzavřený levý odbočovací pruh směr Nový Malín. Odbočení vlevo je možné průběžným jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Už jsme tady dneska přespívali klasický hit Klára na Kamilo. Jak to s tebou vypadá? No, mám svátek, mohla by odpovědět třeba i řečnicky Kamila, protože je dnes v kalendáři právoplatně. Gratulujeme, ta ať si Kamila, nejedna, jistě užívá a dnešní den vychutná. A navíc všichni si ještě vychutnejme poslední májové chvíle. Roku 2026 je 31.5. Máme 5 minut po 8. hodině a další pohoda třeba v hudbě od kapely Buty.

0: byla 80. léta, to byl styl kapely Alphaville z Německa, Forever Young. Tak si říkám, s čím to poměřovat? Třeba se středověkými a možná i dávnějšími památkami a člověk se cítí navždy mlád. Zkoušeli jste třeba někdy spočítat všechny hrady, zámky, zříceniny u nás? Myslíme opravdu tady tu architekturu, ty stavby, jestli ne? No tak si počkejte hned teď na Martina Písaříka, ten vždycky zalistuje nejenom učebnicemi.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě co do rozlohy je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helfštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Olomouc.

0: Zasvitneli je rázem z 12, 15, třeba i 20 stupňů Celsia, zasvětlo na Horní náměstí v Olomouci 20 stupňů.
1: Počasí.
0: Jinak lehtá i spoza okna pár paprsků. Čekáme oblačno i polojasno, ale na večer u nás v regionu v Olomouckém kraji od západu zataženo a později se přidají také srážky přehánky. 23 až 27 ještě dnešní hodnoty odpolední. Pak v noci 15 až 11 zataženo postupně na většině území regionu přehánky, občasný déšť. No a zítra přes den tak lehce jenom přes 20 stupňů Celsia s těmi přehánkami, s tou oblačností. No a následující týden, následující dny střídavě oblačno, některý den k 25. Koncem toho týdenního výhledu zase za týden v neděli zase klidně až těch 27 stupňů Celsia. No ale mezi tím zase třeba i 20 stupňové hodnoty.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Bousty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Má lásky čas si ještě užijeme také v 8.21. 31. posledního máje. Děvčata, Jiřinka s Alenkou pak později ve víkendovém vysílání před 12. předpolednem možná poradí něco do kuchyně, ale taky to, co se zlomeným perníkovým srdcem.
1: Stalo se před 100 lety.
0: No a teď to, o čem také trošku zpívala Olinka Lounová v zápětí, tedy před chvilinkou, něco prý bylo za 100 let, něco před 100 lety. Před 100 lety se psalo v novinách o, představte si, osobnosti Kosti Nepokupnoje. K neklamným známkám jara patřili v Olomouci právě před 100 lety jarní jezdecké mítingy. Psalo se v květnu 1926. V jednom z těch článků byl zmíněn bývalý kozácký důstojník Nepokupnoj. Proč? Zajímalo? Kde tu Vojnarovou?
2: Nepokupnoj totiž se souborem jezdců se cvičil k jezdecké slavnosti novou národní kozáckou fantazii. V novinách se psalo: dovedeli nováček našeho domácího jezdeckého pluku po 7měsíční službě provádět různé evoluce v divokém trysku s bezpečností a jistotou. Jest to zajisté dobrým doporučením pro regiment a pro jeho výcvikové metody. Ze stejného ranku byly skoky dvojic mužstva všech šarží, které připravoval kapitán Kadaňka na základech takzvaného učení Valašského, které bylo před 100 lety uznáváno jako nejmodernější. Cvičily se ale také produkce trojek, spárovaných koní, řízených jezdcem v sedle třetího koně a zvláštní družstvo v nových žertovných hrách jezdeckých. Den slavnostní, meeting, se měl konat 3. června na olomoucké dostihové dráze.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit se nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Clued. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: No a teď si poslechneme ještě jedny krátké hraní zprávy na dvě minutky. To má připraveno Honza Faltýnek. Servis pro vás k dobrému nedělnímu ránu.
4: 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Řidiče na Šumperskou čekají dopravní komplikace. V pondělí totiž začnou opravy silnice 11 mezi Olšany a Vyšehořím. Rekonstrukce zabere zhruba 2 měsíce. Po většinu této doby bude úsek Kyvadlově průjezdný, řekl to Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště ředitelství silnic a dálnic. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna. Hrad Sovinec zve i dnes na akci Kdo si hraje nezlobí. Návštěvníky seznámí se životem, výstrojí a výzbrojí vojáků napříč dějinami. Společně s dětmi si můžete vyzkoušet, jak náročný býval vojenský život. Sport. Tenistu z Prostějova Jakuba Menšíka čeká v podvečerních hodinách na Roland Garros osmifinále. Zahraje si ho s Andrejem Rubljovovem z Ruska. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách okolo 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Uzavřený je teď průjezd Maršíkovem u Velkých Losin. Koná se tam totiž Maršíkovská pouť. Počítejte s objížďkou přes Loučnou nad Desnou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: U nás teď v 8:32 taky pohodová píseň Jitky Zelenkové. A nebo ta o lásce už za chvilinku taky na dvě minutky od Petra Nováka.

0: Je 8.38, je 31. května, dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Po špičkách našlapovat, no, uvidíme, jak to vydrží. Víc než 300 kilometrů z Olomouce do Prahy. Chtějí za 15 dnů ujít studenti a studentky Univerzity Palackého při protestním pochodu s názvem Za kulturu. Vysokoškoláci, vysokoškolačky, vysokoškolačky nejsou spokojeni se současným směřováním vládní kulturní politiky. Co by maskota si vyrobili strašáka znázorňovat má současnou nezávislou kulturu. Na ten pochod vyrazí vlastně už možná za pár minut dnes ráno. My to budeme i živě sledovat ve zprávách o 9. No a teď také v reportáži a rozhovorech.
1: Máme tady dřevěnou kostru, kříž a už nějaké oblečení.
2: Obnošený pánský kabát, jako strašák, že ho se oblíkal do nějakých jako obnošených věcí.
1: Říká Vendula Holčáková z organizačního týmu.
2: Zároveň jakoby na každé zastávce se bude dodělávat, bude se zkrášlovat, bude se dokončovat.
1: Matyáš Erban, proč jste zvolili takový netypický způsob protestu, pochod?
3: Pohlížíme přes hranice na Slovensko, tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
1: Vidím vedle vás už nabalený baťoch.
3: Tak, otevřeme rychlý kapsu. Mám tady kolíčky na prádlo.
1: A sluneční brýle.
3: Pásku na namužené svaly.
1: Tejpovací páska.
3: Budu poskytovat i ostatní, nejenom sobě určitě. Tady mám technickou tašku. My máme v plánu celý pochod zaznamenávat, pak z toho třeba uděláme nějaký takový krátký film nebo dokument.
1: Co během té cesty v těch jednotlivých městech, kde máte zastávky, se bude dít?
2: Tam vlastně plánujeme udělat určitou nějakou kulturní akci. Součástí bude společný výstup s těmi performery.
1: Co v Praze pak?
3: Je dost dobře možné, že zrovna v to pondělí 15. kolem 11. hodiny dopoledne bude probíhat vládní porada k novému poslaneckému návrhu poslance Nachera k decimaci rozpočtu České televize a Českého rozhlasu. Takže pokud to vyjde na to pondělí 15., což teď neumíme zjistit, tak určitě se v tu chvíli zastavíme samozřejmě před Strakovou akademií a budeme protestovat.
1: Ministerstvo kultury vnímá tento studentský protest jako legitimní projev zájmu o stav české kultury. Ministr Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě potvrdil, že mají nižší rozpočet než jejich předchůdci. Všechny peníze ale použijí na rozvoj kultury.
4: My máme o několik miliard menší rozpočet, do živé kultury šlo zhruba asi jenom o 38 milionů korun méně. Jo, takže my se snažíme ty peníze hledat, snažíme se je dávat do živé kultury. Tam kam patří, nebo zůstane nikdo, kdo by byl ošizen.
1: Ministerstvo kultury v roce 2025 podpořilo živé umění víc než miliardou korun. Pro letošní rok počítá s 934 miliony. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc,

0: cesta do Atlantidy a zpátky, ještě teď od Modern Talking z 80. let. Taky cesta v čase. A teď v 8.45
1: počasí.
0: V Českém rozhlase Olomouc, pravda třeba na neděli pro Olomoucký kraj, to má být 23 až 27 stupňů Celsia, už docela úřaduje to slunce, zasvitlo a zasáhlo možná i váš teploměr, klidně i nad 20, může být už teď před 9. Odpoledne do 27, oblačno polojasno, na večer od západu zatažená obloha, později se přidají přehánky, noc tedy zatažená postupně na většině území přehánka nebo občasný déšť a 15 až 11 stupňů Celsia. A tím to bude také ovlivněno, fronta a zítra náskok. Naskok pokles teplot tak do 21 při té zatažené obloze, no a pak opravdu střídavě oblačno, každý den trošku jinak. A třeba v závěru týdenního výhledu v rámci celé republiky meteorologové vidí zase teploty až 28, tedy za týden o víkendu v neděli, i když tam zase bude víc té oblačnosti než třeba tento víkend.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Pestrobarevně rozkvetlými parky se projdeme v neděli po 9. hodině. Olomouckými smetanovými sady nás provede Jan Jeništa. Podíváme se na místo, kde byl hřbitov a dnes si ho oblíbili zajíci. Zmíníme se o opičce, která v parku bydlela. Všimneme si památek a historie a zastavíme se na kávu. Naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: autorem.
1: Recitate nebo možná rap Pan Kaniza, zpěv Kanty Královna, Věra Martinová. Za chvilinku se bude ona smát v písničce kapely Mandraže a teď se bude ještě zpívat chorálem. Hokejisté Švýcarska budou usilovat ve třetím finále za sebou o první zlato v mistrovství světa v ledním hokeji. Na turnaji zatím vyhráli všech 9 zápasů a to i díky podpoře domácích švýcarských fanoušků faninek. Jejich chorály budou znít i ve finálovém klání s Finskem.
2: Deset tisíc fanoušků už dlouho před zápasem skáče, tleská a zpívá. Strmé tribuny ještě umocňují tuhle podporu a hráčům samotným z toho naskakuje husí kůže.
3: Ano, to vždycky. Ale před zápasem nebo v jeho průběhu se pořád ještě musíte soustředit na další střídání. Ale když to všechno pak skončí a skončí to vítězně a fanoušci začnou zpívat tu naši švýcarskou, je to fantazie.
2: Říká Nikolas Bechler, tahle podpora dotáhla švýcarský tým k 9 vítězstvím v 9 zápasech. Večer se může počet zaokrouhlit na 10. Proti budou Finové, které Švýcarsko ve skupině porazilo 4-2, ale i z jejich strany je slyšet, že v takové kulise si zahrají rádi znovu.
4: Myslím, že dobří hráči vždycky rádi nastupují v bouřlivé atmosféře. Dokáže to nabudit. Samozřejmě se tu oni budou právem cítit jako doma a může to pro ně být výhoda. Každého ale musí bavit hrát na stadionu s takhle hlasitým prostředím.
2: Těší se na finále Mikko Lehtonen. Jen by asi nerad slyšel jeden popěvek. Když se blíží konec zápasu a domácí tým vede, začne celý stadion zpívat písničku, kterou proslavil Drupy a v české verzi Ilona Čáková.
5: They're so loud, they're cheering for us.
6: Úžasné, jsou tak hlasití a výborně se s touhle podporou hraje. A když vyhrajete a oni vám zpívají, je to neuvěřitelný pocit.
5: And when you win and they sing for you, it's unbelievable feeling.
2: Těší se na vítěznou píseň Dominik Egli. Finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Finskem začne ve 20 hodin a 20 minut v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Už od 15:30 vyzvou v boji o bronz Norové Kanadu. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vysokoškoláci vyráží pěšky z Olomouce do Prahy na protestní pochod za kulturu a média. Obyvatelé Prostějova si připomínají 885 let od první písemné zmínky. Tým házenkářské akademie Olomouckého kraje prohrál v baráži o extraligu se Strakonicemi. Dnes bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na protestní pochod na podporu kultury a médií právě vyráží vysokoškoláci z Olomouce. Míří do Prahy, před sebou tak mají zhruba 300 kilometrů dlouhou trasu. Na startu pochodu je i náš reportér Michal Poláček.
2: Na protestní pochod s názvem Za kulturu vyráží podle organizátorů zhruba 20 studentů Univerzity Palackého a do Prahy chtějí dojít zhruba za 2 týdny. Vysokoškoláci jsou spokojeni s současným směřováním vládní kulturní politiky. Vadí jim škrty v rozpočtu, které se podle organizátorů pochodu mohou dotknout regionálních kulturních center a taky veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury vnímá tento studentský protest jako legitimní projev zájmu o stav české kultury a ministr Otto Klempíř ze strany motoristé sobě potvrdil, že mají nižší rozpočet než jejich předchůdci, všechny peníze ale použijí na rozvoj kultury. Z Olomouce Michal Poláček, Český rozhlas.
0: Olomoucký kraj zahájil v týdnu stavební řízení k dlouho připravované přeložce hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá přeložka se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Její stavba má stát zhruba 3 miliardy korun. V provozu by měla být v roce 2030. Vyplývá to z oznámení krajského úřadu. Odvsi k městu, to je název dnešní akce, kterou si připomínají obyvatelé Prostějova výročí 885 let od první písemné zmínky o původní vesnici Prostějovice. Program u zámku na Pernštýnském náměstí začíná ve 13 hodin. A co nabídne, to ví náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
3: Při této příležitosti bude i slavnostně nazdobena kašna, abychom umocnili význam tady těchto letošních oslav. Přijede do Prostějova rytíř Prostěj se svojí družinou. Čeká nás střelba z luku, čeká nás samozřejmě spousta stánků.

0: Na střední Moravě dnes čekáme oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18 a foukat bude slabý, postupně mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S uzavírkami dnes počítejte v centru Šternberka. Končí tam totiž poslední etapa závodu míru do 23 let.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dobré dopoledne. I za sportem vás ještě vezmeme, už jsme probrali dokonce i švýcarské chorály a choreo na hokeji na mistrovství světa. No, sezona fotbalové Sigmy Olomouc pravda skončila, přímo té Sigmě, ale jeden velký zápas ještě Andrew Stadion přece tento týden hostil. Hráči okresního přeboru z Něvotína a Leštiny si na Andrově Stadionu, na velkém, zahráli finále okresního superpoháru. My se tam ještě v dopoledním vysílání, když budete poslouchat třeba dál, určitě vydáme reportážně, protože to je potřeba, třeba se tam uslyší aktéři, účastníci. No a o kultuře je a bude řeč hodně, nejenom v následujících hodinách, dnech a možná týdnech. Tak vás za kulturou ještě vezmeme, protože vstupy obstaráme třeba na vyhledávaného autora, dramatika Martina McDonagha. Kati je jeden z jeho úspěšných titulů a taky úspěšných titulů herců Moravského divadla Olomouc. Kati se hrají v pátek 5. od 19. hodiny a my vám vstupenky ještě nabídneme, ano, když budete poslouchat dál víkendové vysílání. No a za chvilinku už taky jedna procházka, třeba už do stínku, do parku. Olomoucké smetanovy sady na přelomu května a června hýří barvami. Přijměte pozvání za okamžik na procházku po tomto výstavním městském parku, při které se budeme zajímat o historii místa, všimneme si různých památek, možná i drzá agresivní opička, i na tu dojde. A za chvilinku v pořadu přímo z místa už to necháme na Alešovi Spurném a jeho průvodci průvodcích.

0: Přímo z místa.
1: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Je krásné jít kousek a dojít do velice příjemného prostředí olomouckých parků. Minulý rok jsme se v tuhletu dobu vydávali za květenou těch parků s botanikem Františkem Lamlou z Vlastivědného muzea v Olomouci. A tentokrát se mezi těmi rozkvetlými kytkami projdeme historií tohoto místa. Památky, které tu máme, úžasně dotvářejí tu přírodu, kterou se tu můžeme kochat. Nejstarším a největším olomouckým parkem jsou Smetanovy sady na západním obvodu centra města. Zabírají plochu zhruba 19 hektarů. Jejich základním architektonickým prvkem je Rudolfova alej. V Olomouci šlo o první městskou parkovou plochu. Alej nechal v roce 1800 vysadit olomoucký arcibiskup Rudolf Jan Habsburský. Za prusko-rakouské války však byla zničena. Obnovy se dočkala v roce 1866, kdy město vysadilo 710 metrů dlouhou alej jírovců a lip podle projektu architekta Maxe Machánka. Tohle se píše na stránkách výstaviště Flora. Souhlasíte?
2: No, souhlasím, až na výjimky. Ten Rudolf Jan nechal tuhle alej přece jenom vysázet trošku později. Ne v roce 1800, to máme pořád ještě napoleonské války, ale až 1820, takže až po Vídeňském kongresu.
1: A ona stejně potom musela být vykácena a vysazena znovu.
2: Přesně tak, ta první alej byla topolová, byly to ty vlašské topoly, takový ten klasický konický vysoký tvar. Bylo to z 4 stromořadí a uprostřed už volná trávníková plocha, prakticky tak, jak tu alej známe i dneska, ale v tom roce 1866, když bylo město ohrožené v rámci pruského obléhání, které se blížilo k Olomouci, tak pevnostní velitelství rozhodlo o tom, že musí tahle plocha být přehledná, musí být vyčištěná, tak aby to předpolí olomoucké pevnosti fungovalo tak, jak má. My totiž jsme v prostoru takzvaného koliště, nebo taky latinsky glacis. To je prostor, který dá se říct, že kopíruje trajektorii střel směrem z pevnosti, proto ten park na té severní straně je mírně vyvýšený. Ten terén toho pevnostního koliště se zachoval prakticky dodnes, i včetně těch známých minérských chodeb, které v té severní části parku dodnes občas jednou za čas se někde objeví nový vchod do té chodby a tak dál.
1: Teď si představme našeho dnešního průvodce, s kterým právě hovoříme, a to je bolonista, amatérský historik umění, galerista, člen spolku Za krásnou Olomouc, spoluautor knihy Bilance umění ve veřejném prostoru, která se dotýká i těch olomouckých parků, Jan Jeništa. Dobrý den.
2: Krásné dopoledne ze Smetanových sadů.
1: Jak vlastně vnímáte ty olomoucké parky?
2: Je to jeden z pokladů Olomouce. Máme velkou výhodu, že tenhle ten prostor těsně před branami města ve velké míře nebyl zastavěný a že si uchoval krásnou přírodě blízkou podobu. Takže nejenom já, ale věřím, že všichni Olomoučané sem vyrážejí velmi rádi. A i třeba objevovat zákoutí tohohle parku. No a k tomu Maxi Machánkovi je pravda, že on byl jedním z hlavních iniciátorů výsadby nové aleje po prusko-rakouských válkách, ale nedá se říct, že by tu alej vystavilo samo město. Oni se na to skládali přímo občané města, a to i ti, které známe úplně z jiných souvislostí. Max Machánek byl majitelem železáren v Mariánském údolí, takže ten dal největší finanční podíl, ale probošt kapituly svatého Václava Vilém Schneeburg, ten se zasloužil o to, že byl vystavěn ten hlavní pavilon, lázeňský pavilon, kde máme dneska restauraci na hlavní aleji, ale třeba knihkupec Helcl nechal vystavět takový březový altánek v severní části parku a tak dál. Dokonce se v novinách tehdy psalo, že se občané hlásí jeden přes druhého a každý chce mít i svůj strom v téhleté aleji. Takže takový crowdfunding 19. století.

0: teď stojíme ve Smetanových sadech, ale v místech, kde se ještě před 100 lety nacházel hřbitov. Katolický hřbitov tu byl založen už na konci 18. století, ve chvíli, kdy se rušily hlavní městské hřbitovy u svatého Mořice, u svatého Michala, a zde byl tedy založen nový. Vydržel tedy asi 115 let. Postupem času k tomu katolickému největšímu hřbitovu se přidal ještě menší evangelický a následně ještě po roce 1867 hřbitov židovský. Ty všechny tři byly zrušeny v roce 1901, když vznikl ústřední hřbitov v Neředíně. Přestalo se tady pohřbívat, ale ty náhrobky tady ještě nějakou dobu vydržely a nejdéle, zvláště kvůli odporu židovské obce olomoucké, vydržel právě ten židovský na svém místě. Ten byl bohužel zrušen až násilnou formou v roce 1940 na příkaz nacistického vedení města. Ta lávka, která tu vede přímo nad námi, pochází z roku 1965 a je to takový pozůstatek těch zlatých 60. let velkého rozvoje tohohle výstavního areálu pro květinové výstavy Flora. Na místě hřbitova samozřejmě už dneska nikdo pohřbený není, ale to neznamená, že bychom tady pozůstatky toho hřbitova nenašli. Nejvýraznější je stará alej stromů, která pochází ještě z dob hřbitova, která tady nedaleko pavilonu a do dneška roste. No a potom jsou tady ještě hrobová místa zachovaná pod zemí. Ona jsou z větší části zasypaná, ale některá z nich do dneška mají otvory vyvedené až na úroveň trávníku, které jsou zakryté takovými dlaždicemi. Jsou to, dá se říct, větrací otvory, větrací šachty těch původních hrobových míst.
1: To tady vidíme vedle těch odsunutých dlažebních kamenů.
0: No a vyplašili jsme tady zajíce, takže si myslím, že tady mají úplně novou funkci dneska, prostě zajíčí doupě.

0: Usadili jsme se pod slunečníkem za pavilonem A u dětského hřiště. U stánku v restauraci dali jsme si ledový nápoj. Historie toho pavilonu A a vlastně olomouckého výstavnictví je také velice zajímavým tématem.
1: No konkrétně tohle místo skutečně už pro to výstaviště bylo určené ve 20. letech. Pořád jsme na místě těch vzrostlých krásných stromů uprostřed, dá se říct, toho hřbitovního místa, ale právě od těch 20. let se začalo vyvíjet. První výstavy v jiné části sadu skutečně byly už na konci 19. století. To se vystavovaly květiny a ovoce vždycky v září v rámci dožínek, ale tady ta hlavní výstava proběhla v roce 1931. Byla to zemská zemědělská výstava, trvala 9 dní a to bylo poprvé, kdy se tohle místo proměnilo ve skutečný výstavní areál. A to velmi velkorysý, měl své hlavní brány z dobového tisku. Víme, že ta vstupní brana byla tvořena na takovými třemi vysokými pilony a dokonce na tom prostředním pilonu byla skulptura arabského vraníka v životní velikosti od místního sochaře Rudolfa Doležela staršího, to byl tatínek toho známějšího sochaře Doležela. A kromě toho tady byly výstavní pavilony, kde se předváděly koně, hovězí dobytek, vepřový dobytek, byl tady stán, kde bylo 600 klecí drůbeže, králíků, holubů, skutečně taková jako naučná, ale i obchodní výstava. Byla tady taky velká ochutnávárna, kde byly obilné zahradnické mlékařské výrobky. To všechno tady bylo k vidění, promítaly se tady filmy se zemědělskou tematikou a tak dál. Skutečně velmi moderní výstavní areál ze začátku 30. let. Takže současné výstaviště opravdu má na co navazovat, ale tenhle prostor pro ty výstavy, tak jak je známe dneska květinové, tak se proměnil až v 60. letech, dokonce pavilon A je až z konce 60. let. A patří zase k velmi kvalitním architekturám celorepublikového měřítka. Architekt Brauner tady skutečně vytvořil velmi zajímavé dílo. Znáte určitě ty sloupy, které mají takové stromové organické tvarování v interiéru, tak to je určitě velmi zajímavá i architektonická památka.
0: A vy jste si dnes vzal batoh, na kterém vidíme budovu obytné stavby nahoře s vodojemem na Nové ulici, což je také jedna z těch, jak se říká, ikonických staveb architekta Braunera. Doléhá k nám hlas páva, zmínil jste výstavu hospodářských zvířat, ale právě nejen ta hospodářská zvířata kdysi byla v těchto těch parcích vystavována.
1: Město tady plánovalo už od konce 20. let výstavbu zoologické zahrady. My bychom si asi nemohli představit jako tu současnou, spíše by byla podobná třeba té, která je v Podzámecké zahradě v Kroměříži, čili několik voliér, malá obora pro srnčí zvěř, bažanti, papoušci a tak dál. To se tady skutečně do nějaké míry podařilo i realizovat. Centrem byla velká ptačí voliéra. A zajímavé je, že nějakou dobu místo ptáků tam sídlila opička. Té se říkalo Fricinka. Ono teda původně se jí říkalo Fricek, ale potom to někomu teda došlo, že je to přece jenom Fricinka. Byl to makak rezus. V té době, když už tady v té voliéře žila vždycky na léto od 1. května, tak jí bylo už 26 let. Majitel byl soukromý důchodce, pan Karel Kunce, což byl takový jako vrchní oficiál v důchodu, a on bydlel nedaleko Horního náměstí ve Školní uličce. Bydlela tedy u něho v bytě, což potom tedy byl problém, který řešili i soudy. Ale úplně poprvé se k soudu opička Fricinka dostala, protože kousla jednoho školáka, školáka Hojného, způsobila mu lehké zranění a bylo to tedy u soudu a opička byla osvobozená. V posudku si přečtem, že zvíře je význačné inteligence a dobromyslné povahy. Tedy ten soud potom rozhodl, že ho kousla, protože jí školák neuctivě tahal za ocas. Takže tohle to byl první případ soudní, ale ne poslední, protože potom o pár let později proběhl celý takzvaný opičí proces, tak o tom psali tehdejší noviny. Protože pan Kunc dostal výpověď z toho bytu ve Školní ulici pro zápach a nečistotu. další osudy neznáme, ani pana Kunce, ani Opičky, ale u toho soudu byl znalec, který měl napsat posudek a ten konstatoval, že Fricinka je zvíře čistotnější než leckterá dívka z dobré rodiny. Takže to byla Opička, která byla nesmírně populární, taková atrakce číslo jedna vždycky v tom letním období pro děti. A v okolí nejenom ta malá zoologická zahrada vznikala, ale tady bylo takové centrum dětských hřišť už od těch 30. let.

0: Tak prý až sem, kdy si sahal ten hřbitov, který jsme zmiňovali v dnešním pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kdy si procházíme olomoucké Smetanovy sady s Janem Jeništou a došli jsme k pozoruhodné soše, která tady stojí uprostřed magnoliové zahrady.
1: A je to socha Františka Polívky, prvního ředitele České reálky. Píše se přímo na soklu, že byl vynikající vychovatel a botanik. Patří k těm nejznámějším českým botanikům, zvláště proto, že sepsal klíč k určování české květeny, který potom používali generace středoškolské mládeže, učili se podle toho botaniku. Stojí za připomenutí, že přímo v soklu je prostor pro dvě urny a je tam pohřben tedy nejenom František Polívka, ale i jeho žena Filoména.
0: Socha je dílem známého olomouckého sochaře.
1: Sochaře Julia Pelikána, ten má snad nejvíc realizací sochařských ze všech autorů v Olomouci a i ve Smetanových sadech několik jeho dalších prací najdeme. Třeba moc krásné dvě figury, postavy stojí u vchodu do palmového skleníku. A hned naproti máme taky postavu ječmínka takovou drobnou, která kdysi stávala na Ječmínkově náměstí, když se tam stavila ta estakáda z Velkomoravské, tak socha na poměrně dlouhou dobu skončila ve skladišti, ale dneska je osazena zase tady v prostoru Smetanových sadů.
0: Kousek odtud je další větší hřiště, u něj stojí další docela neobvyklý pomník. Když tou cestou půjdeme, tak si můžeme všimnout v trávě, že z ní trčí patníky.
1: Jsou to dva nejstarší objekty na území Smetanových sadů. Tudy totiž vedla Povelská cesta prostředkem těch dnešních sadů a to už od středověku. Tyhle ty dva patníky jsou hraniční kameny mezi katastrem Olomouce a obce Povel. Mají dokonce na sobě viditelné skřížené sekirky. A ten původní Povel totiž jako předměstí Olomouce před budováním olomoucké pevnosti měl svoje centrum tady na místě Smetanových sadů. A teprve právě kvůli tereziánské pevnosti byl zbourán a obyvatelé se museli přestěhovat jižněji, dál od města, do okolí dnešních ulic Švajcrovy, Zikovy, Tajmerovy, právě tamto okolí, kde dneska máme povelské sídliště.
0: No a když dojdeme až k tomu pomníku, tak si na něm můžeme všimnout zelené hvězdy.
1: No, je to esperantská hvězda. A tady se totiž v roce 1932 konal mezinárodní sjezd esperantistů a tenhle ten velký fenomén umělého jazyka tady byl takhle připomenut. Je na něm dokonce nápis esperantský a ten hlavní zní Esperanto Arbo a to Arbo je samozřejmě strom. Esperanto Arbo, esperantský strom, je to liliovník tulipánokvětý, ten tam roste do dneška, takže až půjdete kolem pomníku příště, všimněte si toho krásného vzrostlého stromu za ním.

0: Další příjemná zastávka na naší procházce v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Došli jsme opět na Rudolfovu alej, do jejího centra. Jsme u altánu, u vodotrysku a sedíme na předzahrádce zdejší restaurace.
1: No, tohle místo opravdu má 200letou tradici už za arcibiskupa Rudolfa Jana, když vznikla ta první alej Topolova, tak už tady byl nějaký stánek dřevěný, občerstvovací, skutečně se Olomoučané o nedělích vyráželi, hrála tady taky často vojenská hudba a to ještě dávno předtím, než vznikl ten krásný litinový pavilon od olomouckého zámečníka známého Johana Lefendy. To byly ty úplně nejstarší kořeny tohle místa 200 let zpátky. Později tady stála taky už rozsáhlejší, rozměrnější dřevostavba, to se říkalo mléčný pavilon, protože se sem chodilo na teplé mléko a minerální vody. Takže to mělo spíš takový lázeňský charakter. No a to už nákladem zase olomouckého preláta Viléma ze Schneeburku vznikl ten současný pavilon 1879, říkalo se mu právě Vilémova dvorana. To byl ten původní název, ale častěji se mu říkalo lázeňský pavilon nebo německý kursalon. V průvodci po Olomouci z roku 1902 se mimo jiné píše, že se zde v tom léčebném saloně takzvaném dá posíliti různými vodami minerálními, teplým mlékem, no a hraje zde hudba vojenská, ku pohodlí obecenstva zřízeno před verandou malý vyzděný rybník, v němž se pestré rybičky prohánějí s vodotryskem a celou touto částí parku vedeny pod zemí jsou vodní roury, aby se nejenom květiny, ale i trávníky pohodlně zalévati mohly, by stálou svěží zelenost zachovali. Takže my víme, že už právě z této doby tady vznikla ta první fontána, v té době tedy ještě s pestrými rybičkami, dneska už tam najdeme jenom ty vodotrysky.
0: Ale kachnička tam teďka se objevila za tou zítkou.
1: Využívají vodní ptactvo, ještě v 19. století tady byla rozmístěna třeba pítka pro vodní ptactvo, takže spousta dalších drobných atrakcí v okolí.

0: Jsme v cíli naší dnešní procházky. Došli jsme na konec Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech.
1: Byly to městské sady, u příležitosti z tého výročí narození Bedřicha Smetany byly přejmenovány v roce 1924. V té době se tady jenom konala taková slavnost k uctění památky Bedřicha Smetany, ale v tu chvíli padl návrh, nápad, že je potřeba velikánovi České Hudby postavit v Olomouci pomníky, když z Olomoucí neměl příliš mnoho společného. A tak do roka do dne skutečně ten pomník vyrostl, konala se na něj dokonce soutěž, kterou vyhrál architekt Josef Štěpánek se sochařem Rudolfem Březou. Josef Štěpánek vytvořil takový velmi zvláštní a vlastně hodně moderní sokl toho pomníku. Potom Rudolf Březa jako sochař osadil nejenom tu postavu skladatele v životní velikosti, ale taky i motivy postavy z jeho oper. Mařenku s Jeníkem, Z prodané nevěsty a tak dál. Ve své době ten pomník ne všemi byl přijat úplně pozitivně. Třeba spisovatel František Kupka, když přijel do Olomouce, tak ho docela ironicky komentoval, že Bedřich Smetana je jako nějaký svatý Šebestián připoutaný k baroknímu kůlu a místo andělíčku kolem něj jsou přilepeny postavy v dekorativních kalhotách. Takže ne všem se líbil, ale z dnešního pohledu to určitě patří k těm nejlepším sochařským realizacím, které v Olomouci vůbec má.
0: Kousek dál jsou další sochy, ty jsou méně nápadné. Já jsem si jich vlastně všiml, přestože jsem vyrůstal v Olomouci, až ve chvíli, kdy jsem si o nich přečetl možná v té vaší knížce.
1: Třeba nedaleko je dneska už poškozený torzální morový sloup, někdy se mu taky říkalo mexický sloup, od Jiřího Seiferta. To byl taky velmi dobrý sochař 60. let a je to pozůstatek po olomouckých sochařských bilancích, které se právě konaly tady v olomouckých parcích. Řada významných sochařů a sochařek těch 60. let tady vystavovala svoje díla. Podařilo se tehdy z výstavy městu a taky galerii oblastní zakoupit některá díla a tak je díky tomu máme do dneška v ulicích města.
0: Pro tuto chvíli děkujeme za procházku historií i současností olomouckých parků Janu Jeništovi. Díky a naslyšenou.
1: Já taky děkuju a krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu.
0: A naslyšenou přímo z místa na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: do historie, do smetanových sadů jsme vás vzali tedy kolegové průvodci v pořadu přímo z místa. Před pár minutami je teď 9 hodin, skoro 47 minut, tak ještě pojďme třeba za inspirací a taky trošku do historie. Obnovu střížky historické zítky dokončují v těchto dnech dělníci v Hanáckém muzeu v přírodě v Příkazích na Olomoucku. Památkově chráněná stavba z nepálených cihel odděluje areál muzea od sousedního pozemku. Na střížku pokrývači použili několik tisíc břidlicových destiček.
1: Takhle kovově zní dobrý kámen. Pokud je tam nějaká prasklina, tak to zní takhle chřaplavě. Tak já podle toho poznám, jestli ten kámen můžu použít nebo ne.
2: Břidlicové destičky mi s kladivem v ruce ukazuje pokrývač Matěj Dudek. Na střížku pro zhruba 90-metrovou zítku jich bylo potřeba asi 4 tisíce.
1: Některé ty kameny musím přisekat, když třeba dokrývám do nějaké překážky nebo něco obkrývám, co se děje úplně stejně. Tento kladivo má tady skosenou hranu a já tímhletím způsobem formátu prostě kameny, můžu z toho dělat jako tvar, který potřebuji.
2: Pracujete s tmavým kamenem, je na konec května docela horko, jak to snášíte, ty teploty?
1: Tak my jsme na to zvyklí, ale proto mám dlouhý rukáv taky a rukavici, protože jak je to rozpálený ten materiál, to si můžete šáhnout, tak se o to člověk jako dokáže i spálit. Jo.
2: Můžu potvrdit, no, teďka jsem si šáhl rukou na jednu tu tašku a je to opravdu horké.
1: Navíc to sálavé teplo, když se to nahře ten kámen a vy jste nad tím zohnutý nebo nad tím, nebo že klečíte, tak prostě to hřeje i ze spoda a je to v těchto podmínkách dost náročný. Jo.
2: Zítka je památkově chráněná, pochází pravděpodobně z druhé půlky 19. století a je z nepálených cihel, takzvaných vepřovic. Ukazuje mi vedoucí muzea Ludmila Packová.
3: Jsou vyrobené z hlíny a můžete si tady i všimnout v detailu takových bílých čárek, bílých fleků. A to je srst, respektive chlupy z vepřů, podle toho se tomu pak říkalo ty vepřovice.
2: Na obnovu střížky dohlíží památkáři, řemeslníci se tak drží tradičních postupů i materiálů, dodává pokrývač Matěj Dudek.
1: Vlastně jde vidět ta zítka, jak je prostě krásně křivá. Nesnažili jsme se to nějak rovnat, prostě skopírovali jsme to tak, jak to bylo. Je to takové jako elegantní křivka.
2: Práce trvaly zhruba měsíc a vyšly na asi 400 tisíc korun. Z příkaz Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

opičky, zajíci, tedy v tom parku jsme také ještě zachytili mikrofonně, reportážně. Zajíce ovšem zachytíme také u plotny, bude to zase jeden oprášený a znovu trošku jinak udělaný vítězný recept od posluchačů, tentokrát ovšem od porodců a kolegu Patrika Rozehnala. V pochoutkovém roce zajíc, úžasný, báječný, domě koučka a nevysušený, navíc s černou omáčkou exkluzivně. No jinak dneska gratulujeme a k svátku přicházíme gratulovat nejenom s Oldou, ale i s Jiřím Suchým a to všem. Kamilám především. Písnička Tulipán tam má věčnou pravdu, že co kytkám nesvědčí, děvčata Jiřinka s Alenkou po 11. či před 12. hodinou dneska vychytají všechny kombinace, co nesvědčí kytičkám doma třeba řezaným, ale taky zelenince a zeleninovým druhům navzájem.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Řidiči dnes musí ve Šternberku počítat s dopravními komplikacemi. V Přerově můžete oslavit Den dětí v parku Michalov. Prostějovský tenista Jakub Menčík zabojuje na Roland Garros o postup do čtvrtfinále. Bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Pěknou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dopravními omezeními dnes musí počítat řidiči ve Šternberku. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu Míru se nedostanou například na hlavní náměstí a do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začíná v poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
4: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy jen o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
2: V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
5: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v té blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal.
2: V Přerovském parku Michalov už za hodinu vypukne rodinný festival ke dní dětí. U tamního hostince budou pro zájemce připravené kreativní dílny a zábavná stezka s úkoly. Součástí akce budou taky výtvarné soutěže a hudební vystoupení, říká mluvčí radnice Lenka Chalupová.
6: Děti se zapojí také do tvorby společného díla na kreativní stěně. Zajímavým zpestřením programu bude módní přehlídka školních aktovek. Na pobytové louce vyroste skákací aréna s 9 nafukovacími atrakcemi a také šapito, kde se odehrají klaunská a balonková show či žonglérský workshop.
1: Sport.
2: Tenista z Prostějova Jakub Menčík se dnes na Roland Garros znovu pokusí posunout své kariérní maximum. V osmifinále se v podvečer utká s Andrejem Rubliovem z Ruska. Toho už v minulosti dokázal dvakrát porazit. Menčík ale tvrdí, že takové statistiky před zápasem vůbec nebere v potaz.
7: Pro mě to jedno, jestli to je 0-5 nebo 5-0 nebo 0-2-2-0. Ten další zápas je zase jiný, je to jiný den, jiný povrch, jiné podmínky a tak dále, že jo. Těším se, moje první osmifinále, na které nastoupím. A jo, určitě budu se snažit podat ten nejlepší výkon, co bude v mých silách.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme v Olomouckém kraji oblačno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 a 20 a až 20 a povane slabý, postupně mírný, západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: Panem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: Prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře. Dveře jsou otevřené. Ahoj, Ivane.
2: Čau, Nazar, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
2: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
2: Možná jsem... Od ní trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
2: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to

0: tou klockama do stromu a byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosi zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
1: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
0: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
1: Černá omáčka, máš jíra?
0: Ne.
1: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
0: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
1: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
0: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
1: Ty to můžeš trochu změnit.
0: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
1: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
0: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
3: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
4: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
3: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
4: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
3: Tak co potřebujeme?
4: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 dekaš špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
3: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
4: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
3: Dobře.
4: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
3: Zhruba po 100 gramech.
4: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
4: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takové pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
3: A nevytáhne to vodu?
4: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x, 3x otočit mlínkem nad každým stehínkem.
3: Ale jak krásně voní.
4: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
3: Barvy žet,
4: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
3: Ty koveš?
4: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus postivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
3: V jakém poměru?
4: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
3: Jo.
4: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistehna.
3: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
4: Tak a když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek. Takže zalijeme a zapálíme.
3: Oh, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
4: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
3: Jo. Mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
4: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, my dáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát. Míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
3: Nové koření, pepř, bobkový list,
4: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
3: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
4: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
3: Spařené.
4: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
3: A případně okyselíme citronem, šťávou.
4: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
3: Králík je hotový.
4: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
3: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
4: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
3: Když to vydrželo až na Nový rok, tak třeba s trochu uzenýho.
4: Přesně, s trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
3: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
4: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
3: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
4: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
3: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
4: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
3: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
4: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce, i díky vám, bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita. A mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: Také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím... říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako...
1: Nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na vomdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka, nebo já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady.
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje, já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju.
1: Miluju. Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když si chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: No to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Skupina Kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, ale to jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
4: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
5: A patika Českého rozhlasu Olomouc. Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den, nejpozději do 24 hodin, odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář, doktor Petr Kaloci, bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
6: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jíme lžičkou v pravé ruce a salát jíme vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši poradci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou. Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli. Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský Králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský Králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Vedení základní školy v Jeseníku chystá další opravy po předloňských povodních. Dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikují opravy. Tým Házenkářské akademie Olomouckého kraje prohrál v baráži o extraligu se Strakonicemi. Odpoledne čekejte oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Základní školu Nábřežní v Jeseníku poničenou povodněmi čekají další opravy. Týkat se budou spodního a části druhého patra. Investice si vyžádá 150 až 200 milionů korun. Práce by dělníci měli podle ředitele školy Dominika Liberdy zahájit letos.
2: To spodní patro a i částečně to horní je teďka v přípravné fázi projektové dokumentace, kdy teda finalizujeme už si interiéry a hladíme ty slaboproudy a další detaily. Vypadá to, že by přes ty prázdniny mělo proběhnout výběr dodavatele, takže očekáváme, že se to spustí, doufejme, ještě v tom roce 26. Tam se bavíme o částce v rozmezí 150 milionů až 200 milionů.
0: Automobilovou dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikuje několik oprav vytížených silnic a mostů. Například v červenci silničáři zahájí opravu úseku frekventované silnice 46, která spojuje Olomouc se Šternberkem. Stavbaři se zaměří na část mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku. Ukončení prací je naplánované na srpen. V červnu a červenci hodlá ŘSD opravit nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku. A na seznamu letních investic je třeba i rekonstrukce části silnice první třídy mezi Olomoucí a Grigovem. Radnice v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem plánuje rekonstrukci schátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem k široké nivy kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů. Projekt bude hotový v první půlce příštího roku. Pak obec začne schánět peníze na stavební práce, říká nezávislá starostka Jana Helekalová.
3: Tento dom bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny. Chceme využít finančních prostředků dotací buď Ministerstva práce a sociálních věcí, anebo Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Sport.
0: A tým Házenkářské akademie Olomouckého kraje do nejvyšší soutěže nepostoupil. V dvojzápase baráže o extraligu se Strakonicemi prohrál celkem o 10 branek. Domácí odveta před vyprodanou halou v Olomouci skončila výsledkem 29-33. V poločase přitom Hanáci prohrávali o 9 gólů. Snížení a vůli týmu ocenil i trenér Radek Flajsar.
4: Chci smeknout před klukama, že my se z toho nepoložíme. My sice víme, že už jak v tom poločase nebylo hratelný, ale ti kluci bojovali a to je to srdce toho týmu. Jo? Věřím v trpělivou, poctivou práci a věřím v to, že to jednoho krásného dne dopadne, my se toho dočkáme a tihle kluci si zaslouží hrát tu extraligu.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě polojasno až skoro jasno, večer bude od západu přibývat oblačnosti a později se přidají i přehánky nebo déšť. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Olomouci počítejte ještě dnes s uzavírkou Hamerské ulice kvůli stavebním pracím. Objížďka vede přes Lipenskou, Rolsberskou a Přerovskou ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

A co se stane, když se třeba ve Velké Británii v 60. letech zruší trest smrti, co mají dělat kati, tak i to prý zjistíte na představení 5.6. v 19 hodin, kam vás ještě pozveme, kam vás ještě vyzveme, abyste si o vstupenky zavolali k nám do dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď Abrakadabra, Arabela, Prsten, je tu kapela Činesky a zase pátek.

0: To máme Svobodu Svobodinku, možná i na Lidovou notěnku, všem z Itálie, Albano a Liberta. Za chvilinku naše, téměř lidová, a klidně i dosa k ohinkům, ke grilování na tramp. Rosomácká od kapely Olympic, za chvilinku i s kytarami. To jsme měli taky Ligu mistrů, Arsenal, PSG, to jsme měli taky hokejový mistrovský šampionát. Oproti loňské fotbalové ligové sezóně Sigma Olomouc nezískala žádnou trofej. Na Andrově stadionu se ale ke konci května přece jenom jeden pohár předával. No, bylo to velkolepé, skoro jako PSG Arsenal. Ve finále super poháru týmu z okresních přeborů Olomouckého kraje se právě na Andrově velkém stadionu ve čtvrtek střetli celky z 8. ligy Hněvotín a Leština.
1: Ačkoliv fanklub týmu TJ Sokol Leština z okresu Šumperk měl na Andrově stadionu ve finále okresního superpoháru hlasitější podporu, neodvrátilo to porážku s Hněvotínem 0-4.
2: Jsme bojovali do poslední chvíle, ale je potřeba uznat kredit soupeři, tak nějak jsme tušili, že na tom Olomoucku budou fotbalisti a možná, že jsou tak dobří, jsme nečekali, no, fakt klobouk dolů. Jinak zaslouženě jsme gola nedali a tohle člověk zažije jako našeho formátu amatérského jako jednou zažilo, takže je super, já jsem nadšený a děkujeme jako za tu organizaci, fakt se to povedlo.
1: Říkal smutně, ale s uznáním kapitán Leštiny Michal Kejík, který se na hřiště dostal až v samém závěru. Na hřiště Androva stadionu, kde se ještě nedávno hrály zápasy konferenční ligy a kde nově položené koberce trávníku zakořenili, zezelenali a vytvořili nebývale kvalitní pažit, o kterém se jinak hráčům okresního přeboru může jen zdát.
3: Šilený, nejen bych to popsal, pažit nádherný, lidi přišli, krásný počasí, paráda jako. Výhra není víc ve fotbale.
4: Úplně pecka, u nás v Hněvotíně není špatná tráva, tady ta travička, už jenom se potom proběhnout, je úplně úžasný a nezapomenutelný zážitek.
1: Rozplývali se záložník Hněvotína Alex Cohol a kapitán Matěj Holub. Jejich tým vyhrál 4-0 a právem si vysloužil titul vítěze okresního superpoháru. Jen škoda, že ve čtvrtek, což bezprostřední oslavy zřejmě posune.
3: Je to škoda, oslava bude, ale určitě.
5: Ano, takže Hněvotín oficiálně přebral pohár a
1: nehrálo se ale jen o pohár, medaile a vavříny. Výtěžek z celého utkání ze vstupného, podpory partnerů, dobrovolných příspěvků na transparentní účet nebo následné dražby fotbalových předmětů si rovným dílem rozdělí dvě rodiny, každá z jedné finálové obce. Členové rodiny Zíkových z Hněvotína bojují s onkologickým onemocněním, autismem nebo problémy po cévní mozkové příhodě. Desetiletý Jirka z Leštiny zase trpí svalovou dystrofií.
2: Jedná se o Jiříčka, jeho maminka pochází z Leštiny a bojuje s tou dušenovou chorobou, kdy odchází vlastně to svalstvo a jako pro nás čest vlastně ho do něčeho takového zapojit. Já doufám, že se vybere hodně peněz, že klapne ta dražba dresů. Už jsem viděl, jak to tam naskakuje, takže čím víc, tím líp. Samozřejmě děkujeme sponzorům a já doufám, že se vybere nějaká suma, která mu aspoň na nějaký ten měsíc té léčby pomůže, protože je to docela fakt nákladný.
4: Jsme moc rádi. Za prvý doufáme, že se vybere co nejvíc peněz. I my hráči budeme určitě přispívat. Já rodinu z Hněvotína přímo znám, denně vídám a vím, že jim to bude hodně ku prospěchu a hodně jim to pomůže, takže jsme hodně rádi.
1: Shodují se Michal Kejík z týmu Leštiny a Matěj Holub z týmu Hněvotína. V první fázi bez dražby se utržilo 210 tisíc korun. Vítězem okresního superpoháru se tedy stal Hněvotín. A zápas před takřka 900 diváky byl pro většinu amatérských fotbalistů největší zážitek kariéry. A navíc jejich počínání pomohlo dobré věci. Takže ve čtvrtek večer byli nakonec na Andrově stadionu vítězové všichni. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

0: A jo, to je lásky, ještě láska. Ještě bude taky předpolednem na návštěvě u Jiřinky s Alenkou, ještě je máj. Lásky čas 11.24.31. To byla kapela Jelen, Hradišťan, Jura Pavlica a samozřejmě za Jeleny pan Polák, Miluju tě. A za chvilku ještě Hříšný tanec, a nebo taky Naďa Urbánková. Všechno může být klidně zamilované. Stejně jako třeba Procházka, už jsme vlastně dneska jednu absolvovali v těchto místech trošinku po Smetanových sadech a okolí s průvodci s Alešem Spurným. A teď ještě přímo v ulicích Olomouce a konkrétně pozor, lokalita Třída 1. mája a Kosinova ulice u parku. Tam můžeme vidět dvě kostky na nohách, čtyřboké objekty a na nich spoustu fotek, obrazů, dobových plánů, které představují první městskou čtvrť vybudovanou za hradbami v Olomouci. Šlo tehdy o honosné činžáky pro honoraci, často z řad armády, domy, které tu ovšem stojí dosud. Výstava o čtvrti budované pod katedrálou má název Bourání hradské brány. Představí autor Jan Jeništa.
1: Byla to první moderní čtvrť města v době, kdy kvůli olomoucké pevnosti se ještě nemohlo příliš stavět mimo hradby, tak tohle bylo první místo, kde to tedy vojenské velitelství povolilo, prvních 24 domů moderního typu.
2: Co umožnilo takový pokrok ve městě, kde si obyvatelé stěžovali na sevření hradbami?
1: No, musela se zbourat stará hradská brána, která v té době už neměla tu obranou funkci a byla spíš překážkou komunikační. A v 70. letech 19. století už se počítalo s tím, že bude potřeba přímou třídou propojit centrum města s nádražím, což se tedy během 20 let prakticky podařilo.
2: My tu hradskou bránu můžeme vidět na obraze.
1: Tohle je přímo střelecký terč ze sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci a ten přímo vznikl k příležitosti slavnostního bourání hradské brány, protože tehdejší starosta Josef Engel tento bral jako takové vykročení do moderní éry.
2: Vidíme na bráně letopočet 1755, kdy tady došlo k jejímu zbourání?
1: 1876. To slavnostní bourání proběhlo přesně 5. června, ale brána samotná byla odstřelena až v létě. Původně se rozhodli, že ji budou rozebírat, ale byla natolik pevná, že musela být v srpnu až odstřelena.
2: Když popojdeme kousek dál, vidíme to bourání hradské brány, vidíme tu slavnost.
1: To byla opravdu velká slavnost, začínalo se už v 6 hodin ráno ranní hudbou, vojenská hudba probouzela město, bylo u toho i pohoštění chudých ve veřejné kuchyni a ten program pokračoval zahradní slavností odpolední na městské střelnici. Opravdu to byla událost roku.
2: Vidíme staré fotografie třeba toho bulváru vedoucího k nádraží.
1: My jsme chtěli ukázat co nejvíc fotografií přímo na místě, takže je to skvělá příležitost srovnávat, jak se ty ulice proměnily, ale řekl bych spíš neproměnily od té doby, protože domská čtvrť tak, jak vyrostla, tak až na malé výjimky, jako je hotel Palác, který už má moderní fasádu, tak se zachovala prakticky v té původní podobě.
2: Když přijdeme k dalším fotkám, tak tady třeba vidíme heslo císaře pána, tehdejší monarchie Viribus Unitis.
1: Silní v jednotě, spojení v jednotě, můžem říct, to bylo císařské heslo. Na místě hradské brány vznikla o pár let později slavobrána u příležitosti návštěvy císaře Františka Josefa I. v Olomouci. To bylo v roce 1880, kdy brána sice byla zbouraná, ale zatím na tom místě nestály skoro žádné domy, snad až na jeden.
2: Tady vidíme tady tu slavobránu. Ono K tomu se váže taková historka o spožděném dopisu k tomu bourání hradské brány. Císař prý poslal do Olomouce dopis, že už je možné bořit ty hradby a ten dopis sem šel prý několik let.
1: Ano, přesně. Císař sice rozhodl o zrušení olomoucké pevnosti, ale nebylo to úplně pochutí těm, kteří tou pevnosti vládli. A tak ti první odvážlivci, jako byl Moritz Fischer, stavili s velkou nejistotou, co vlastně bude. Ale po zrušení olomoucké pevnosti už tohle to padlo a začaly se stavit opravdu výstavní čtyřpatrové činžáky.
2: My tu vidíme ty výstavní domy doposud v dobrém stavu s těmi štuky věžičkami.
1: Byla tady spousta novinek i technologických v téhle čtvrti. Poprvé byly splachovací záchody, měly vlastní koupelny tyhle byty, bylo tam vložené speciální patro do některých domů, takzvaný mezanin, což byla taky vídeňská novinka.
2: Můžeme si tady prohlédnout dokonce i nějaké plány těch domů?
1: Plány celé čtvrti, 24 parcel, no a potom plány jednotlivých domů.
2: Co ještě určitě zaujme je lešení kolem chrámu, jehož věž nejvyšší široko daleko ční nad námi.
1: Protože většina domů v téhle čtvrti, zvláště na nábřeží Přemyslovců, ty takzvané Fischerovy domy, se dokončovaly úplně ve stejnou chvíli, jako byla dokončovaná modernizace katedrály v tom neogotickém slohu, takže v době, kdy už tyhle domy stály, tak katedrála stále ještě neměla tu svoji jižní věž. Ta byla dokončena až v roce 1890.
2: Kdo byl stavitelem?
1: V celé domské čtvrti samozřejmě stavebníků i stavitelů bylo více, ale ten, kdo tady postavil rovných 11 domů, tak to byl Moritz Fischer, stavební podnikatel, dnešními slovy developer, který ve výsledku v Olomouci těch domů postavil 60 těch činžáků, ale bohužel skončil v konkurzu. Ty investice se mu nepodařilo ukočírovat a tak většina těch domů v domské čtvrti nakonec byla prodána v konkurzu v dražbách.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Pod domem materiály, stojánky jsou tam. Pokud byste měli materiály ovšem, které se ještě toho tématu týkají, tak autor výstavy, provozovatel nedaleké galerie s názvem Molitorova knihovna uvítá, pokud se mu ozvete, historické fotky a tak dále budou vítány. No a aktuální fotky, reportážní video taky na sociálních sítích a webu olomouc.rozhlas.cz. No teď už taky slibovaná 80. léta a jedna z hříčného tance od Erika Carmena. Dobré dopoledne přejeme.

0: je filmová hudební klasika v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc Hungry Eyes, Erik Carmen, nebo za chvilinku též slibovaná Naďa Urbánková. Taky jsme ale slibovali, že nejenom protože je ještě květen, ale že budou divadelní prázdniny a že vás máme rádi nejen díky měsíci máji, že bychom vás rádi vzali ještě do divadla, no než oficiálně skončí ta klasická divadelní sezóna, tak ještě v pátek 5. zahrají naplno, samozřejmě odevzdaně, velmi silný dramatický příběh v Moravském divadle Olomouc. Možná jste slyšeli o Katech, ale možná jste taky slyšeli o Martinu McDonagha, což je autor velmi silných příběhů. A co se třeba stane, když se takhle náhle ruší ve všech zemích v 60. letech tresty smrti, co mají dělat kati? Na kati vás vezmeme na páteční představení v Moravském divadle Olomouc 5. v 19 hodin.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Kati, autor silných, naprosto překvapivých příběhů, Martin McDonagh. A někdo s námi, dobré dopoledne. Pěkně zdravíme, vítáme.
2: Dobré dopoledne, Olomouce, já vás zdravím, Honza z Libiny.
0: No moc vás vítáme, moc vás zdravíme. Byli-li jste někdy, na čem jste byli naposledy v Olomouckém divadle?
2: Láska mezi nebem a zemí. Nádherný.
0: Láska mezi nebem a zemí?
2: Ano.
0: Tak já tedy pořád o tom mají, písnička Miluju tě a teď ještě Hříšný tanec a vy tak hříšně, bezostyšně.
2: Tam jsme se krásně odreagovali za smát.
0: Já myslím, ještě zamilovali znova. Tak výborně, uvidíme, co s vámi udělají kati teda. Pozor, jo? Pozor, opravdu silné příběhy, překvapivé zvraty, jak se vždycky říká, dramatický příběh. Tak pane Honzo, moc vám gratulujeme, teď prosím nepodávajte
2: telefon. Děkuji moc, moc se těšíme. Díky, krásně. Děli
0: ještě před divadelními prázdninami vás obdarovalo Moravské divadlo Olomouc ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc, ale dárečky budou, no minimálně máme jeden náš výroční krásný folkový countryový bluegrassový koncert. Však na něj zveme a určitě i vstupenkami vás vybavíme.

0: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: No tak zase ta láska, tak to je všechno láska, tak 31. ještě v květnu na poslední chvíli, last minute láska, jestli je to error nebo záměr, no nic mi neřekli, abych se připravil nějak na tu lásku, tak aspoň o lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhala lásky žel a navíc teď bude taky ještě řeč na poslední chvíli o lásce. Děvčata!
1: Český rozhlas Olomouc na návštěvě u Jiřinky s Alenkou.
2: Ali, seš to ty?
3: Ano, Jiříko, jsem to já. Ahoj, co děláš? Můžu dál?
2: No, nedělám nic, ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
3: No, to já ráda.
2: Tak pojď nahoru.
4: Kam mám dnes postupovat, Jiřinko? Do kuchyně, do pokoje, na balkon?
5: Hádej, kam zamířit, když končí měsíc lásky, víš to?
4: Láska prochází žaludkem, že? Tudíž mířím rovnou do kuchyně.
5: Správně. Končí měsíc lásky a pokud už přestal působit i polibek pod rozkvetlou třešní, je na čase pustit se do vaření.
4: Vidím, že děláš za májovou láskou opět jako vždy tlustou čáru a znovu lámeš perníková srdce. Doufám, že jenom ta. Těch srdcí perníkových ti asi líto není a co těch jiných srdcí?
5: Žádný nelámu, už na to nemám ten správný věk.
4: Jo, seš si jistá?
5: No dobře, ale zlomená srdce přece k lásce patří.
4: To nepopírám.
5: No tak dobře, ale proč teda raději ne perníkové než svoje vlastní? Ve starém kalendáři jsem si přečetla, že naše babičky radily utopit pár zbylých perníčků v rajské omáčce, protože dokáže její chuť krásně vyladit a navíc si parádně zahustit.
4: To už jsme zkoušeli, je to dobré, nakonec ono vlastně to skloubení sladké chuti z rajčaty je sympatické. Vzpomínáš, jak jsme kdysi dávali recept na rajskou polévku s banánem a všem tak chutnala včetně nás? Vím, jedla jsem i u tebe, takže vím, o čem je řeč.
5: Vzpomněla jsem si na to nedávno, když jsem ve Spíži našla 3 velké mrkve a 1 bramboru. Očistila a dala vařit a přemýšlela, co z toho vlastně bude. Polévka nebo mrkev s hráškem, nevěděla jsem. A tak jsem to vše rozmixovala a přidala na kolečka nakrájený banán. A to byla velká dobrota.
4: Podle receptu nouze naučila Dalibora Housti. Tak vzniká určitě hodně receptů, že? Ale asi bych měla připomenout jednoduchý recept na tu rajskou omáčku, do které se chystáme dát ten perník nebo se pletu. Budeme dělat dneska něco jiného?
5: Nebudem. To bys mohla, Alenko. Já jen, že je dobré mít doma banán, a to nejen na svačinku, ale už tě nebudu rozptylovat poraď, jak na tu jednoduchou rajskou omáčku, co k tomu všemu potřebujeme.
4: Na tu úplně nejjednodušší rajskou omáčku s perníkem budeme potřebovat větší plechovku rajského protlaku, litr vody, polévkovou lžíci másla, 3 kuličky nového koření, stejně tolik pepře černého, 2 lístky bobkového listu, špetku soli, půl kostky buronu a 1 perníkové srdce zlomené.
5: No a když nám nikdo srdce nedal, dáme, co máme. Třeba perničky z Vánoc, co najdeme v plechové krabici.
4: A nebo můžeme vyzkoušet rumové perníčky, třeba pokud budeme po rajské omáčce i veselější, že?
5: Vlastně si můžeme udělat podle svého tu rajskou, ale to je tak jenom připomenutí dobrého nápadu našich babiček dát do rajské omáčky perník a určitě stojí to za vyzkoušení.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: už jsme se rozhodli před písničkou Zuřitková Perníková Srdce, zbyla po Májových láskách a zjistili jsme, že není nad srdce utopená v rajské omáčce.
1: Tak moc dlouho sice ta láska nevydržela, ale aspoň po ní zůstala sladká chuť na jazyku i na duši. Stejně je potěšující, že je Máj opravdu pořád ještě lásky čas, a to nejen mezi lidmi.
0: Jo, jako myslíš, že i ve zvířecí říši, kočičky, pejskové, holuby a podobně. No, láska kvete v každém věku a mezi všemi živočichy.
1: To ano, ale víš, co mě překvapilo, že i mezi rostlinami může vzniknout milostný vztah.
0: A přišla jsi na to jak? Zamilovali se ti kytky na balkóně?
1: Já jsem na to nepřišla, ale jedna spisovatelka napsala knihu Mrkev miluje rajčata a tam popisuje, které rostliny se mají rády a výborně se doplňují a jak je tedy sázet.
0: Aha, no a právě mrkev i rajčata jsme dnes dali dohromady, ne?
1: A já zase loni zasadila do truhlíku petržel vedle muškátu a bazalku vedle petunie a jak si krásně rozuměli.
0: No vidíš, jak je to s tím sázením, sice nevím, ale je fakt, že některé řezané květiny nejásají, když musí být v jedné váze společně. Například konvalinky zahubí všechny ostatní kytky ve váze a narcisy se přímo nesnášejí s tulipány. To bych teda u nich nečekala, protože jsou to obě jarní kytky a kvetou vlastně ve stejnou dobu.
1: No vidíš, a karafiátům zase neprospívá hluk. A co neprospívá žádným květinám, ve váze je, když pod vázu položíme mísu s ovocem.
0: A přitom je to častý námět malířů, že? Kytička a mísa s ovocem.
1: Tak malíři si dovolují všechno. I ženu namalují jako kytaru a kozu jako židli, znáš to. A pokud se chceš z květin těšit dlouho, měli bychom zajet na louku za město a natrhat si kopretiny.
0: To bychom mohli. Taková obyčejná kopretina vydrží ve váze krásná i 14 dní. Teď právě kvetou nejen kopretiny, ale i zvonky, jetel a také je čas sklízet heřmánek a ten je na ty skončené lásky pravým utěšitelem.
1: Takže rada na konci měsíce lásky by mohla tedy znít: utopte srdce raději v rajské omáčce a těšte se na nové lásky z vůní heřmánku.
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak furt, no, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Nedělní poledne ohlásil souzvuk zvonů z farního kostela v Polici u Zábřehu.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Studenti Olomoucké univerzity dnes vyrazili na protestní pochod na podporu kultury. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými maily. Obyvatelé Prostějova si připomínají 885 let od první písemné zmínky. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Zástupci Olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes dopoledne zahájili protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojeni se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají například debaty.
3: Pro organizátora Matyáše Erbana je varující situace na Slovensku.
4: Tam velmi ustavičně protestovali, žádný úplně výsledek to nepřineslo. Zároveň jsme věděli, že ty škrty v kulturním rozpočtu mohou nejhůře dopadnout právě na regionální kulturní centra.
3: Ministr kultury Otto Klempíř ze strany Motoristé sobě vnímá tuto studentskou aktivitu jako legitimní projev zájmu o stav české kultury.
5: Jsou to takový hesla typu Stojíme za kulturou nebo Nezávislost médií, ale zatím je to hesly, já nevidím to naplnění, protože my taky chceme nezávislost médií, my taky chceme mít silnou kulturu, že silná kultura je to vizitka vlády.
3: Podle vyjádření tiskového oddělení Ministerstva kultury dostupná data neukazují na výrazné snižování podpory živého umění. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Od vsi k městu je název dnešní akce, kterou si lidé připomínají v Prostějově výročí 885 let od první písemné zmínky o původní vesnici Prostějovice. Program u zámku na Pernštínském náměstí začíná v 13:00 odpoledne. Pokračuje náměstkyně primátora Milada Sokolová z ODS.
6: Při této příležitosti bude i slavnostně nazdobena kašna, abychom umocnili význam tady těchto letošních oslav. Přijede do Prostějova rytíř Prostěj se svojí družinou, čeká nás střelba z luku, čeká nás samozřejmě spousta stánků, spousta občerstvení, ale i velmi bohatý program.
1: Sport.
2: Fotbalisté Česka si před odletem na mistrovství světa zahrají přípravný zápas s Kosovem. Utkání začne v 16 hodin na Letné. Po jeho skončení oznámí trenér Miroslav Koubek finální soupisku pro světový šampionát.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude polojasno až skoro jasno. Večer od západu přibývat oblačnosti a později se přidají i přehánky nebo déšť. Teploty 23 až 27 stupňů, v Jeseníkách 16 až 20 stupňů a foukat bude mírný západní až severozápadní vítr. Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo. Na většině území s přehánkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů. V Jeseníkách okolo 15 a povane slabý proměnlivý přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Silnice číslo 3696 Vloučné nad Desnou na Šumpersku je z důvodu požáru motocyklu uzavřena. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné nedělní poledne vám všem, kteří ladíte Český rozhlas Olomouc. Věřím, že teď už máte na stole něco dobrého, sváteční oběd, že nás posloucháte v prostředí, které je vám příjemné a že třeba také v této hodince stihnete zavolat nebo poslat SMSku k nám do studia, protože to jsou písničky na přání. My dnes začneme s Václavem Neckářem.

0: Václav Neckář a Český rozhlas Olomouc. A Český rozhlas Olomouc v této hodině mezi 12. a 13. pravidelně hraje na přání svým posluchačům. Máme tu spoustu vašich zpráv, tak pojďme na ně. Dobrý den, prosíme o písničku pro milovanou maminku, prababičku Marii Cílečkovou z Litovle, z lásky k ní. Děkuji syn s rodinou. A dále budeme hrát k svátku Kamile Tylové z Mladče. Přejeme všechno nejlepší, měj se hezky a ať se ti splní vše, co si přeješ. Krásnou oslavu s rodinou a přáteli, měj v srdci lásku a na tváři úsměv. Krásný sváteční den ti přeje teta Anna s dcerami. A ještě je tu důležité oznámení. V těchto dnech slaví krásné narozeniny Anička Kratochvílová z Rýmařova. Vše nejlepší, pohodu, zdravíčko, užívejte si s Rostíkem důchodu. Úsměv na tváři přeje Marci s rodinou z Jesenických hor. To byly první tři zprávy a první tři přáníčka v dnešních písničkách na přání a já už se dívám, že se nám tu rozblikaly, rozzvonily telefony, tak hned po písničce doufám, že už bude první z vás v éteru.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Jiří Schillinger na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a do éteru zdravím už první posluchačku, která se k nám dovolala v rámci písniček na přání. Je to paní Ludmila z Doubravice. Ludmilo, hezký den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát panu Oldovi Cerhákovi do Nemile, paní Emilce Hurákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Roně Šmoldasové do Loštěc, sousedce Lidě Jarolimové a Lidě Ziglové a paní Aničce Hanzelkové na Prchlov a...
0: A bude to všechno?
1: Manželům Jořenkovým a do Doubravice a celé Šnevajzové rodině do Libivé. Je to i pro vás, paní redaktorka, pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezka někde na shledanou Gottwaldovi.
0: Děkuji, naslyšenou. A hrát budeme písničku také pro naši maminku, babičku, prababičku, paní Magdu Stejskalovou z Postřelmova k dnešním narozeninám. Hodně zdravíčka jí přeje celá její rodina. A pěknou písničku, ještě jednou, asi bude to stejné jméno, zahrajeme do Postřelmova do kopce paní Magdaleně Stejskalové k 82. narozeninám. Hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku a rodinnou pohodu posílá rodina Mičundových, Levandovských, Králových a Sontákových a další je tu ještě nejmilejší pravnučka Natálka, která přeje. No a do třetice všeho dobrého, pěkný den popřejeme a veselou písničku zahrajeme také pro kamarádku Ivu Pavlíkovou do vojenské nemocnice na dětské oddělení. Ať jí služba utíká a večer se uvidíme. To přeje Helča Zamykalová z Nové ulice Olomouc.

0: Tak to byl velký hit v podání Edity Štauberové, který jste si přáli vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc, a já tu mám další přání a s ním je tu paní Zdena z Lipníku nad Bečvou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My bychom chtěli nechat zahrát Tyři Blažence Zipkové a Patrikovi Urbanikovi. To jsou manželé, že? No, tak jim přejeme hodně štěstí a hodně zdraví. A už konečně dodělajou ten byt.
0: Tak, oni budou určitě rádi. Děkujeme.
1: Moc děkuju.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou, moc vám děkuju.
0: A hrát budeme také pro Vlastičku s Kukálkovou z Krnova. Vlastičko, přejeme ti krásnou sluneční neděli. Dana, Jatek a Amálka. A hrát budeme i babičce Zdeňce do Pískova pro potěšení. Písničku posílá Anička, Honza, Mája a Olinka z Jistebníku. A ještě je tu prosba o zahrání písně pro mou budoucí ženu Irenku z Hranic, kterou moc miluji. Moc ti za všechno děkuji. Podepsán Aleš.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Na rádiu vašeho kraje právě teď posloucháte písničky Na přání a s tou další je tady Lukáš z Palonína. Lukáši, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den, pěkné odpoledne přeji. Já bych velice rád zahrál svojí babičce do Palonína písničku Být stále mlad od Karla Gotta, aby se jí zlepšil den, aby tam nebyla tak sama, aby se jí prostě dala hlada zvedla.
1: Tak já věřím, že vám a Kájovi Gotovi se to podaří. Mějte se moc hezky, babičku moc zdravíme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A do Luké posíláme děkovnou písničku za včerejší příjemné odpoledne i večer všem, kteří zajistili občerstvení, výborné ryby a dobroty z udírny, také našim klukům, divadelníkům za úsměvnou pohádku Zlatovlásku a večerní zábavu se skupinou Hergot, také dodatečně lukovským seniorům, sportovcům za krásné třetí místo v Olomouci. Všem moc přejeme zdraví, rodinnou lásku a pohodu. A ještě je tu také pozdrav a přání, abychom zahráli do Uničova k svátku paní Kamile Šalomounové, naší milé sousedce a babičce, s přáním pevného zdraví a pěkných dnů se svým milým manželem. Děkují sousedé a jejich děti. A dále ještě je tu písnička také pro paní Evičku z Krnova. Krásné odpoledne a hodně zdraví přeje Květa.

0: To bychom si přáli asi všichni. Já doufám, že Karel Gott potěšil a nejen babičku v Palonině, ale i vás ostatní, kteří posloucháte Český rozhlas Olomouc. A já už tu mám na naší lince pana Roberta z Olomouce. Roberte, komu bude patřit písnička od Michala Tučného?
1: Moment, já si vzpomím rádio. Tak.
0: Ano, děkuju.
1: A slyšíme se?
0: Slyšíme se dobře, ano.
1: Dobrý. Takže vybral jsem Kosmický Vandr, bylo by to pro vás trošku do Krnova, pro vás do rozhlasu, pro všechny, co poslouchají, pro všechny, co jim nikdo nezahraje. A bylo by to i pro všechny šuplikáře, i hodně.
0: Hmm.
1: A na bazén do Mohelnice, zkrátka pro všechny, no. Je to moc hezká písnička, ve mně na Kosmický Vandr. A moc vám děkuju za písničku. No a chci poděkovat i za výhru, vyhrál jsem už žebíkák, takže teďka můžu až odjít. Zítra si jdu pro výhru, tak moc děkuju.
0: Krása, my taky děkujeme, že nás posloucháte naslyšenou. A je tu další krásný pozdrav do Milého rozhlásku. Prosíme pěkně o zahrání drahým přátelům, na které moc myslíme. Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidunce Loničkové, Zdeničce z Holubic, váženému panu Jiřímu z Litovle. Všem pevné zdravíčko, štěstíčko, radost z každičkého dne přeje ze srdce Věrka Halousková s hodným vnukem Adámkem. A je tu také přání pěkného sluníčkového odpoledne. Pro radost a ke kávičce oplácíme písničku Lidušce Gottwaldové a celé rodině do Doubravice. Zdraví Joži a František. A ještě budeme hrát jednou paní Magdě Stejskalové z Postřelmova, k jejím dnešním narozeninám hodně zdraví a štěstí. Ze srdce přeje Marie Blašková.

0: Kosmický Vandr a Michal Tučný a taky Český rozhlas Olomouc. Posloucháte písničky na přání. My se snažíme vám posluchačům plnit, nejenom my, ale samozřejmě také ti zpěváci, které máte rádi. A teď už tu máme v éteru paní Zdeňku z Prostějovska. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní redaktorko, zdraví vás srdečně a také všechny posluchače. A tuhle písničku bych ráda poslala panu Michalu Mouralovi z Výšovic, který slaví dneska narozeniny. Takže, milý Míšo, moc ti všechno nejlepší přeji, hlavně zdravíčko, ať se ti daří v tvém podnikání, ať máš kolem sebe stál báječné lidi. Zdravím také tvoji maminku, která je moje dlouholetá kamarádka. Ještě bych ráda poslala tenhle pozdrav panu Františkovi Vysloužilovi z Určit, který určitě také poslouchá na svém kanapíčku. Fano, už se ti to blíží. A ještě srdečně zdravím moje nejmilejší paní učitelky, a sice paní učitelku Zdeničku Šugárovu do Přerova a paní učitelku Marušku Kremlovu do Prostějova. Těmhle jmenovaným přeju hlavně hodně zdravíčka a ať se jim daří. Děkuji, paní redaktorko, přeji vám pěkný den a nashledanou.
0: Děkuji, naslyšenou a hezkou neděli a také hezký poslech písniček na přání všem posluchačům, hlavně paní Gottwaldové a Oldovi, sestře Zdeňce a všem, kterým nikdo nezahraje. Mějte se všichni pohodově a děkuji tomu pořadu, který vždy písní potěší, napsala nám Emílie. Tak my jsme šťastní, jak se říká, když vy jste šťastní, máme radost. A ještě zahrajeme písničku také pro krásný den naší milované babičce Věrušce Halouskové z Bílovic, podepsání Věrka, Žanka, Áďa a Peťa.
2: Český rozhlas Olomouc, písnička.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Valdemar Matuška na přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc, a máme tu naši pravidelnou posluchačku, paní Ludmilku z Doubravice. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám taky přeji ještě jednou, paní Haničko, do Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za milý přivítání a jsem ráda, že se slyšíme zase po delší době, že mám štěstí dnes na vás. A chtěla bych poslat písničku s velkým poděkováním do Doubravice manželům Gottwaldovým, Lidušce a Jendovi a celé jejich rodině, panu Oldovi Crhákovi z Nemile, do Jeseníka děvčatům paní Lidunce Uchytilové a kamarádce Alence, do Unčova Zdenice Pavelčíkové a do Krnova paní Jarušce a také ještě do Rádnice panu Zdenkovi Dudkovi s rodinou. Všem přeji krásnou poslední májovou neděli, hlavně zdravíčko, taky vám, paní Haničko, to sami přeju a těším se zas někdy, až se uslyšíme. No a ještě mám takový přání, že bych chtěla, jestli poslouchá dnes písničky na přání, pan Antonín z Bedihoště, který včera volal do písniček na přání a byl smutné, že neví, jak se ta paní jmenuje, která nemocnému těžce panu Antonínovi z Bedihoště přála a posílala písničku. Tak to byla, pane Antoníne, paní Evička z Modřic u Brna a také paní Zdenička Pavelčíková z Unčova. A já, Lida Siglová z Doubravice, se k ním taky připojuji, budu brzo mluvit. A přeji vám taky hlavně zdraví a brzky uzdravení, ať je na tom dobře. A písnička je taky, paní Haničko, pro všechny posluchače, přátelé a pro vás. Mějte
0: Děkujeme.
1: Se dobře a děkuju. Naslyšenou.
0: Máváme do Doubravice, dnes už po druhé. A krásný den popřejeme rozhlásku, ale hlavně panu Břeťovi a milé tetičce Baťové do Štítu. Přejeme krásné slunečné dny, hodně zdraví, štěstí a pohody, zdraví Jarka a Mirek s rodinou. A krásný den do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zahrejte pro potěšení, pro dobrou náladu Věrušce Halouskové s Adámkem, Lidušce do Olomouce, Zdeničce do Uničova, Jiřímu do Litovle a Františkovi od Brna. Zdraví Marie z Kroměříže.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní písničky na přání se pomalu chýlí ke konci, ale máme tu stále telefonáty i zprávy, tak pojďme honem zjistit, komu dalšímu budeme dneska zpříjemňovat den. Máme tady pana Oldu z Nemile. Oldo, hezký den.
4: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, paní Aničko, děkuji za vybrání písničky a zdravím rodinu Gottwaldovou z Obravice a děkuji jim za písničku, kterou mě posíláte. A Lidušku Cidlovou také z Obravice, která mě také hrála, tak děkuji. Dále do Zábřa Emilku Horákovou, do Velké Jelci Budenku Petrželovou a do Kosova bráchu a celou jeho rodinu. Děkuji vám za celou.
3: Naschledanou, zdravíme do Nemile a přidáme ještě jedno vaše přání. Milý rozhlásku, dnes slaví významné narozeniny milá zdravotní sestřička Lenka Chalabalová z Bernardic. Hodně zdraví, lásky, štěstí a splněná přáníčka jí přejí kamarádky.

0: Hanu Zagorovou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vystřídá další velká dáma české pop music, nebo chcete-li taneční muziky, bude tady Iveta Simonová a písničku od ní vybírala paní Zdena Zuničová. Zdeňko, hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku pro klidný a pohodový den posílám Lidušce Siglové do Doubravice, Evičce Brožové do Strukova, Věrce Halouskové do Bílovic, Marušce do Kroměříže, Antoninovi do Bedihoště a Jaroslavě do Krnova. Písnička je i pro všechny přátelé a známé, pro všechny, kterým nikdo nezahraje, a taky pro vás, paní Haničko, protože vy máte úžasně uklidňující hlas. Moc vás zdraví Zdena Zuničová.
0: Děkujeme, děkuji. Mějte se hezky, naslyšenou, a já k tomuto přání přidám poslední vaši zprávu. Dobrý den, zahrajte do Jeseníku babičce Božence Smečkové pro radost a odpolední pohodu přejí Petr, Maruška a celá rodina. A to je definitivní konec dnešních písniček na přání, ale vy nezoufejte, protože volat také můžete mezi 17. a 18. hodinou, kdy budeme hrát lidovky a dechovky pro radost. A v tuto chvíli už vás zvu k dalšímu poslechu po 13. hodině, budeme tu výletovat s Pavlem Kudrnou.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Samospráva České Vsi hledá firmu na opravu povodní poničených cest. Olomoucký kraj zahájil stavební řízení k přeložce tahu na Šternberg. Prostějově by měla o prázdninách skončit stavba parkovacího domu. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Vedení České Vsi na Jesenicku vypsalo výběrové řízení na zhotovitele opravy cest v ulicích Úzká a Za Řekou. Obě poškodily předloňské záplavy. Podle nezávislého starosty Petra Mudry by vítěz tendru mohl s pracemi začít už o letních prázdninách.
2: To jsou komunikace, které po povodních byly spravené provizorně, tak jak se po nich dá jezdit, nemají správné výšky, nejsou tam asfaltové povrchy, takže to znamená podkladové vrstvy, včetně potom asfaltového povrchu krajnic. Tak teď je ve fázi probíhajícího výběrového řízení. Já si myslím, že během prázdnin by se měly tyhle některé výběrové řízení finálně dokončovat.
0: Olomoucký kraj zahájil v týdnu stavební řízení k dlouho připravované přeložce hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Šternberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá přeložka se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Její stavba má stát zhruba 3 miliardy korun. V provozu by měla být v roce 2030. Vyplývá to z oznámení krajského úřadu. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
3: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením. Sport.
0: Veslačky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková ovládly úvodní závod světového poháru v Sevě v kategorii dvojek bez kormidelnice. Připsali si tak premiérový triumf v sérii a i v kariéře. A to navzdory tomu, že po polovině závodu byly Češky na třetím místě.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i s bouřkami. Večer budou srážky ubývat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. A povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na silnici mezi Domašovem nad Bystřicí a Jívovou havaroval motocykl. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a doprava je řízena jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením a projíždějte opatrně. A opatrně i na dálnici D1 u Oseku nad Bečvou ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo. I tam projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i prosklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Hleštění na stranu Senohrabskou k Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Krásná práce, děkujeme.
2: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
4: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
4: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
4: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
5: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
5: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
4: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV.

0: Zduba, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
0: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad z Lenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
2: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu z Lenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli, nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s Černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loret kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná, zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha. Paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska. Paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí. Paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek. No a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit, stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně perutě, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale tam stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No, byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra holubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: No, 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené a ta hřídel třeba ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel dělat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlal třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka to se mlela na 5x, třeba 20 kg pomlel na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou mlýn měl jedno složení, toto má dvě, jedno pískovcov, jedno francouzsky. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel, Konice za 100 kilo umletí pšenice, včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita a ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otterndorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otterndorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Dáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otterndorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otterndorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku v Americe, se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend Cross Body Tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Maryškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetický body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon. Většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý i architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěný schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stála.
1: Nebohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Maryškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Když vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelínský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Maryška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ve Štemberku dnes končí cyklistický závod míru. Řidiči musí počítat s uzavírkami. Vedení základní školy v Jeseníku chystá další opravy po předloňských povodních. Je světový den bez tabáku. V Česku kvůli kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Dopravním omezením dnes musí počítat řidiči ve Šternberku. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu míru se nedostanou například na hlavní náměstí a do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začala v poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
2: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy jen o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
0: Základní školu Nábřežní v Jeseníku poničenou povodněmi čekají další opravy. Týkat se budou spodního a části druhého patra. Investice si vyžádá 150 až 200 milionů korun. Práce by dělníci měli podle ředitele školy Dominika Liberdy zahájit letos.
3: Spodní patro a i částečně to horní je teďka v přípravné fázi projektové dokumentace, kdy teda finalizujeme už si interiéry a hladíme ty slaboproudy a další detaily. Vypadá to, že by přes ty prázdniny mělo proběhnout výběr dodavatele, takže očekáváme, že se to spustí, doufujeme ještě v tom roce 26. Tam se bavíme o částce v rozmezí 150 milionů a 200 milionů.
0: Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a ftyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádoru ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění. Se započítáním všech dalších způsobů, například nikotinových sáčků nebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace, starší 15 let.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíc a déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě. Sport.
0: Hokejisté Finska a domácího Švýcarska se střetnou ve finále mistrovství světa. Boj o zlaté medaile začne v Curychu ve 20 hodin a 20 minut. Zápas o bronz mezi Norskem a Kanadou už v půl čtvrté.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. Povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Z důvodu oprav kanalizace je částečně uzavřena silnice v Kolšově na Šumpersku. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc dnes s Hankou Pískovou. A co nás čeká, co nás nemine, budou tu oblíbené hřebiky, můžete vyhrát nějaké pěkné CDčko nebo knížku, ale i spoustu dalších hezkých drobností. Zpívat vám budou Alice Springs, Petr Rezek nebo Lucie Bílá. Bude toho zkrátka více. No a můžete se také těšit na Strečka Křoupala, ten nám dnes přiblíží událost, která se nesmazatelně zapsala do evropských dějin, atentát na zastupujícího říšského protektora Heinricha. Zůstaňte s námi, krásný den.

0: A je to tak samozřejmě i dnes. Ve hře je 10 otázek. Vy, pokud chcete zvítězit, tak vždycky musíte zodpovědět na 3 správně. Tak já už jsem moc zvědavá, jak vám to dnes půjde. A vítám v éteru prvního volajícího. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
1: Krásné odpoledne, tady Pavlína.
0: Pavlíno, já vás zdravím, odkud voláte?
1: Novobyčovsko.
0: Až Novobyčovska, tak my moc zdravíme na Novobyčovsko. Věřím, že tam máte krásně slunečno jako my tady na Olomoucku.
1: Až moc velký teplo.
0: tak věřím, že to teplo nepřispěje negativně k tomu vašemu soutěžnímu úkolu a nabízím otázky od jedničky do desítky. Čím dneska začneme?
1: Dvojkou.
0: Tak pozor, Lucie Bílá letos oslavila 60. Víte, v jaké vesnici Lucie Bílá vyrůstala?
1: Je to bez možnosti?
0: Dám vám Číčelice, Bezdružice anebo zase Otvovice.
1: Otvovice.
0: Otvovice říkáte a je to tam. Tak i když já jsem vám dala méně času, než jste si zasloužila, tak jsem moc ráda, že to dobře dopadlo a jedeme dál.
1: Já jsem si jenom nemohla vzpomenout, jsem to jinak věděla. Takže trojku.
0: Průzkumu o tom, kolik všeho sníme, je celkem dost, tak třeba každý obyvatel České republiky do sebe za jeden kalendářní rok nacpe skoro 100 kg masa. A víte, kterého je nejvíc? Buď za A drůbežího, nebo za B vepřového, a nebo za C hovězího.
1: Já bych zkusila snad to vepřový.
0: Zkusila byste to vepřový a musím říct, že děláte moc dobře. Je to tak? Opravdu Češi sní nejvíce vepřového, je to 45 kg za rok. Aha. Takže trojka správně a do třetice všeho dobrého snad?
1: Čtyřku.
0: Most Václava Rendera slavnostně otvírali závěrem června roku 2022. A v jakém městě Olomouckého kraje tento most je? Je to buď město za A Olomouc, nebo za B Přerov, a nebo za C Zábřeh. Co myslíte? Renderův most.
1: Tak bych asi Olomouc. To bylo v Olomouckém kraji.
0: No, jednoznačná správná odpověď, já vám za ní moc děkuji, je to správně.
1: Já taky děkuju.
0: A výhra je vaše, vyberte si něco pěkného, nějakou pěknou knížku nebo CDčko, mějte se moc hezky, těšilo nás,
1: já
0: naslyšenou.
1: Já moc děkuju, přeju krásný den, naslyšenou.
0: A my jedeme dál, já mohu vzít do éteru dalšího našeho posluchače nebo posluchačku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Koho tam máme na lince?
2: Tady Vládka Zepníka nebo Cvou.
0: Ano, já vás moc zdravím, já vás jenom poprosím, abyste si stlumil váš rozhlas, protože to by se nám tam ozývalo.
2: Dobře.
0: Mělo by to být lepší, doufám. A já jenom připomenu, že pro soutěženy byly otázky 2, 3, 4, ty už tedy nemůžeme, takže kterou další zvolíte vy?
2: Jednička.
0: Václav Neužil je špičkový český buď za A biatlonista, nebo za B modní návrhář, a nebo za C herec a dabér.
2: Herec dabér
0: říkáte. A já musím opět pochválit, že jste pozorní a ta odpověď byla samozřejmě správná. A my můžeme pokračovat dál. Čtyřka už byla, 2, 3, 4 už byly.
2: Tak trojka.
0: Trojka taky, 2, 3, 4 už byly otázky.
2: Pětka.
0: Řekneme vám teď několik libozvučných českých slov, které označují názvy čeledi. Zdobníčkovití, mosazníčkovití, vřetenuškovití. A o kom tedy mluvíme? Mluvíme buď za A o motýlech, nebo za B o pavoucích, a nebo za C o želvách.
2: Motýly
0: říkáte a já doufám, že je to správně a máme to potvrzeno. Takže pětka také správně a jedeme dál.
2: Sedmičku.
0: Hrajete šachy, soupeř táhne a řekne slovo garde. A já se ptám, co tím slovem garde myslí. Buď za A končí hru a vy jste vyhrál, nebo za B svým tahem ohrozil vaši dámu, a nebo za C chystá se příštím tahem na rošádu.
2: Tak já myslím, to je C-čko.
0: Že se chystá na tu rošádu, říkáte. Ano?
2: Ano.
3: Jauweis.
0: Tak Jauweis, když se řekne Garde, tak svým tahem ohrozil vaši dámu. Byla to těžká otázka takhle do éteru, ale já jsem moc rád, že jste nám i tak zavolal. Takže bohužel ta výhra tam dnes nebude, ale děkuji za pěknou hru, naslyšenou. A my můžeme stále pokračovat dál, stále ve hře hřebíky, hodně otázek a já už se těším na dalšího volajícího nebo volající. Dobrý den.
4: Dobrý den, Lenka.
0: Lenko, odkud vy k nám voláte?
4: Já až z Chebska.
0: No neuvěřitelné, a posloucháte naše hanácké olomoucké rádio, to máme radost.
4: Ano, mám DAB rádio.
0: Tak paráda. Já jenom zrekapituluju. Otázky od jedničky do pětky už jsme vybrali. Sedmička už také není možná, takže vy máte k dispozici šestku, osmičku, devítku a desítku.
4: Osm.
0: Dobře. Moře a oceány pokrývají značnou část povrchu naší planety. Je to za A asi polovina, nebo za B něco přes dvě třetiny, a nebo za C čtyři pětiny povrchu Země. Jak je to?
4: Je to čtyři pětiny, je to většina.
0: Říkáte čtyři pětiny, tak já jsem moc zvědavá, jak na to odpoví. A představte si, že to není dobře, že to je něco přes dvě třetiny, nejsou to čtyři pětiny. Je to tak, bylo to Bčko. Tak dáváte šanci další, moc vám děkuju a zdravíme do Mariánských Lázní, naslyšenou. Tak další z vás, uvidíme, kdo to bude. Dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Koho máme na naší rozhlasové lince, prosím? Haló, haló.
5: Haló, haló.
0: Kdo se k nám dovolal?
5: Luboš z Prostějova.
0: Luboši, moc vás zdravím a nabízím otázku šestku, devítku a desítku. Vy si už můžete vybrat, odkud začneme.
5: Tak, od šestky.
0: Od šestky. Víte, kolik je u nás cizinců? Myslím samozřejmě pouze ty, kteří mají v Česku legální pobyt. A máte také tři možnosti. Je to za A asi 150 tisíc, nebo za B čtvrt milionu, a nebo za C asi milion.
5: Milion.
0: Milion říkáte a je to správně. Šestka splněná. Tak a my jdeme na další otázku, takže devítku nebo desítku?
5: Devítka.
0: Arabika tvoří zhruba 70% z celkové produkce kávy na světě a vedle arabského kávovníku je druhým významným druhem buď za A pesta, nebo za B robusta, a nebo za C mangusta.
5: Robusta.
0: Robusta říkáte a je to tak, máte opět pravdu, takže můžeme odfajfkovat hezky i tu druhou otázku, kterou jste splnil. No a už tam zůstává desítka. Desítka, ta se většinou týká Českého rozhlasu Olomouc. Po půl sedmé dnes večer v pořadu Na koncertě uslyšíme kterou kapelu, a máte zase tři možnosti. Je to za A buď Kolibříkův úlet, nebo za B Holubův úlet, a nebo za C Krkavcův úlet.
5: No, tak to mě vždycky dostane. Za A zkusím.
0: Tak a já musím říct, že je to úplně správně. Tak, takže opravdu uslyšíme Kolibříkův úlet. Já vám moc gratuluji k té výhře. Vyberte si něco, co vás zajímá. Mějte se moc hezky, naslyšenou.
5: Děkuji, naslyšenou.
0: Tak to byly dnešní hřebiky. Vy, kteří jste se nedovolali anebo jste neměli to štěstí, tak samozřejmě můžete volat zítra opět mezi 14. a 15. hodinou. Krásný den.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Skupina Kolibříků v Úlec se z původního dua rozrostla během let na šestičlenný soubor. V loňském roce jim vyšlo pozoruhodné CD Tvář, a letos jim tleskali i návštěvníci našeho velkého studia. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříků v Úlec.
1: Pojď se ke mně, budu ti hrát.
2: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Takzvaná jednodenní péče kombinuje šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. Pacient přijde ráno do nemocnice, podstoupí zákrok a ještě ten den nejpozději do 24 hodin odchází domů. Týká se to třeba operací kýly, žlučníku, slepého střeva, křečových žil nebo artroskopie koleního a ramenního kloubu. Oddělení jednodenní péče má i Šternberská nemocnice. Jeho primář dr. Petr Galoci bude ve čtvrtek po 10:00 hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá a Jan Bending na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A já tu teď mám pro vás chvilku s hanáčtinou. Dnes nám Stréček Křoupal přiblíží událost, která se nesmazatelně zapsala do evropských dějin, atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
1: Května roku 1942 byl v Praze Libní spáchaný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Provedli ho vesatkáři československých branných sil Josef Gabčík a Jan Kubiš, kteří byli pro tento úkol společně s dalšíma československýma vojákama speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Heydrich, který se stal koncem září 1941 zastupujícím říšským protektorem protektorátu Čechy a Morava, byl spoluautor a čelní zapálený organizátor holokaustu. V lednu ve 42. roku předsedal konference ve Vánze, kde bylo rozhodnutý o konečném řešení židovské otázky. A tak začalo masové vyhlazování židovské populace a také nacistické popravy předních členů vojenské odbojové organizace Obrana národa. Exilová vláda v Londýně dala pokyn k operaci Anthropoid. Atentát se stal nejvýznamnějším činem protinacistického odboja na území tehdejšího Československa. Na jeho následky omřel ve věku 38 let 4. června roku 1942 prominentní nacista, krvežíznivý SSák, protektor SS a Obergruppenführer Reinhard Heydrich. Následovalo období těžké represí českého národa, takzvaná Heydrichiáda. Přecházelo mě na mysl slova, který pronesl před svýma studentama František Smolík, co by profesor ve filmu Vyšší princip. Z hlediska vyššího principu mravního, vražda na tyranu není zločinem.
0: Dnes nám Stréček Křoupal přiblížil událost, která se nesmazatelně zapsala do evropských dějin. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Napsal a namluvil Jiří Vrba, dramaturgy měl Jan Sulovský, technicky spolupracoval Zdeněk Prchlík a režii měl Tomáš Soldán. Plk si můžete poslechnout v repríze, kterou vám nabídneme příští neděli v 7.40 ráno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc pořádá od roku 2003 koncerty živě a právě na červen připadá koncert Boosty. Uskuteční se netradičně v olomouckém letním kině 17. června, v den, kdyby oslavil 70. Josef Sendy Nosek, který stal u zrodu těchto koncertů až do února 2022. Pozvali jsme kapely Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Budeme tedy nejenom slavit, ale i vzpomínat. O tom, jak to bylo, ale hlavně, jak to všechno bude probíhat, se dozvíte v pořadu Na cestě 31. května po 15. hodině. Poslouchat budeme nejenom zmiňované kapely, bude i překvapení. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zahráli jsme pro vás. Český rozhlas Olomouc každoročně zaznamenává desítky hodin nejrůznějších koncertů a festivalů. Z naší bohaté fonotéky dnes uslyšíte.
1: Tentokrát jsme pro vás zachytili vystoupení Dany Chytilové a Richarda Pogody a jejich písničku Dálky vydaleký.
2: Ten kluk měl džíny odřený a ne.

0: Marie Rotrová, Český rozhlas Olomouc, a za chvíli tu bude také Richard Miller. Ta další hodina odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc se pomalu chýlí k závěru. Budou to další aktuální zprávy a potom už dobrá zpráva pro všechny příznivce country a folkové hudby. Bude tady také Jarka Nosková a ta vás v pořadu Na cestě pozve na jednu hodně zajímavou akci.
1: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Zveme vás na Zlín Film Festival. Užijte si filmy z celého světa, setkání s hvězdami, besedy, workshopy, koncerty a další program pro celou rodinu v kulisách Baťovského Zlína. Zlín Film Festival už po 660. Od 28. května do 3. června. Více na zlínfest.cz. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas. V jehož vysílání uslyšíte z akce zpravodajské vstupy, reportáže, rozhovory a další pořady. Festival by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Ministerstvo kultury, statutární město Zlín a Škoda Auto.
1: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma, česká značka s nápady.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Restaurátoři opravili u olomoucké městské části Radíkov historický kamenný kříž. Samospráva Přemyslovic na Prostějovsku chystá investici do nového multifunkčního hřiště. Inline hokejisté Přerova v pátém kole extraligy vyhráli nad Zlínem i Uherským Brodem. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Markéta Šorfová. Automobilovou dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikuje několik oprav vytížených silnic a mostů. Například v červenci silničáři zahájí opravu úseku frekventované silnice 46, která spojuje Olomouc se Štemberkem. Stavbaři se zaměří na část mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku. Ukončení prací je naplánované na srpen. V červnu a červenci hodlá ŘSD opravit nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Přerovsku. A na seznamu letních investic je třeba i rekonstrukce části silnice první třídy mezi Olomoucí a Grigovem. Kamenný kříž u polní cesty nedaleko olomoucké městské části Radíkov směrem na Posluchov se dočkal renovace. Restaurátoři ho očistili, opravili praskliny a vyměnili skorodované kovové prvky. Podle informací na webu města taky obnovili původní vzhled nápisu na mramorové desce.
4: Památka z roku 1937 připomíná tragickou smrt 18-letého řeznického učně Ela Timera z města Libavá. Ten na místě zahynul při nehodě s převráceným povozem naloženým dřevem. Za komplexní restaurování kamenného kříže město zaplatilo 85 tisíc korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
5: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v té blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal. Sport.
3: Inline hokejisté IHC Nightbirds Přerov v pátém kole extraligy vyhráli oba své zápasy a zajistili si postup do čtvrtfinále playoff. V prvním duelu proti Zlínu vedli ve 14. minutě už 7-0, pak ale polevili v koncentraci a nechali soupeře několikrát snížit. Konečný výsledek byl nakonec 12-7 pro Přerov. Čtyřmi brankami se pod vítězství podepsal útočník Jakub Navrátil.
6: Myslím si, že z naší strany potom už to nebylo ideální. My si z toho dělali až moc srandu, nebo jsme to spíš přehrávali až moc a z toho pak pramenili ty chyby a oni to pak stáhli. No. Věřím, že nám to pomůže, že to čtvrtfinále zvládneme, pak v tom Final Four tam už se může stát cokoliv. No.
3: V následujícím zápase pak Přerov porazil Uherský Brod 5-1 a v nekompletní tabulce se posunul na třetí místo.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a povane slabý proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na silnici u obce Hyčina na Šumpersku havaroval řidič elektrické koloběžky. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

bych vás pořadu Na cestě ráda pozvala na jednu zcela výjimečnou akci, která se uskuteční 17. června v režii Českého rozhlasu Olomouc, který právě posloucháte. Tak sledujte pozorně, ať vám neunikne nic podstatného. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Šťastnej tulák, rivolovka, kterou zaspíval Sandy Nosek s Babým létem. Nahrávka je opravdová vykopávka. Dnes budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, totiž tak trochu na Sandyho vzpomínat, protože on si s tím začal. Sandy připravoval dlouhá léta pořád se zaměřením na folk, country, bluegrass a tramskou muziku. Kdy to všechno začalo, si nepamatuju a ani se mi to nepodařilo dohledat. A seběhalo se to asi tak, že se někde v porotě, nejspíš na portě, potkal Toník Schindler, hudební redaktor Českého rozhlasu Olomouc,

Sandy nejprve připravoval pořady pod názvem Folkový víkend. Ten se časem změnil na název Na cestě. A měnil se taky čas i délka pořadu. Postupně Český rozhlas Olomouc vyjížděl zaznamenávat muziku na festivaly. Do Náměště na Zahradu, na Benjo Jambory do Čáslavy, na celostátní finále Porty do Řevnic, na Mohelnický dostavník. A pořadatelé si toho cenili. Olomoucké studio dostalo na Zahradě Zlatého krtka a Sandy se stal držitelem Zlaté Porty. A teď nám taky zaspívá svou oblíbenou Zemi tři sluncí.

Postupně došlo i na to, a díky tehdejšímu markeťákovi Jirkovi Mastíkovi se to podařilo prosadit, že je možné ve velkém studiu dát prostor začínajícím či málo známým kapelám, především z našeho regionu. A tak se taky stalo. Historicky prvním vystupujícím byla 12. února roku 2003 kapela olomoucká DC Vokál. A protože se záznam dochoval, můžeme si je teď poslechnout.

Kapel se vystřídalo na 200. Logicky, když slavíme doustovku. Sandy zavedl pravidlo, že každá kapela může hrát jen jednou. Na výročí jsme vždycky pozvali některou ze známých folkových hvězd. Třeba číslo 10 byl Cop, 20 Kalístek, 30 měli Nezmaři a pro zajímavost 31 byli tenkrát skoro začínající Žamboši. Vždycky to desítkové výročí probíhalo v úklubu, výjimečně v Redutě. Natáčelo se a hlavně opravdu živě vysílalo. Nechyběla ani Pavlina Jišová, Hoptrop, Samson, Kamelot, Pavel Bobek. 60, to byl Mickey Rivola se Zajdou a Jimem. 100 jsme oslavili s AG Flekem. Na ten jsme do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc dostali opravdu 100 diváků. A to bych asi neměla říkat. AG Flek tehdy Sandymu věnoval písničku Carpe Diem. Bylo to 12. února 2014.

některé z dnešních hvězd na koncertech živě v Českém rozhlase Olomouc teprve vycházely. Už třeba zmiňovaní Žamboši nebo Marien, Jaret, Křeni, to je předchůdce kapely New Aliquot s Ondrou Kozákem, který je dnes dramaturgem Banjo Jamboree a vyučuje bluegrass po světě. Ale taky třeba Pavel Helan nebo Xindl X. Některé kapely hrají pořád, některé odnesl čas. Sandymu se na koncertech taky splnil jeden ze snů, stál na pódiu se synem Vojtou. Sandy připravoval a uváděl koncerty živě až do 8. února 2022. Přestože už hraje a moderuje někde jinde, koncerty pokračují dál. Výběr kapel je teď na mě a moderátorem je Jirka Matějů. Můžeme tedy 17. června oslavit 200. koncert a vy u toho můžete být taky. Prvním vystupujícím v olomouckém Letňáku bude v 17:30 kapela Alibaba a ta teď zahraje v pořadu Na cestě písničku Olomouc.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: 9. studiové album Fear of the Dark skupiny Iron Maiden je vlastně jedinou parádní položkou klasiků heavy metalu z poslední dekády minulého století. Tady ještě Bruce Dickinson třímal ve svých rukou mikrofon. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Iron Maiden.

Kapela Alibaba nehraje v pořadu Na cestě náhodou. V koncertech živě měli pořadové číslo 5 a vystoupili 11. června 2003 jako sedmičlenný band a taky výjimečně vystoupili dvakrát, po 20 letech v prosinci roku 2023. A protože ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc natočili nedávno album Furt stejný, budou prvním vystupujícím na 200. koncertu živě, na který vás chci v pořadu Na cestě pozvat.

Poslechli jsme si titulní písničku z alba furt stejný olomoucké kapely Alibaba, která na výroční koncert přiveze CDčku i fyzicky, protože zatím je k poslechu jen online. A aby toho nebylo málo, CDčko bude součástí zpěvníku. A všechno to pěkně pokřtíme 17. června.

Malina Brothers budou dalším z vystupujících na výročním 200. koncertu živě. A tentokrát to bude na místě zcela novém v olomouckém letním kině. Začínat se bude už v 17.30. První zahraje Alibaba a Malina Brothers přijdou na řadu kolem 6:30. Vstupné činí symbolicky 200, když už slavíme tu 200. Koncert proběhne v rámci divadelního léta Open Air v Letňáku, proto pozor, předprodej vstupenek probíhá na stránkách i v pokladně Moravského divadla Olomouc a hraje se za každého počasí. Malina Brothers teď v pořadu Na cestě zahrají skladbu Ledňáčci nadmetují.

0: Dvoustý koncert živě Českého rozhlasu Olomouc bude stejně jako všechny předcházející koncerty ve středu. Ale opět pozor, ne druhou středu v měsíci, ale až 17. června, kdy všichni zúčastnění můžou. Nic není náhoda a tak opravdu shodou okolností je to zároveň den, kdyby Josef Sandy Nosek, nezaměnitelná osobnost trumpingu, folku a bluegrassu, nejenom v Českém rozhlase Olomouc oslavil 70. Přijďte si všechno užít opravdu naživo, protože tentokrát se streamovat nebude.
1: Byl to starý cowboy, měl vošlehanou tvář a na ně kofr vylepený playboy kalendář. Potkal jsem ho v Denveru za celý bar to tak. Řekl, sedni si sem, spáchni trochu prach. Poručil mě whisky a já řekl, že mám hlad. On řekl, tak si dej biftek, jestli ho máš rád. A když jsem se ho zeptal, co by od života chtěl, on se už klíp a pak říká, abych měl.

Malina Brothers dohráli v pořadu Na cestě skladbu Rychlejší koně a na pódiu olomouckého letňáku je vystřídá stejně jako právě teď Druhá tráva. A doufám, že letní romanci přivezou i na tu 200 živě.

0: dohrála druhá tráva, která vystoupí jako hlavní hvězda večera na závěr 200. koncertu živě Českého rozhlasu Olomouc. Mělo by se tak stát kolem 8. hodiny večerní. Časy začátku vystoupení jednotlivých kapel jsou ovšem pouze orientační. Vždyť budeme slavit. Přijďte si společně s námi připomenout 200. koncertu živě, pokřtit CDčko Alibaby, zazpomínat na Sandyho a hlavně poslechnout si muziku.
1: Dej mi šátek přes oči a polštář.

Ráda bych taky poděkovala lidem, díky kterým se všechny koncerty uskuteční. Ředitelům olomoucké redakce Českého rozhlasu Jirkům, Matěju i Mastíkovi, zvukovým mistrům, kteří u toho byli po většinu doby, Zdeňkovi Slavotinkovi a Tomovi Přidalovi. Od roku 2015 přenášejí obraz do virtuálního světa Martin Zubalík a Zdeněk Srovnal. Samozřejmě těch lidí je víc, ale hlavně děkuji návštěvníkům koncertu, zvláště pak pravidelným, kteří do velkého studia Českého rozhlasu Olomouc přijdou, přestože muzikanty mnohdy vůbec neznají a ten plný sál nám leckde závidějí.

Na závěr pořadu Na cestě zhrnu to nejdůležitější. Dvoustý koncert živě se uskuteční 17. června od 17:30 v Olomouckém letním kině. Vstupenky za 200 pořídíte v Moravském divadle. Přijďte se potkat naživo nejenom s kapelami Alibaba, Malina Brothers a Druhá tráva. Od štafetového mikrofonu vás zve a zároveň se taky loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
2: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějově by měla o prázdninách skončit stavba parkovacího domu. KSČM si zvolilo nové vedení. Strana snížila počet místopředsedů ze 4 na 2. Karlovice chystají rekonstrukci zemského domu. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Dělníci pokračují v blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově ve stavbě parkovacího domu. Práce zdrželo v lednu a v části února špatné počasí. Dům nabídne přes 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by investice měla být hotová na konci srpna.
2: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
0: Komunistická strana bude mít nově jen dva místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera se komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na postu po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Radnice v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem plánuje rekonstrukci zchátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem Široké Nivy kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů, kde budou bydlet seniori a nízkopříjmové skupiny. Projekt bude hotový v první půlce příštího roku. Podle nezávislé starostky Jany Helekalové pak stavební práce budou zaplaceny z dotací.
1: Sport.
0: A tým házenkářské akademie Olomouckého kraje do nejvyšší soutěže nepostoupil. V dvojzápase baráže o extraligu se Strakonicemi prohrál celkem o 10 branek. Domácí odveta před vyprodanou halou v Olomouci skončila výsledkem 29-33. V poločase přitom Hanáci prohrávali o 9 gólů. Snížení a vůli týmu ocenil i trenér Radek Flajsar.
3: Smeknou před klukama, že my se z toho nepoložíme, my sice víme, že už v tom poločase nebylo hratelný, ale ti kluci bojovali a to je to srdce toho týmu. Jo? Věřím v trpělivou, poctivou práci a věřím v to, že to jednoho krásného dne dopadne, my se toho dočkáme a těhle kluci si zaslouží hrát tu extraligu.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo. Na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 15. A povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nehoda se stala na silnici číslo 44 v Mohelnici na Šumpersku. Z vozidla tam vypadl člověk. Silnice je uzavřena a na místě zasahují záchranné složky. Projíždějte opatrně. A v Tovéři na Olomoucku narazilo osobní auto do dopravní značky. Nehoda se obešla bez zranění.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím vším byl a mnohdy i je muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
5: Mami, můžu?
4: komentář vám obstará Bolek Polívka.
5: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám věkrej pták. Co jdeš do školy?
6: No. Jsem šel ze školy.
5: Jsem se, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Kolověžka, to poznáme, ty.
6: Ano.
5: Motorka?
6: Pionýr.
5: Pionýr.
6: Ano. Vojna, ano.
5: Odezdáváš samopal?
6: Ne, vojna není kojná.
5: Ano, a? Gorilý samec?
6: Ano, ano. Ano. Ano.
5: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
6: Já jsem se ženil čtyřikrát.
5: To je zkrátka, se.
4: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tohle byl Josef Laufer, ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
2: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
0: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
2: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
0: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
2: Rodiče chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzdalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář stloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo, on to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni si opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit, jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
0: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978,

0: Protože se nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
1: Tak, vstupte, vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva, co teď právě k tobě promlouváme, ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, brzkého potomka, pokud možno nejlíp, radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to si rozbal hned.
2: To je pro mě?
1: No, to přece patří k základnímu vybavení každého nastávajícího tatínka.
2: Jak to?
1: No, ty přece budeš učit naší ratolesce dávat na noční váze.
2: Máš něco k jídlu?
1: Co se stalo, Vašku?
2: Co by se stalo, mám hlad?
1: Jo, tebe urazilo, že jsem ti dala k narození nám nočníček?
2: Prosím tě, nech mě bej. Se musím umejt.
1: Tak, co tě urazilo, nebo co se tě dotklo? To mi snad můžeš říct, ne? To mi musíš říct.
2: Ale nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
1: Co jsi mě sám poradil?
2: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
1: Na co?
2: Že to prostě není možný, aby...
1: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ono není možný! Aby to dítě bylo
2: tvoje,
1: jo? A u mě to možný není, no?
2: Já ti věřím.
1: No. Ty. Ono to není možný.
2: Ne, ne.
1: Ono to není možný. Co?
2: Martičko. Martičko. Tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
1: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
0: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor. A v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
3: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí, protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo. Byl jsem řidič pivovarského auťáku a tam na mě mával četník, SMBank, a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
0: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
4: Umíš zpívat z lístku?
1: Jak z lístku?
4: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
1: Já to nevím.
4: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
1: Když mě to Pepiku připadá takový textově jako slabší.
4: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě. Ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější, je tam naopak vždycky slabý.
1: Zkuš to. Tak dobře, já to zkusím. Dobře, jo?
4: Pojďme.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v Občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Horní Cerekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. Jo. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, v pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek, a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára. To jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den. To muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí novej člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt připravený, celou dobu už ho napěněnej, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam zádu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtat, chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej, jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné, přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlili se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Teď jsem dítě.
3: Co je,
4: dej sem dítě.
3: Hejte, nerozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hne, dej sem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
5: Ale já chci dítě.
3: Zasloužila byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýratýma požadavkama ale v bytě.
5: Tak to ne. Já přeci mě jsem zavol a teď vyšla pryč. Já jsem ho zaď nehnu, dokud jsem to slíbený dítě.
3: Já si nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval. Když to nebyl čů, člověk slíbí tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju a jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste se na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, tak kdyby nezjistila
5: hovořit. Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
4: Dej sem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hrači tady začal plnit nějaký blbý sliby, nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Jméno.
5: Polednice.
3: Příště je křesní, jo? Věd.
5: FL.
3: Co?
5: No chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili písaře, nebo točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Takový statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si, Mirku, napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roha říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A teda, nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Posíte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, jo?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednici.
6: Že jo? Hmm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din dan, din dan, din dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
8: Mě celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho, do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat.
9: Ale.
8: Z vrchu, co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, jo. Teď už je pozdě, to, co umím. To.
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No hodilo by se, že jo.
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám, no. Ha?
3: Ha? Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, ven co, řekni něco.
3: Počkej, já nejde.
2: Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Aha, je nám to paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho měli ven, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
4: No, protože stojíš vedle něj, vole.
2: No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Ja.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl odělalej.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl za mnou službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa, Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Tí musí být nejmín 20 roků už podle. A podle vasu, pane poslanče, to bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu
2: to
3: dobře rozumím.
2: Kus?
3: Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
4: A vy se tomu furt divíte?
2: No jistě.
4: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd.
2: No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak jako tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie, nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Já si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
4: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte to?
2: Co víme?
5: No tak, jako rozumíte, já, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali, teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No by, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku, co to zná každý? Co tam toho stihne? Hele, to je
3: jak
2: parlamentu, ji říkáme.
3: Jak? Moment, jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? 14 dní jsi byl mimo. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halby, nelhal.
4: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, vidí?
2: Hele, a jeden z toho se zelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
6: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař. Tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař. Já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle a postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí. Ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek. Bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj. Já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyni, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložejí. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. Protože to jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně po tom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takový jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, a jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
7: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
7: Tě tam je dostrčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: No, nevím, bylo mi špatně.
7: Ty bylo špatně, Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty... Tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
7: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
7: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vomáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
7: Co si to do... Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
7: Venco!
8: Kašli se na něho, když je to grázl.
7: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
4: No jo, pojď a hop! Já boj.
3: Ale neboj!
4: Podívej se, co je vody, já neumím plavat.
2: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí.
4: To je nápad. Hop. Udělej to tak.
3: Hop. Já. Hop.
4: Ne.
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
4: No. Poruč.
2: Nevzdám se, ty hovná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě nebo ještě víc holčičce? Takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, a říkal, je, to je ze Sobotky, tahle ta holka, a už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tehdy jsem přišel do studia. Pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, to každý večer na Plzeňský. To je.
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco. Takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Samospráva České Vsi hledá firmu na opravu povodní poničených cest. Studenti Olomoucké univerzity vyrazili na 15-denní protestní pochod na podporu kultury. Vedení základní školy v Jeseníku chystá další opravy. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký den vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Vedení České Vsi na Jesenicku vypsalo výběrové řízení na zhotovitele opravy cest v ulicích Úzká a Za Řekou. Obě poškodily předloňské záplavy. Podle nezávislého starosty Petra Mudry by vítěz tendru mohl s pracemi začít o letních prázdninách.
2: To jsou komunikace, které po povodních byly spravené provizorně, tak jak se po nich dá jezdit, nemají správné výšky, nejsou tam asfaltové povrchy, takže to znamená podkladové vrstvy, včetně potom asfaltového povrchu krajnic. Tak teď je ve fázi probíhajícího výběrového řízení. Já si myslím, že během prázdnin by se měly tyhle některé výběrové řízení finálně dokončovat.
0: Zástupci Olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes dopoledne zahájili protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra. Dnes dojdou do Litovle, kde od 18 hodin pořádají otevřenou diskuzi. Zítra pak budou v Bouzově a pozítří v Moravské Třebové. Základní školu Nábřežní v Jeseníku poničenou povodněmi čekají další opravy. Týkat se budou spodního a části druhého patra. Investice si vyžádá 150 až 200 milionů korun. Práce by dělníci měli podle ředitele školy Dominika Liberdy zahájit letos.
3: Spodní patro a i částečně to horní je teďka v přípravné fázi projektové dokumentace, kdy teda finalizujeme už si interiéry a hladíme ty slaboproudy a další detaily. Vypadá to, že by přes ty prázdniny mělo proběhnout výběr dodavatele, takže očekáváme, že se to spustí, doufejme ještě v tom roce 26. Tam se bavíme o částce v rozmezí 150 milionů a 200 milionů. Sport.
0: Poslední český zástupce v singlu na Roland Garros Jakub Menčík bude dnes na antukovém Grand Slamu bojovat o postup do čtvrtfinále. Jeho soupeřem bude 11. nasazený Rus Rublov, kterého dokázal porazit v obou dosavadních zápasech. Utkání ve francouzské metropoli začne kolem 6:30 večer.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo, na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách kolem 15 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V ulici Masarykova v Moravském Berouně probíhá údržba dopravního značení. Pravý jízdní pruh je do konce dne uzavřen. A na dálnici D35 na 294. kilometru ve směru na Ostravu havarovala dvě vozidla. Levý jízdní pruh je neprůjezdný. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Po 17. hodině vítám u vašich rozhlasových přijívačů právě vás, kteří milujete lidové nebo dechové písničky. Od mikrofonu vás zdraví Hanka Písková, já se budu těšit na vaše SMSky a na vaše telefonáty. Začíná pořád Hrajeme pro radost, já ještě připomenu, že svátek dnes slaví všechny Kamily, tak na ně nezapomeňte. No a my začínáme s Douničankou a budu se těšit na další vaše nápady.

0: Z Dounečanka a Český rozhlas Olomouc v pořadu Hrajeme pro radost a já už teď v éteru vítám paní Marii z Přerova. Marie, hezké pozdní odpoledne a prozraďte, koho chcete potěšit.
1: Dobrý den, zdravím do Olomouce. Chtěla bych nechat zahrát nějakou hezkou písničku pro paní Faninku Plchovou, která už měla narozeniny v únoru. A paní Ileně Vojkůvkové, která měla narozeniny 16. května. A ještě dopředu v prosinci bude mít paní Marie Chrásková 75 let, jako všechny mají těch 75. Tak by jim chtěla popřát všechno nejlepší, hodně zdravíčka,

Kamilo Jordáková z Hranic na Moravě, vše nej k tvojemu svátku přeje spolužečka Martina z Komárovic, oslav to dobře. A ještě tu máme písničku, kterou bychom měli poslat Jarušce Chalabové a její rodině. Posílají Dům seniorů Štíty, Břeťa Piska a teď Baťová posílá pusu.

0: Vlčnověnku vystřídáte den na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc kapela Atlas a písnička Spadl lístek z Javora. A tuto písničku pro nás vybírá paní Jiřinka ze Sudkova. Jiřinko, hezký den. A komu hlavně tu písničku chcete poslat?
1: Ano, děkuji, Haničko. Zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych poslat tuto písničku do Postřelmova, kde oslavuje své krásné 80. narozeniny. Naše, no jak bych to řekla, kamarádka Magda Stejskalová v Postřelmově. Přeji hodně štěstí.

0: ti zdraví, osobní spokojenost. Přeji jí to Jiška a Lida z Postřelmova, moje sestra. Ještě bych chtěla pozdravit svoje přátelé, kterými si hrajeme. Je to Franta od Brna. Franto, taky tě zdravíme a děkujeme za návštěvu. A i Anička z Brudova, Láďovi Dotovačová. A ještě bych chtěla poděkovat všem, kteří mě posílají písničku. Liduška z Jeselníku za Lenkou, Maruška z Kolšova, Anička z Brudova, Krista ze Šumperka. To je všechno, příště další. Děkuji, Haničko, příjemnou službu a krásný podvečer, poslední májový. Děkuji a nashledanou
1: příště. Mějte se moc hezky, naslyšenou. A já tu mám další z vašich zpráv. Dobrý den, prosím, zahrejte všem Kamilám a Kamilkám z Moravy i z Čech. Já těch kamarádek Kamil mám několik a mám strach, že bych na některou zapomněl, takže takto vás prosím, abych to nepokazil, napsal nám Karel. Tak Karle, zdravíme všechny Kamily a Kamilky a písničku posíláme.

0: Další splněné písničkové přání na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Já doufám, že se nám tak bude dařit i nadále. Máme tady v éteru teď paní Lídu z Raclavic. Liduško, hezký den a je to vaše.
1: No, dobré odpoledne. Já právě tu písničku jsem chtěla poslat hlavně do Tučína. Tam pan Jan Zdráhal oslavuje 93 roku a celý život jako pracuje v zemědělství. Takže přeju pan táto hodně zdraví ještě a hodně roku. A taky bych to tam poslala, syn Karel Kolář tam měl taky narozeniny, takže mu to pošlu, samozřejmě taky zdraví přeju. A ještě jeho švagrová je Kamilka, takže samozřejmě gratuluju ke svátku i Kamilce. A ať se mají všetci dobře. A moc vám děkuju, Haničko. A mějte se taky pěkně. Naslyšenou.
0: Naslyšenou. A já prozradím, že byla vybrána písnička od Vorařů, Já jsem ten sedláček český, a my tu písničku pošleme ještě dalším z vás. Je tady pozdrav krásného podvečera do milého rozhlásku. Prosíme pěkně o zahrání milým přátelům pro radost a potěšení Marušce z krásné Kroměříže, Lidušce Síglové z Doubravice, Evičce z Modřic u Brna, váženým pánům Břetíkovi, Pískovi a Františkovi od Brna. Všem hodně pohody v tomto nejkrásnějším období roku přeje ze srdéček Věrka Hlousková s Adámkem.

0: Na Mezinárodní den dětí vás pozveme do divadla, konkrétně do přerovského Kašpárka, kde od svých 10 let vodí loutky Marie Veřmiřovská. Už dlouho jeho principálka, která si v zákulisí vyzkoušela snad všechny profese. S pýchou mluví o svých kolezích, kteří ve svém volném čase připravují nezapomenutelné zážitky pro dětské diváky i jejich doprovod. Do kouzelného světa, ve kterém loutky ožívají, vás zavede Dita Vojnarová. V pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Pokračuje pořád Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc a já tu mám další vaše vzkazy. Kamile do Velké Šťáhle, prosím zahrejte, přeju jí jen to nejlepší a samé pěkné dny. Také kamarádce Kamile do Prostějova, krásný sváteční den, a do třetice Kamile, která se odstěhovala z Prostějova do Olomouce. Kamilko, myslím na tebe, doufám, že se máš hezky. Podepsána Martina z Prostějova. Další SMSka, tak tam nám přišlo jen děkuji od našeho posluchače Jirky z Olomouce, tak my také moc děkujeme. A dále tu máme pozdrav a přání. Dobrý den, drahá paní Haničko, prosím, zahrajte písničku drahé mamince Božence Horníčkové a Zdeničce Šínové a kamarádce Jarmilce i Věrušce Halouskové s Adámkem, Vlastičce Skutálkové. Posílám vám písničku pro radost a potěšení. Přeji vám nádherné sluníčkové dny. Mějte se krásně, pevné zdravíčko. Zdraví Broňa. A já vám všem posluchačům připomínám naše linky, tu SMS-kovou 723 70 33 51 anebo přímo volejte k nám do studia 221 555 444.

0: Moravanka a Český rozhlas Olomouc v pořadu Hrajeme pro radost. A radost chce dnes dělat také paní Staňka z Lomnice. Já vás moc zdravím a prosím, řekněte nám, komu chcete poslat písničku.
1: No, písnička bude pro Český rozhlas Olomouc, pro zaměstnance a co uvádíte ty písničky a večerní zprávy. A tuhle písničku bych nechala zahrát mojí sestře Libuši Kvapiové a její rodině do Budova. Zdeňce z Holubejc, Laďovi Stovačova s kanárkama a jeho sestře. Pak bych to nechala zahrát Jiřímu a Janě z Roštění. No a Lidušce, Pohádkové babičce do Jeseníku. Děkuji vám a všem, kterým nikdo nezahraje.
0: Děkujeme. Děkuji. Mějte se krásně.
1: Příjemnou službu.
0: Ano, naslyšenou. A ještě to přání hezkého podvečera a písnička na oplátku pro Věrku Halouskovou, Pohodový večer a další dny prožité ve zdraví. Totéž přeji i vám a všem posluchačům. Děkuji moc. Eva z Modřic u Brna. Evo, máváme k Brnu a písnička letí i k vám.

Veselka teď svou muzikou a zpěvem doufám potěšila mnohé z vás, kteří posloucháte pořád Hrajeme pro radost Českého rozhlasu Olomouc. A já tu mám další a další vaše pozdravy a vzkazy. Milé rádiečko, pošlete prosím pěknou písničku mé milé sestřenici Soně do Jeseníku, ideálně bílé konvalinky, podepsána Radka. Radko, tak květovanka s bílými konvalinkami je připravená, písničku pošleme, přátelé. Splníme. Dále tu máme pozdrav od Karla, abychom určitě pozdravovali Petra z Modřic, kterého má rád, dlouho s ním kamarádi, jen teď neměl čas. Petře, jen to nejlepší a písnička k tobě letí. No a do třetice všeho dobrého paní Květa nám píše, abychom zahráli milému Romanovi do Olomouce, který teď v poslední době byl hodně nemocný, ale už se uzdravuje, tak věří, že ho písnička pomůže vyléčit. No já tu vidím další a další SMSky a také vidím, že už se nám rozezvonilo pět telefon, tak po další písničce jdeme opět na to. Teď už Květovanka a bílé konvalinky.

Květovanka a Český rozhlas Olomouc a je tu další z vašich zpráv. Zahrejte prosím Věrušce s vnukem Adámkem, Zdeničce z Holubic, Toničce z Ludmírova, Aničce a Jarkovi z Jindřichova Hradce, Staňce z Lomnice u Rýmařova, Františkovi od Brna, Jiřímu z Litovle písničku posílají Jana a Jiří z Roštění. A ještě tu máme další pozdrav zdravici Kamile Nováčkové, která právě teď dělá jahodový džem a my za to máme moc rádi, napsal nám Honza z Olomouce. A do třetice všeho dobrého, dobrý den, milý rozhlásku olomoucký, mám vás moc ráda, ráda vás poslouchám, i když to k vám mám daleko, neprozradím, odkud vám píšu, ale každopádně zdravím vás všechny a všechny posluchače, kteří mohou poslouchat přes DAB rádio, tak my jsme moc rádi, že nás posloucháte i z té větší dálky. A ta písnička je právě pro vás.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké hudební poklady skrývají rozhlasové archivy a které legendární hlasy by bez obětavé práce jednoho muže možná odvál čas? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle vás tentokrát pozve na výjimečnou cestu do hudební historie. Tématem totiž bude barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. Připomeneme si odkaz tohoto slavného hudebního redaktora a folkloristy a zaposloucháme se do nejvzácnějších melodií z Valašska, Slovácka i Horňácka, které pro budoucí generace s láskou uchoval. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: A rádio vašeho kraje hraje v této hodince pro radost a já jsem ráda, že můžeme udělat radost také Lidušce z Jeseníku, která se k nám dovolala. Liduško, hezký podvečer.
4: Já paní Haničko přeju a vám ten nejkrásnější poslední a všem našim posluchačům. Jsem moc, moc ráda, že jsme se spolu domluvili a já jsem se dovolala. Děkuju ještě jednou moc pěkně a já jsem to chtěla poděkovat paní Stance Dolomíce. Stáničko, velkou radost se mě udělali a všechny děvčata, Lidušce, Sídlové, Zdeničce do Uničova, Dášence od Jeseníku, Vlastičce do Krnova a Lidušce Sídlové, vždycky řekli, chci říct Moravičany, ale ona už je v Doubravici. A vám, paní redaktorko, ještě jednou děkuju. Ani, zase Aničce do Domašova. Děkuju. A zase někdy naslyšenou. Se těším. Děkuju.
3: Zdravíme do Jeseníku, mějte se hezky. A ještě je tu prosba o písničku pro potěšení Zdeňce do Pískova posílá kamarád.

0: Jožka Černý a Čito Husky na té vodě a také další splněné přání vás, posluchačů Českého rozhlasu Olomouc. No a poslední volající dnešní do pořadu Hrajeme pro radost, tak to je paní Anička z Bludova. Hezký den.
1: Hezký den, zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemné moderátory, zvláště tu dnešní paní Aničku a milovníky dechovky. Je krásné, když si někdo na své známé vzpomene. Ať vám sluníčko svítí dlouhá léta a chuť do života stále zkvétá. Písničku posílá Marušce a Frantovi Skálové do Hrabové, Jiřince Urváškové do Sudkova, Marušce Wagnerové do Budova, paní Marci do Žilové, Marušce Procházkové do Kolšova, panu Františku od Brna a do Malé Morávky, a rodina Ivana od Opavy a všem Bludovákům. A zdraví přeje Anička Bludov.
0: Děkujeme, mějte se moc hezky, naslyšenou.
1: Tak, nastré.
0: A to byla opravdu tečka za dnešním pořadem Hrajeme pro radost. Já jsem ráda, že všechno se v dobré obrátilo, že ti, co chtěli, se dovolali. No a vy ostatní, kteří třeba ne, tak nezoufejte, protože písničky pro radost tu budou i zítra na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a písničky na přání mezi 12. a 13. hodinou taky. Teď už se blíží 18. hodina, s ní další zprávy Českého rozhlasu Olomouc a potom už počteníčko.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná call girl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
1: 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Silniční tah na Štemberk nahradí nová přeložka. Přemyslovice na Prostějovsku chystají investici do nového multifunkčního hřiště. Je světový den bez tabáku. Závislost bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Markéta Šorfová. Olomoucký kraj zahájil v týdnu stavební řízení k dlouho připravované přeložce z hlavního silničního tahu mezi Týnečkem u Olomouce a Štemberkem. Více než 7 kilometrů dlouhá přeložka se 4 jízdními pruhy nahradí přetíženou dvouproudou silnici a odkloní dopravu z obytné zástavby. Její stavba má stát zhruba 3 miliardy korun. Provozu by měla být v roce 2030. Vyplývá to z oznámení krajského úřadu. V Přemyslovicích na Prostějovsku bude nové multifunkční hřiště. Dělníci ho postaví v blízkosti základní školy. Podle nezávislé starostky obce Ivety Pořízkové si už samospráva nechává zpracovat projekt. Hotové by sportoviště mělo být příští rok.
3: Konečně jsme získali pozemek, na kterém toto multifunkční hřiště můžeme postavit, takže příští rok by mělo stát vlastně v blízkosti školy a bude ho využívat jak škola, tak vlastně i veřejnost. Plánujeme tam, aby se tam dali hrát vlastně skoro všechny míčové hry, včetně tenisu, basketbal, házená, fotbal.
1: Lidé by si měli dát pozor na podvodné e-maily, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a tvrdí, že v systému chybí některé informace. Snaží se tak od lidí získat třeba přihlašovací údaje nebo přístup k jejich bankovnímu účtu. Lidé by na takové výzvy neměli odpovídat a taky neklikat na odkazy. Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecní fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
1: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky, pojišťovny je plně nehradí, lidé si ale zpětně můžou zažádat o příspěvek. Sport. Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli v finále ostravského turnaje pro tur kategorie elit. Švédským obhájcům vítězství Ománovi a Helvigovi podlehli ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo. Na většině území s přeháňkami nebo deštěm, výjimečně i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a má ubývat i oblačnosti. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseninkách kolem 15 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na silnici v Šumperku je z důvodu práce na inženýrských silnicích do konce dne uzavřen jeden jízdní pruh. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu podvečer Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém nás dnes čeká Počteníčko, a od 6:30 večerní budeme na koncertě, tentokrát se skupinou Kolibříků v Úlet. Příjemný poslech vám přeje Hanka Písková.
2: Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dnes se rozloučíme s hrdiny románu Anny Strnadové Život na pavoučím vlákně. Jen málo komu z nich se podařilo najít své místo v životě a mohou mluvit o štěstí. Právě teď začíná premiéra 12. závěrečné části četby. V režii Petra Gábora účinkuje Ivana Plíhalová.

0: Sára Lebensternová.
1: Celý dům je prostoupený vůní pečených dobrot. Kateřina ráda předvádí své cukrářské umění. Otevřeným oknem posílá ven horko a taky zprávu: přijede Alenka se svou Deniskou. Sára ráda čichá koktejl oříšků, vanilky a čokolády. Nikdy na ní nezapomenou, pokaždé jí přinesou na talíři výslužku. Jiří není doma? Ptá se Alena matky. Nepřišel ze směny, ani nevolal. Mami, není malý, třeba si konečně někoho našel. Mám strach. Kateřina stlumí hlas. Před 14 dny byl v Mikulově a na stole má pořád rozevřené mapy. To by Jirka nikdy neudělal, konejší Alena matku. Sára je celou dobu sleduje, nerozumí, co si říkají, jen zaslechne, že Jiří nepřijel. Jiří, Deniska, Alenka. V Sáře se něco vzepře. Radostný pocit, vyvolaný sladkou vůní, se náhle změní. Taky mám někde gitušku. Přitáhne si židli k oknu a sleduje Alenu s dcerkou na zahradě, potom se otočí. Zastaví se u kredence, za skleněnými dvířky leží dopis. Kolikrát ho vzala do rukou a ani jednou ho neotevřela. Dnes jí k tomu přiměla návštěva s kočárkem. Taky má holčičku. Zarazí se. Už z ní bude mladá žena. Natěšeně zasune nůž do zažloutlé obálky. Vypadne z ní přeložený list papíru. Sára ho nejistě rozevře. Gita Lebensternová, narozená 27.8.1932. Číslo vězně transportu do Terezína 986. Datum příjezdu do Terezína 5.7.1943. Datum odjezdu na východ 15.1.1944. Číslo vězně transportu na východ 378. Registrační číslo 291.748. Datum úmrtí 15.1.1944. Sára čte strohou úřední zprávu, poslední řádek jí tančí před očima, vypaluje se jí do mozku a vyvolává tak šílenou bolest, že smaže jeho význam. Nechápe, nerozumí. Několikrát pro sebe zopakuje datum úmrtí. Někdo zemřel, zapálím svíci. Nezvedne se ale. Vezme znovu položený papír, přeskočí první řádek, bojí se vyslovit jméno Gita. Oči jí sklouznou na poslední řádek. Konečně spojí jeho smysl s prvním, dusivá vlna jí stoupá v hrudi. Nedokáže plakat. Vydává jen naříkavé zvuky. Skrčí se do postele, nohy přitáhne k bradě. Vyruší jí nesmělé zaklepání. Paní Lebensternová, přinesla jsem vám kousek oříškové bábovky a čokoládové rohlíčky. A mám k vám prosbu. Alenka se usmívá. Zapomněla jsem si doma sunar. Mohla byste mi prosím pohlídat Denisku? Máma běhá kolem

a rozeřve se ze všech sil. Sára se lekne, napřežená ruka mířící ke krku dítěte zvadne. Vracející se Alena slyší křik a rozběhne se. Sára vběhne do pokoje. Chtěla jsem zabít dítě. Jsem stejná nestvůra jako oni. Deniska v matčině náručí stichla. Sára slyší, jak ji odnáší po schodech nahoru. Měla by na ní křičet, ale Alena řekne jen, asi se vylekala, není zvyklá na cizí lidi. Nedokáže říct, mýlíš se, chtěla jsem ji zabít. Klesne na kolena, modlí se. Pak vstane, vezme tašku s penězi a opustí dům. Jde jako v tranzu. U obchodu s oděvy se zastaví. Nechá si ukázat dvoje černé šaty, zavrhne ty s bílým límečkem, přidá černé punčochy a chvatně odchází. Nenasedne do tramvaje. Potřebuje ze sebe dostat úzkost. Kdyby tady byl Jiří, pomohl by jí, ale on zmizel, slyšela to říkat Kateřinu. Zítra se určitě objeví a zase budou veselí. Od narození holčičky u nich slyší smích často. Přemýšlí, kdy se smála nahlas. Asi nikdy. A ze žárlivosti chtěla o smích připravit i je. Pláč a smích jedno jsou. Neumí plakat, proto se nemůže smát. Jde, co jí síly stačí, téměř běží, vstoupí do dveří svého pokoje, zamkne, vyndá z tašky šaty a začne se umývat. Pečlivě omije celé tělo, už nespěchá. Natáhne punčochy a uhladí je na nohách. Šaty jí sednou, jako by je švadlena šila přímo pro ní. Rozhlédne se. Pokoj je vzorně uklizený, nemusí se starat. Na stole leží talířek s dobrotami od Kateřiny. Vezme utěrku a přikryje je, aby nepřilákali mouchy zvenčí. Odemkne dveře. Odhrne deku a položí se. Přikryje si jen nohy. V rukách drží dopis se zprávou. Spojuje ji s Kytou. V koncentráku jsme vydrželi bez vody a jídla 3 dny. Neprodlužuj to, hospodine. Prosím. Ohnivé slunce se blíží k západu. Pošle do místnosti poslední paprsky, ale ty dosáhnou jen ke stolu. Sára k němu stočí oči. Asi bude zítra pršet, napadne jí. Víčka už nepropustí žádný záchvěv světla, soumrak se mění v čern, která splyne s barvou šatů. Už 3. noc leží Sára strnule na své posteli. Poslouchá noční ticho, ruší ho jen vzdálený pláč. Nemýlí se, je to Kateřina. Kdysi také poznala sílu slz, ale zdroj už vyschl. Před očima jí pluje jeden den za druhým, necítí hlad, žádnou bolest, kráčí pořád dál. Konečně drží svou holčičku za ruku. Obě se usmívají, jdou naproti svítání. Slunce prozářilo celou oblohu, oslepilo jim oči, vyvedlo je ven ze světa beznaděje. Sára šeptá, požehnaný jsi ty, hospodine, bože náš, králi všeho míra, jehož síla a moc naplňuje svět. Modlitba je vyslyšena. Bělostný anděl se posadí na pelest a čeká, až její duše vystoupí z těch.

0: Kateřina Palátová.
1: Nemusíš se bát, říká Alena. Mluvila jsem o tom s Frantou, byl za otcem a Švarc slíbil, že to s tajemníkem zařídí. Přemýšlela jsem o tom. Mám 2 roky do důchodu, ale ráda bych pracovala dál, když teď budu platit sama všechny výdaje kolem domu. Mohla by si vzít nájemníka. Kateřina se nesnaží skrýt svůj nazlobený výraz. Jiří jí řekl, jak mu Švarc vyhrožoval. I ona uvěřila, že stojí za jeho vyhazovem. Kdyby měl Jiří svou práci, neprovedl by takovou hloupost. Slíbil, že se přimluví, ale za něco. Máš přízemí volné, v čem by byl problém? Nedá se odbít Alena. Jste všichni tak tvrdohlaví. Ty, Jiří a otec byl taky. Máš nějaký problém? Spozorní Kateřina. Můj problém si ty, uhne Alena pohledem. Musím už domů. Utne nečekaně hovor. Jedno je jisté. Maminku zachrání. Tím víc však přidají Jiřímu.
0: Eva Winterová, Rozená Tomšičová.
1: Eva odemkne byt, dýchne na ní prázdno a unavený vzduch. Otec leží v nemocnici. Každým rokem viděla, jak stárne a jak budoucnost ukrajuje z jejich společných chvil. V Německu měl jen půl svého života, to pěkné zůstalo v Čechách. Konečně má za sebou všechny úřední peripetie, které jí umožní převoz. Vstoupila váhavě do nemocničního pokoje. Ahoj, tati. Levý koutek mu padal na stranu. Mluvila jsem s lékařem. Ještě 3 dny a odvezu tě domů. Zvedl pravou ruku a snažil se Evu pohladit. Vyhrkly jí slzy. Styděla se, že brečí, že tím posiluje jeho strach z konce. Pokusila se o úsměv. Bude dobře. Evička s Olgou se na tebe těší. Já taky, vyslovil s obtížemi. Něco se změnilo. Do jeho očí se vrátil ztracený svět. Eva si uvědomila, jak moc je otci podobná. Za okny ubíhá krajina. Josef sedí na zadním sedadle posledního auta, které Evě koupil. Eva ho podepřela ze všech stran polštáři. Špatně mluví, ale hlava pracuje dobře. Veze se domů. Už nebudou rok čekat, až se uvidí. Eva se na něho otočí. Všechno v pořádku? Za chvíli budeme na celnici. V tašce má nachystané 2 pasy, zprávu od lékaře a láhev dobrého koňaku. Požádá o přednostní odbavení. Couvne autem na stranu a vydá se k celnici. Chvíle se zdá nekonečná. Josef zavře oči. Už nevidí Evu v doprovodu 2 celníků. Nahlédnou dovnitř, potom vrátí 2 pasy a mávnou rukou. Přejezd hranic zaspal. Myslel, že to bude bolet, ale žádný pocit se nedostavil. Vrací se tam, kde se narodil. Teď už bude jen spěchat k okamžiku, kdy se opět setká s Frídou.
0: Primář.
1: Primář pustí dveře, rána otře se tichým prostorem. Sestry mizí na pokojích. Není dobré ho potkat, když je rozčílený. Jde o doktorku Palátovou, kterou mají všechny rády. Vždycky se těší, když s ní mohou sloužit. Mají jistotu, že zvládne i nejsložitější případy. Také primář to ví. Někdo přinesl na pracoviště zprávu, že doktorčina syna zadrželi na hranicích a že se pod ní houpe židle. Bavili se o tom na sesterně a slíbili si, že se za ní postaví. Sepíšou petici. Všechny je přece nemůžou z nemocnice vyhodit. Řeknou to primáři. Právě nervózně odemyká dveře své pracovny, hodí tašku na židli a otevře okno. Vrací se z krajského výboru KSČ. Soudružku Palátovou propustíte. Najdeme jí nějaké místo v pohraničí, informuje ho tajemník. Primář je už na něco podobného připraven. Kateřina není první případ, který se v okolí stal, ale z nemocnice zatím nebyl vyhozen nikdo. Lékařů je pořád nedostatek. Vzepře se. Jak můžu propustit doktorku, která patří na pracovišti k nejlepším? Nedovoluje to ani zákoník práce. Musela by mít nejméně dvě napomenutí a ona má řadu pochval. Primáři Houtkovi naskakuje na čele pot. Před ním sedí nafoukaná karikatura, která vystudovala politickou školu, již se tady posměšně říká Vokovická Sorbona, a teď se snaží zničit vynikající odbornici. Soudruhu, uvědomujete si, že je to matka člověka, který chtěl uprchnout za hranice a poškodit tím socialistické zřízení? Zvýší hlas tajemník. Byla to od něho lehkovážnost, nechce se nechat odbít primář. Ale přimlouval bych se, abyste paní doktorku nechali na našem pracovišti. U nás v nemocnici za ní všichni stojí. Jestli ji vyhodíte, skládám primariát, protože bych se jí ani svým zaměstnancům nedovedl podívat do očí. Vyhrožujete? Vyletěl ze své židle tajemník. To je moje morální povinnost a myslím, že nebudu sám. Sestry chtějí také odejít. Vy si myslíte, že když provokativně opustíte své místo, že najdete zaměstnání? Před půl rokem jsme měli na oddělení sestru vaší ženy. Velký podíl na její záchraně měla právě paní doktorka Palátová, která okamžitě určila diagnózu a provedla operaci. Tehdy hrály roli minuty. Sám jste do nemocnice několikrát volal a vaše žena potom osobně paní doktorce děkovala. Kdyby se dostala vaše švagrová k nějakému méně zkušenému lékaři. Tajemník seděl s rukama křečovitě sevřenýma na stole. Nemohl se zbavit dojmu, že roli karatele přebral primář. Připadal si jako papiňák připravený k výbuchu. Ani doma už kvůli tomu nemůže se ženou vydržet. Neměl jí o tom vůbec říkat. Ještě to prokonzultujeme na stranickém výboru, soudruhu. Ale jedno vám řeknu. Nesnažte se vyhrožovat. Mohl byste dopadnout stejně. Dostal se do defenzívy a nechtěl slyšet další argumenty, na které by neuměl odpovědět. Čest, řekl příkře. Čest, odpověděl primář a poroučel se. Byl rád, že je za dveřmi.

0: Josef Tomšič.
1: Do ordinace to Eva nemá daleko, rychlou chůzí 20 minut, ale aby nestrácela čas, používá auto. Ráno otce umije, nachystá mu snídani, pustí tiše nějakou hudbu a nechá ho rozjímat. Už se nedorozumívají jen posunky. Denně s ním cvičí podle návodů fyzioterapeuta i logopeda. Tati, ohřeju ti oběd, hlásí vesele. Ahoj, ozve se spokoje. Nově naučené slovo, které v Čechách slyší při každé návštěvě. No ty jsi šikovný, nakrmím tě a vyvezu na sluníčko. Olinka přijde brzy ze školy, tatě potom zase odveze. Nese misku s polévkou, přiváže mu ručník pod bradu a nabere první lžíci. Dnes mám kratší směnu a zítra už je sobota. 2 dny volna. Josef otevírá poslušně pusu. A k večeru přijede Eva z Prahy na víkend. Budeme všichni spolu. Spolu, zopakuje otec. Eva si taky nabere na talíř, jí a sleduje otce. Když si za mnou chodil do kláštera, byly to pro mě nejhezčí chvilky. Cítila jsem se tam jako za mřížemi. Otec přikivuje. Ale v dětském domově to bylo horší, dodá Eva. A otec se na ní podívá tázavě. Byla to taková předehra, abych si víc vážila pobytu u Honzů. Byli těmi nejlepšími rodiči. Nikdy jsem jim to neřekla, mrzí mě to. Ale tobě to říct musím. I když si mě opustil a odjel do Německa, už dávno jsem pochopila, že to jinak nešlo. Mám tě ráda. Odstrčí prázdný talíř, obejme ho a vyveze ven. Už slyším Olinku, půjdu. Odpoledne pojedeme za maminkou. Za Frídou, řekne Josef spokojeně a přimhouří oči. Opa, ich komedienach, volá německy Olga. Jen si vezmu knížku s povinnou četbou. Když budeš chtít, budu ti předčítat. Přinese si k němu křeslo. Josef zvedne oči. Kafkův zámek česky. Já přivře oči a zaposlouchá se. Olga se zahloubá do čtení. Děda usnul. Až přijde maminka, pomůže mu do postele, aby si odpočinul a potom pojedou na hřbitov. Olga dostane hlad. Tiše se zvedá a teprve v tu chvíli si všimne zborceného těla. Ordinace doktorky Vintrové, odříká naučeně sestra, když zvedne sluchátko. Olinko, hned ti dám maminku. Eva poslouchá. Podívá se nezúčastněně na sestru. Zemřel, oznámí a rozpláče se. Počkal, až jsem mu to řekla.

0: Kateřina Palátová.
1: Milý Jiří, snad můj dopis dostaneš. Tolik se toho stalo, co tě odsoudili. Najednou se náš dům plný lidí vyprázdnil. Nejdříve umřela Sára. V tom zmatku jsme ji zapomněli kontrolovat. Celou dobu čekala na Gitušku, teď se jí konečně dočkala. V rukách držela dopis s informací, že ji poslali do plynu hned při příjezdu do Osvětimi. Do přízemí se proti mé vůli nastěhoval starý Švarc se ženou. Na národním výboru mi řekli, že jsem v domě sama. Mluvili o nadbytečných metrech. Bojím se ho potkat. Alenka onemocněla. Byla delší dobu v nemocnici, teď je chvíli doma. Franta často přivede Denisku, ale jen dolů. Slyším, jak s ní Švarcovi vyvádějí, aby za mnou nechtěla. Myslím na tebe a Sáru. Bojím se o Alenku. Modlím se za tebe každý den a věřím, že se stane něco nečekaného, co mi tě vrátí. Sára mě kdysi nazvala šťastnou ženou. Záviděla mi. Teď jsem jako ona. Taky už nemůžu plakat. Tvoje máma. Mami, to nemyslíš vážně? Takový dopis nemůžeš odeslat. Pojď, opravíme ho spolu. Alenko, dělej, jak myslíš. Ale já v něm nemůžu změnit ani slovo.

0: Skončila závěrečná část četby z románu Anny Strnadové Život na pavoučím vlákně. V dramaturgii Evy Lenartové text pro rozhlas upravila Monika Horsáková, účinkovala Ivana Plíhalová. Titulky kapitol četl František Strnad, režii měl Petr Gábor. Technicky na pořadu spolupracoval Marek Hoblík. Pořad byl natočen v roce 2026.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Správný pěstitel se snaží ze svého pozemku vytěžit co nejvíc, ale nikdy by to nemělo být na úkor kvality půdy. Co tedy může přijít na pozemek, z něhož jsme právě sklidili brambory? Možností je hodně. My si o nich povíme v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s inženýrem Ivanem Dvořákem z Českého zahrádkářského svazu. Odpovídat bude i na vaše dotazy v úterý v 10 dopoledne.
3: 199. díl koncertní série Živě představí skupinu Lucy and Hangover. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 3. června od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Moderní country té nejvyšší kvality, to je koncert skupiny Lucy and Hangover.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
2: Dobrý večer, dnes vám bude hrát a zpívat skupina Kolibříkův úlet. Hezký poslech.

Čímáky, mám vypnuté zvonění a to ostatní taky, až tma vteče do nebe a ty usneš tiše, já skloním se nad

0: se promění. A ty snad jednou taky. Děkujeme moc krát.
1: Není ráno, pes moje, zas na mě křičíš z pokoje, až ke mně do sprchy. Já hledám kousek útěchy,

0: Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříkův úlet, kterou jsme natočili na jaře letošního roku v našem velkém studiu. Kolem Kolibříka se postupně utvořilo dalších 5 lidí, takže 6členný soubor a hraje jim to náramně. V loňském roce vydali pozoruhodné CDčko s názvem Tvář, které stojí za to nejenom poslouchat, ale i dívat se, protože buklet k CDčku je opravdu krásný. Ale muzika, ta je samozřejmě prioritní.
1: Děkujeme moc krát a následující píseň letí k našim kamarádům z kapely Přístav, protože jim taky ta píseň patří. Píseň má název Kvítí.

0: trvá pouze chvíli.
1: Slunce vychází a ty se chystáš ke spánku. Malé dítě, co se krčí v ženském kroji. Ještě mě pohladíš a uvážeš mi vázanku. A pak se na pár vteřin naše ruce spojí.

a já se chystám ke spánku. A než usnu, políbím ti spodní red. Pod noční lampičkou si v knížce přečtu dvojstránku.

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Kolibříkův úlet, která vám zahraje a zaspívá ještě jednu písničku.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Restaurátoři opravili u olomoucké městské části Radíkov historický kamenný kříž. Karlovice chystají rekonstrukci zemského domu. Fotbalová reprezentace porazila v přípravě na mistrovství světa Kosovo 2-1. Zítra bude zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezký večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Markéta Šorfová. Automobilovou dopravu v Olomouckém kraji v létě zkomplikuje několik oprav vytížených silnic a mostů. Například v červenci silničáři zahájí opravu úseku frekventované silnice 46, která spojuje Olomouc a se Štemberkem. Stavbaři se zaměří na část mezi Týnečkem a Bělkovicemi na Olomoucku. Ukončení prací je naplánované na srpen. V červnu a červenci hodlá ŘSD opravit nájezd na dálnici D1 u Lověšic na Prostějov. A na seznamu letních investic je třeba i rekonstrukce části silnice první třídy mezi Olomoucí a Grigovem. Kamenný kříž u polní cesty nedaleko olomoucké městské části Radíkov směrem na Posluchov se dočkal renovace. Restaurátoři ho očistili, opravili praskliny a vyměnili skorodované kovové prvky. Podle informací na webu města tady obnovili původní vzhled nápisu na mramorové desce.
2: Památka z roku 1937 připomíná tragickou smrt 18-letého řeznického učně Lea Taimra z města Libavá. Ten na místě zahynul při nehodě s převráceným povozem naloženým dřevem. Za komplexní restaurování kamenného kříže město zaplatilo 85 tisíc korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Radnice v Karlovicích u Vrbna pod Pradědem plánuje rekonstrukci zchátralého zemského domu. Úřad začal s přípravou projektu. Budova na začátku obce směrem široké nivy, kdysi fungovala jako sanatorium. Teď tam vznikne 13 nových bytů. Projekt bude hotový v půlce příštího roku. Pak obec začne schánět peníze za stavební práce, říká nezávislá starostka obce Jana Helekalová.
3: Tento dom bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny. Chceme využít finančních prostředků, dotací buď Ministerstva práce a sociálních věcí, anebo Ministerstva pro místní rozvoj.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté vyhráli předposlední zápas před světovým šampionátem. V Praze porazili Kosovo 2-1. V národním týmu debutoval Hugo Sochůrek, který za týden před 18. narozeninami stal nejmladším českým reprezentantem v historii. Národní tým už odletěl do dějiště světového šampionátu. První zápas odehrají 11. června proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme na střední Moravě většinou zataženo. Večer budou srážky ustávat. Teploty 17 až 21 stupňů a v Jeseníkách okolo 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 na 285. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané vozidlo. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom si mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve

své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor. Misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Můžu ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne a dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila. A já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude. A já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. Rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někdy je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
1: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis. A v tom dopisu...
1: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
5: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že mě to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho je hodně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounský péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, seš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála, co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Doteďka tohle jakoby v sobě má. Ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni si uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Shalom Aleichem, magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Shalom Aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoa, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spolu organizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem Lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozdmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného. Jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a dají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Že přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil. Ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále. Jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl, jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplný slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupanová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tady v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: Na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Šlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
3: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
2: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
2: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
5: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
1: Sport.
2: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
2: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
6: Česká 12.
7: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
6: Host České dvanáctky.
7: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj, Honzo.
0: Ahoj.
7: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
7: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený. Přečtení navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu. A prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
7: stole.
8: Jsou
7: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a študují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě na dovolený se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívaly. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
7: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
8: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
7: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
8: Ano.
7: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
8: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
7: No a to možná slycháš do dneška, že jo?
8: No,
7: jak se k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
8: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
7: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
8: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
7: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš,
8: člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gracie, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
7: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
8: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe tři novinky a čeká nás žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak z toho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti, Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminule novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Předminule novinka a dnes místo osmé Milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které dochází do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

Páté místo, Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na druhé místo a zatím je to 3x druhé místo a 2x místo třetí, a to třetí místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na třetí místo. Na druhé místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě čtvrtém a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček. Deváté místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. Šesté místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. Páté místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. Čtvrté místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. Trojka pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. Druhé místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes druhé místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po desáté v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
2: Jedna hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
3: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
4: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
3: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově, práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
3: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
6: Určitě postarat, pokud možno co nejníž.
7: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
8: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
7: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Sport.
3: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
3: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 a 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přehánky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Začíná pochoutkový rok. Příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
9: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou, a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci za kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosil zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským. Jedu vám.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou hezky nakrájenou, na hrsti aspoň kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třikrát otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
2: Barvy žet jako žlutý. Použijeme krásný

0: Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
0: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
0: Vodouchu v poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
0: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
0: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehunce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo? A to je v podobě alkoholu. Tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek. Takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metr a půl.
0: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo. Mýval si hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
0: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, my dáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát. Míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
0: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak pochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
0: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově to bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
0: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vorochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní i.
0: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. No. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou, flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a jí tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i z fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
0: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorochodský. Měj se krásně.
0: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vorochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme. A opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je tea-tender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Zpovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou dobrý modelku, den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si také držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy nedávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, který prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný, jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to, já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje, já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompoty jíme lžičkou v pravé ruce a salát jíme vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna a počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil ocenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku, s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuji udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: Já jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit a nebo se s vámi můžu bavit a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš, jako učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
3: No tak, prosím, nech to, vy si to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.

0: Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
1: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký znamení.

0: Tahle ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojíčkou, pak jsem začala chodit do školy učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. A jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojím, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. V tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohleto ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych nebyla...
4: Počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: kdybych
4: to je
3: nebyla,
4: důležitý.
3: Tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý mámy.
4: Hele, teda teď jsi mě trošku vytočila. Teď jsi mě teda trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
3: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
1: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš tak, nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
4: Já si jenom mrknu cravej na jedničce.
1: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
4: Ježiša.
1: No, mi to uteklo.
4: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
1: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
4: Náhodou, jednu věc umím, víš?
1: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
4: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
1: No.
4: V takový rychlosti. V takový rychlosti.
1: Honí mi z obrazu.
4: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
1: No a proč by to dělal, prosím tě?
4: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
1: Franta Brabec náhodou umí jiný věci, ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
4: Počkej, počkej, a co umí Franta Brabec?
1: To neřeš, to není důležitý.
4: Hele, to, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
1: Potom nepátrej, důležitý...
4: Hele, nezamluvej to,
1: není
4: to, nezamluvej
1: co umí
4: to,
1: Franta
4: co?
1: Brabec, důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
4: No, ne, tak hele, nezamluvej to, co umí Franta Brabec?
1: Budu zamluvat, co budu chtít, Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
4: Víš, proč to dělám?
1: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
4: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
1: Na měsíc, jo?
4: Jo.
1: To je výborný, na měsíc.
4: Jo.
1: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
4: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivance na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
5: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
1: Pravdu,
5: jak si to vysvětluješ? Tu
1: já
5: změnu
1: to
5: toho repertoáru?
1: Takhle.
5: No.
1: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
5: No.
1: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
5: Ano.
1: Snad i ze strojvůdce. A Sterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda. Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k tý holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, no, no. Jo, protože po, o. A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, no, nevím, ne, počkejte, od někač vás znám, a říkám, tak dělej, babo, já už. A říká, no, tak nic, rozcházíme se, a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksicht zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo. To vidíte. A tohle prostě drží, jo. Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo.
5: No ne, že drží, to se škromená. To se já mám dojít.
1: No to je právě, víš,
5: zlepšuje se to.
1: No zlepšuje se to.
5: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
1: Ne mastičky.
5: Mastičky ani
1: mastičky
5: ty.
1: Mastičky ne.
5: Nebo na noc víčka takový
1: to. Nový a tady nový. No teď já jsem tady
5: tě
1: měla.
5: Řízli tě?
1: No ale to už je dlouho.
5: Jo.
1: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ty ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. Mm. No tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
5: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
1: já
5: poznat.
1: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
5: Jinak Potom. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako
1: mě
5: že by ženský neměli?
1: Jedno.
5: No proto jsi to řekla.
1: Mě to je úplně jedno. No. Šer je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju,
5: no.
1: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zuby nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starý, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš. A Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vníme jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, jít.
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Soudruhu, učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No. Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá a to tiše a rychle a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
8: Všichni. Šepková taky.
2: To je hrůza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovská.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Chlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom... Promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň? Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Papej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady, tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste se dávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Sousedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: je to, no. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No, jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: V poďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No, já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určit každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
9: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: Já vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá, tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám, a měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku, a řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy jí bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to bylo rok 76, asi 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě svět byl náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu nelahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a furt jsem říkala, proč jsem požila. Nebo to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě to Václava Havla hned druhý den po premiéře. Říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si panáka. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob. To je,
0: jo.
1: to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičema, tam to bylo dost... Tam jsem při s nima dost spolupracovat, trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šichtě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když jste, tak trpělivost to na prvním místě. Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem rozdělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Dokáže... Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuju.
0: Mějte se hezky.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teďka k tématu. Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,

0: citronový šroub nebo makový šroub, jo?
1: Jo.
0: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně, jako jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká, no.
1: Mm-hmm.
0: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo, protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nemám absolutně nic udělat.
1: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
0: Každá situace je jiná.
1: Mm-hmm.
0: Takže když třeba s klukem stavíme puco, tak mě to baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
1: a chce to určitě trpělivost, to je pravda.
0: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nejste, prostředka se nedoberete žádného konce.
1: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
0: jo,
1: tak teda...
0: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
1: Jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
0: Jo, ale třeba svoji situace, nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo, že třeba mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
1: Mm-hmm.
0: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zuba, že já teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někde i pláču, jo, že prostě protože jsou melancholik, mám strach, tak třeba i pračím, protože je to nepříjemný.
1: Mm-hmm.
0: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
1: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
0: jo, že brečím.
1: Že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi také popisujete. No.
0: Můžu se vás, paní Tuško, na něco zeptat?
1: No, povídejte.
0: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
1: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
0: Jestli se bojíte zubaře?
1: Neřekla bych.
0: To jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když tam jdu.
1: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
0: Jo, tak zubař se těžko zhání. No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
1: Nezdržujete.
0: Takže pozdravujte všechny linkaře.
1: Dobře.
0: Olina z Kopřivnice, potom
1: ano.
0: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijeme, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě, mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě, jak se postavit strachu, jo.
1: Mm-hmm.
0: To je hodně moc hezký, že prostě mě tohle učí, moc si toho vážím. A to je všechno asi, co jsem chtěl říct.
1: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to samozřejmě daří. Pěkně.
0: Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím, a tak to ví o všetci, že jsou to vezno, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
1: Jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
0: Tak se mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
1: Dobře.
0: Jak to mají taky strpělivosti, to je velmi zajímavý téma.
1: Tak...
0: No a ještě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví opozorovat.
1: Jo, to si vzpomínám, že jste
0: dali,
1: říkal.
0: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
1: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já chci tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nervózní.
0: Stekáte se u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády věnečky a košíčky i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala radši ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkový kamera, ten říkal, když to popraslo, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby že se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, poděložíčky posypala to, ale vždycky jsem měla s tou takovej strach, jo, že říkají, že jsem byl nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno vytvarovat, no, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak nekto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No, když
1: to všetka peče, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala, peču jako to cukroví a těle ty, jako rád nedol, to jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Příčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku s tím je starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, že se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Tak se to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i pečuji kynutí, jsem se naučila od maminky, že dědeče byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebou vle. Ještě to trvá, víte, tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví a ať se to všechno vylepšuje teďka, no, přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Vám
0: jo?
1: Taky hlavně zdravíčková přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlouchovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů Nočovinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí ne. V úvozovkách?
1: No, tak takovou dost hlavní věc vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za rok, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličko, vy máte už být rok v důchodě.
0: A brádo taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 000. No, tak jsem si vybral 95 000.
0: Ano.
1: Koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod jak upraví nebo spraví, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů třeba když jsem si zažádal o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 000 vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se měla Rostia, já říkám Rostíku, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za dva pro auto, jo?
0: Jo.
1: Takže jsem udělal, to bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Taky ano. Tak zase jsem udělal kamaráda a Jary Dvořáka, no, tak ten mi dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Se vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, mám auto tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám noťatům nebo komu, já nevím, kdo má řidičák.
0: Jasně.
1: A jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak do takové věci už nendu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. Ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace, a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože mám nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový, a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla, jako to dost často, jo, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, skvělu, než to prasknu, jak to skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, každopádně moc děkuju a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jiřko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler a písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jsem mít tlačenko, abyste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh.
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha.
1: zapravování a ty dírky. Nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no.
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost.
0: To teda jo.
1: To naučilo. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost. Skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
0: Finové
1: Fini.
0: Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš menšík hrál večer až po pěti hodinách setu bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec, tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kruci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: Tak jsem si to šla pustit a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: vím,
0: nějaký čas.
1: No já vím, to od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I trošku jsem trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně, můžu vám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt dávám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm.
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zaslouží té jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blíkají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen
1: no,
0: může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete, rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám toho, na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala,
0: mm-hmm.
1: ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To bude to překvapení.
0: Ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: Takže aby to, tak já to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrna, paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát je paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je toto rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malý děti.
2: Ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbídou, prosím tě, zase to nekomplikuje tohle. Takže prostě jako, a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku, já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevztekat se a nerozčílit se a tak?
2: No, tam o vztekání spíš to manželství je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat, jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě, jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život. No.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujeme, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
2: Strašně moc jsem v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji
1: budu
2: vám.
1: Budu se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit? Jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte. Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději. No a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům. Jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nikam nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam to každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, jako, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takhle, takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, takže mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není,
1: no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si tak pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit tak zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožo Ráj, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas. A my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer, paní Jiřino.
1: Zdraví. Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápodobně.
1: A hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád pěkně navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linka to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak by to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, první třídě. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost se tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, co je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyštítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejsou trpělivá. To už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, jo, nebo to. A nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí. Tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, že jo.
0: Jasně, musí člověk
1: takže
0: vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivosti.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás a najednou nikam nepospícháte a prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí a pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nebá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.

0: ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. Prostě.
1: Jo.
0: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid, a já říkám, prosím, něco tam dělaj, to není možný, tam to pijou kafe, nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám tady. Na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
1: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
0: to
1: pravda.
0: To už je jiná kapitola, ani.
1: Dobře.
0: No, ale říkám, to vaše povolání, to je teda trpělivost, to teda klobouk dolů. To
1: děkujeme za uznání, za poklonu, každopádně moc děkuju za povídání.
0: Jo, takže krásný den a
1: ať
0: vám tam volají jenom lidi k tématům.
1: Přeju vám hodně zdraví, a krásné dny,
0: hodně
1: trpělivosti taky a děkuji moc za návštěvu.
0: Ano, naslyšenou,
1: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v Noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme, takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla, no a teď už teda jsem na odpočinku, už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce, takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe a trpělivá jsem nikdy nebyla a hlavně co se týkalo pečení cukroví, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčno, to prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla, ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit, to jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
0: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
1: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
0: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
1: No, určitě.
0: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
1: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednat s dětmi, jedna s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat. Dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
0: Ano, ano.
1: A když vám dítě řekne, ale paní Štěrko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o sebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
0: celý
1: dlouho.
0: Celý život pracovní vlastně, ano.
1: Celý
0: ano.
1: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době. Potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
0: Ano.
1: A to je teda veliký problém.
0: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro pro rodiče, pro pedagogy.
1: A ještě potom to ADHD.
0: Ano.
1: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
0: co
1: ADHD.
0: To je?
1: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
0: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
1: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
0: To možná dneska asi jo, no.
1: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc a taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
0: Jo.
1: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
0: Ano.
1: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
0: No to určitě, to je jasná věc.
1: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory, mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají od děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
0: Jo, jo.
1: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
0: Je to úplně jinak, no.
1: Všetko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
0: Jo,
1: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100%, z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, podívejte se na počítač.
0: Grafika, tam veškerý rozbor.
1: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectvích a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všecky kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu už
0: to
1: nerozumím.
0: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
1: ano, já taky.
0: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké letní dny, skoro
1: zdraví.
0: Už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
1: Děkuji vám.
0: Já
1: ano, mějte se moc hezky a hlavně hodně zdraví a
0: trpělivosti. Mějte se krásně. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, jsou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuji mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písnička a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla,
0: aha,
1: ale postupně jsem se to jako naučila.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, esenbáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku.
0: Jo.
1: Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plnej plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, aby jezdíte na plnej plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no, kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypadl z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No, takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá a vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanské pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když no jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit, aby...
2: Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Taky, každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

tolik modlitba od Pavla Vítka. Přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový je alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tedy trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost, na akci raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno, Jitka Lukešová se loučí, přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knop, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřivana Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním. Že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svěrák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: Krásce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to málo.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. To ta douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erpen otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přeliješ je hrnečkem vřící vody,
6: za čtvrt hodiny glo, glo, glo, glo. Ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
6: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
6: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
6: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
7: Pojď sem, Čanklivo. Co jsi mi to dala na stůl?
8: Váš obvyklý čaj, pane.
7: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
8: Já nerozumím, pane.
7: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
8: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
7: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
8: Nic takového jsem neudělala, pane.
7: V tom případě musím na plantáž.
8: A váš nápoj, pane?
7: Vylej ho. Je to odporná břečka.
6: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
6: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
6: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
7: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
6: Jistě, pane.
7: Pojď sem. Máš dobrý čich?
6: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
6: Stůj, Čoupengu! Co jsi měl k snídani?
9: Zelí, pane.
6: A včera?
9: Zelí, pane.
6: A před měsícem a před rokem... Jíš ty vůbec něco jiného?
9: Jenom zelí, pane.
7: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by si jim pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
6: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíle dni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevěla, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti. Ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a já pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam. A že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná. Ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí, zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí.
7: Pozor, ale...
6: Dáš nám vale? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři, jak to ten člověk dělá, že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas tomu mlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: že si kradl mé ženě.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. Sbohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.